0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 40 tisíc korun.
0: 40 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Rodina.
4: Destinace.
3: Mapa.
1: Uhodněte poslední slovo.
0: A berte jackpot přes 40 tisíc.
1: 40 tisíc korun.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
2: Jestli nechceš, už víc nehledej. Budu tvůj
1: půl. Ty největší.
0: Největší hity posledních let.
3: Hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Láďa Jakub ve studiu F1. Český prezident varuje před podkopáváním důvěry v naše soudy. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. A na dálnici D55 na východní Moravě zasahují pyrotechnici. Prezident Petr Pavel varuje před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, hlavně v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Řekl to na konferenci při příležitosti vydání zprávy Evropské komise o právním státu za rok 2025. Tu pořádalo zastoupení Evropské komise v Česku. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece, řekl nám to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
2: Naši diplomaté jsou v kontaktu s místní policií i nemocnicí v souvislosti s případem české občanky, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk. Díky rychlé reakce chorvatských záchranných složek se jí podařilo v krátké době transportovat do nemocnice v Rijece.
1: Podobné případy nejsou příliš časté. V létě 2005 v Chorvatsku zabil blesk na moři mladého českého turistu, který v bouřce vyplul na člunu. 36-letý muž ze severočeského Děčína měl přístup k účtu svého otce a vzal si na něj půjčky. Okradlo o 300 tisíc korun. Případem se tak zabývá kriminálka. Policie ho už obvinila z úvěrového podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Významné přehrady v povodí Odry na severní Moravě a ve Slezsku jsou aktuálně naplněné z 85 až 100%, což je pro tohle období velmi dobré. Průtoky v řekách jsou na některých místech velice nízké. Státní podnik povodí Odry ale zatím nepředpokládá, že by bylo nutné omezovat odběr vody, jak říká mluvčí podniku Šárka Vlčková.
3: Přehrady představují strategickou zásobu vody pro celý Moravskoslezský kraj. V období sucha nám umožňují udržovat stabilní průtoky v řekách, chránit vodní ekosystémy a současně zabezpečit dodávky pitné vody i vody pro průmysl. Právě v obdobích dlouhodobého nedostatku srážek se naplno ukazuje jejich nezastupitelný význam.
1: Státní podnik povodí Odry v Ostravě hospodaří přibližně s 380 miliony metrů krychlových vody, což je celkový objem vody akumulované v nádržích. Pro výrobu pitné vody a zásobování průmyslu dodávají vodní nádrže každou sekundu přibližně 3,5 tisíce litrů vody. A ještě z dopravy, z východní Moravy, budoucí trasu dálnice D55 mezi Napajedly na Zlínsku a Babicemi na Uherskohradišťsku prověřují pyrotechnici. Pracovat by měli na území o rozloze přibližně 80 hektarů, kde můžou být zbytky munice z druhé světové války. Teprve po dokončení jejich průzkumu bude možné zahájit skrývku ornice a pak archeologický výzkum.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu 22. července bude jasno, až během odpoledne se přižene pár mraků a na severu země se objeví nějaká přehánka. Teploty do 24 stupňů, na jeho Moravě 26. Ještě počasí pro Hradec Králové, odkud pro vás odpoledne budeme vysílat radiokemp, bude tak akorát. Teplota 24 stupňů a polojasno. Přehánky jen v Krkonoších nebo Orlických horách. Taková je předpověď.

something very

I'm winning.

0: 4 hodiny. Frekvence 1. Zprávy.
1: Policie zase úřaduje na pražském magistrátu. Hasiči ve Zlíně přestali skrápět vodou požářiště stále hořícího mrakodrapu. Ale to bude zřejmě málo brambor. Láďa Jakub je tu teď s podrobnostmi. Policie zase zasahuje podle zjištění novinek v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Konkrétně podle informací redakce zajímá odbor pozemních komunikací, který vede Aleš Krejča. Právě ten je podle důvěryhodného zdroje novinek jedním ze 4 lidí, za kým pražští kriminalisté přišli. Zatím ale nikoho neobvinili. Hasiči přestali skrápět vodou požářiště částečně zřícené výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Teplota pod sutinami opět klesla. Nasazené ale zůstávají drony, které s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou, řekla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Likvidaci požáru, který hasí už skoro 14. dnem, ale hasiči dosud neohlásili. Možná, že letos bude málo brambor. Působí na ně velké sucho a vysoké letní teploty. Sklizeň začala už v červnu, a to v Polabí a na jižní Moravě. Při prodeji ve velkém dostávají pěstitelé za kilo 6 až 6,50 koruny a při drobném prodeji 10 korun. Na Vysočině, kde rostou převážně později sklizené odrůdy, byly ještě polím mohly pomoct deště, pokud bude pršet do poloviny srpna. Řekl nám to předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček, a to na polním dni věnovaném bramborám v Olešné na Havličkobrodsku.
2: Ty hlízy zkrátka nerostou, ty hlízy jsou výrazně drobnější a pokud bychom porovnali prostě situaci třeba s průměrem minulých let, tak i na Vysočině touhle dobou už někteří pěstitelé si sami pro svou prodejnu, pro svý lidi vybrali určitý menší množství těch hlíz a teď ještě naváží z Polabí, kupují je.
1: Polabí a na jižní Moravě sklízejí zemědělci brambory už od června. U polí se závlahou zakrytých textilií byly výnosy standardní. Pole bez závlahy jsou na tom hůř, třeba v Jihomoravském kraji. Na Vysočině, kde se pěstuje třetina českých brambor, se množství vody, které napršelo, liší místo od místa. To v Polsku se daří meruňkám a okurkám. V těchto dnech u našich sousedů vrcholí období zavařovací turistiky.
3: Jedním z nejvyhledávanějších cílů pro Východočechy je Kudova zdroj. Tady jsou stánky se zeleninou a ovocem už na příjezdu do obce. Další prodejci stojí podél hlavní cesty v areálu známé tržnice. Na výběr jsou drobné nakladačky, větší okurky i přerostlé plody. Obvykle platí jednoduché pravidlo, čím menší okurky, tím vyšší cena. Prodávají se na kilogramy nebo v několika kilogramových baleních. Ceny se pohybují zhruba mezi 25 až 48 korunami. Na místě je k mání i vše potřebné pro domácí zavařování. Češi sem jezdí nejčastěji koncem týdne a v sobotu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Velké kolony se tvoří v severočeských Teplicích. Dopravu v tomto lázeňském městě komplikuje oprava silnice první třídy 13, Rušné, Nákladní a Hřbitovní ulici. Je tam uzavřený jízdní pruh od Ústí nad Labem ve směru na most. Řidiče tak musí po objížďce kolem nádraží. Práce jsou plánované na 2 měsíce. Takzvaná 13 už opravu potřebovala. Vozovka je místy poškozená, objevují se na ní trhliny, výtluky i opotřebený povrch. Denně tudy projede až 17 000 aut.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nad ránem bude pořádná zima, jen 11 až 7 stupňů Celsia. Přes den nás pak čeká polojasno. Odpoledne se může začít zatahovat a hlavně na severu a severovýchodě Čech, na Moravě a ve Slezsku i nějaká ta sprška. Odpolední maxima do 24, na moravském jihu a na Slovácku až 26.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Láďa Jakub ve studiu F1. Český prezident varuje před podkopáváním důvěry v naše soudy. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. A na dálnici D55 na východní Moravě zasahují pyrotechnici. Prezident Petr Pavel varuje před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, hlavně v justici. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Řekl to na konferenci při příležitosti vydání zprávy Evropské komise o právním státu za rok 2025. Tu pořádalo zastoupení Evropské komise v Česku. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Řekl nám to mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
2: Naši diplomaté jsou v kontaktu s místní policií i nemocnicí v souvislosti s případem české občanky, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk. Díky rychlé reakce chorvatských záchranných složek se jí podařilo v krátké době transportovat do nemocnice v Rijece.
1: Podobné případy nejsou příliš časté. V létě 2005 v Chorvatsku zabil blesk na moři mladého českého turistu, který v bouřce vyplul na člunu. 36-letý muž ze severočeského Děčína měl přístup k účtu svého otce a vzal si na něj půjčky. Okradl ho o 300 tisíc korun. Případem se tak zabývá kriminálka. Policie ho už obvinila z úvěrového podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Významné přehrady v povodí Odry na severní Moravě a ve Slezsku jsou aktuálně naplněné z 85 až 100%, což je pro tohle období velmi dobré. Průtoky v řekách jsou na některých místech velice nízké. Státní podnik povodí Odry ale zatím nepředpokládá, že by bylo nutné omezovat odběr vody, jak říká mluvčí podniku Šárka Vlčková.
3: Přehrady představují strategickou zásobu vody pro celý Moravskoslezský kraj. V období sucha nám umožňují udržovat stabilní průtoky v řekách, chránit vodní ekosystémy a současně zabezpečit dodávky pitné vody i vody pro průmysl. Právě v obdobích dlouhodobého nedostatku srážek se naplno ukazuje jejich nezastupitelný význam.
1: Státní podnik povodí Odry v Ostravě hospodaří přibližně s 380 miliony metrů krychlových vody, což je celkový objem vody akumulované v nádržích. Pro výrobu pitné vody a zásobování průmyslu dodávají vodní nádrže každou sekundu přibližně 3,5 tisíce litrů vody. A ještě z dopravy, z východní Moravy, budoucí trasu dálnice D55 mezi Napajedly na Zlínsku a Babicemi na Uhersko-Hradišťsku prověřují pyrotechnici. Pracovat by měli na území o rozloze přibližně 80 hektarů, kde můžou být zbytky munice z druhé světové války. Teprve po dokončení jejich průzkumu bude možné zahájit skrývku ornice a pak archeologický výzkum.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve středu 22. července bude jasno, až během odpoledne se přižene pár mraků a na severu země se objeví nějaká přeháňka. Teploty do 24 stupňů, na jeho Moravě 26. Ještě počasí pro Hradec Králové, odkud pro vás odpoledne budeme vysílat Radiokemp, bude tak akorát. Teplota 24 stupňů a polojasno. Přeháňky jen v Krkonoších nebo Orlických horách. Taková je předpověď.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A přejeme hezké ráno.
2: Jsou to zprávy a má je Lucie Černá.
3: Dobré ráno, policie dnes bude kontrolovat bezpečnost u vody. V Chorvatsku proběhne jednání k vyšetřování tragické nehody. Zúčastní se ho i česká strana. Nad Prahou dnes proletí gripeny. Dnes proběhne preventivní akce jihomoravských policistů s názvem Bezpečně u vody. Policie se společně se státní plavební správou zaměří například na rizikové chování. Problémem zůstává konzumace alkoholu. Jak Frekvenci 1 řekl prezident vodní záchranné služby David Smejkal, každý rok zhruba ve 30% utopení hrál svou roli právě alkohol.
4: To znamená, zejména v těch horkých dnech je potřeba ten alkohol opravdu vynechat a nechat si ho až případně na večer. A týká se to všech, kde jsou zkrátka u vody. Pokud máte s sebou děti, tak určitě alkohol vůbec nepožít a se vidět nebýt trvalé ve vodě, ne někde na břehu. Ty děti hlavně dneska, protože ta prevence u těch dětí je velmi klíčová a důležitá, vybavit vhodnými sebezáchrannými prostředky.
3: Rukávky Smejkal pro děti nedoporučuje, protože si je velmi jednoduše dokážou z rukou stáhnout. Úplně by vyloučil nafukovací kruh. Dítě ji může snadno proklouznout do vody a k topení dochází okamžitě. Zástupci Českého ministerstva dopravy, konkrétně námořního úřadu, se dnes sejdou v Chorvatsku s tamními vyšetřovateli nehody české jachty a chorvatského katamaránu. Chorvatské úřady o to požádalo samo České ministerstvo, které ale aktivně žádné šetření neprovádí. K tragické nehodě, při které zemřeli 4 Češi, došlo v polovině června v oblasti Splitská vrata. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražní systém. Navíc neměl přizpůsobit rychlost hustotě provozu a nesledoval situaci na moři, aby včas srážce zabránil. Důstojník odpovědnost za kolizi odmítá. Nad Prahou dnes v 11:30 dopoledne cvičně proletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Velitelství pro operace armády České republiky dnes totiž symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek. Ve Francii se organizace a účast na nepovolených tanečních párty zřejmě stane trestným činem. Za pořádání takové akce budou hrozit až 2 roky vězení. Francouzský parlament totiž pozdě večer schválil návrh zákona o klidu občanů, který opatření obsahuje. Uvádí to agentura AFP. Záměr vyvolal v zemi protesty. Nepodpořili ho například levicoví poslanci. Na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají 2. kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes o postup do čtvrtfinále zabojují 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouzkové. Obhajkyně titulu narazí na americkou soupeřku ze 2. stovky pořadí Carol Leeovou.
0: Frekvence 1. Počasí.
3: Slunečné ráno přes den vystřídá velká oblačnost, zaprší ale jen výjimečně. Dopoledne bude ještě jasno nebo polojasno, během odpoledne se ale přiženou mraky a zejména na severu území se mohou sem tam objevit přehánky. Teploty nám vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 26.
0: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě se podíváme na silnice.
5: Stojící porouchané nákladní auto nepřehlédněte na plzeňské dálnici D5 v úrovni odpočívky Rudná. Ve směru na Prahu na kilometru 4,5 překáží v odbočovacím pruhu. Opatrnost radíme řidičům na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic za Miroticemi. Na 78. kilometru probíhá vyšetřování a likvidace následků dopravní nehody. Ani tady se teď řidiči nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
3: A po zprávách v 6 už startuje ráno. Máte tu Míru i Lubku.
1: A my vám přejeme hezké ráno, středa s datem 22. července.
2: Svátek slaví Magdaléna.
1: A to se vyloženě nabízí, protože o Magdaléně relativně dost písniček vlastně.
2: Jo.
1: Třeba.
6: Marně luna lišky stíhá, vinici už neodpadá.

0: Fakt?
1: Jo.
0: Já si zatím sednu.
1: Tam je, se zpívá.
0: No.
1: Není svatá, je jen žena, proto hřeším. Teď? Aha, tak ne.
0: Tak příště.
1: Počkej, teďka. Teď.
0: Jo, jsi si jistá?
1: Jo, ne.

0: Magdaléna, tady je to jasnější, ale vlastně teď mě napadá, že kdybychom chtěli vyloženě Magdalénu, tak no. Asi ta nejznámější v současné době česká je od Jelenu a tu si hnedka
1: tak
0: dáme.
1: Hezké
0: ráno.
1: Krásné ráno.
2: Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojí.

0: 12 minut, přicházím o hlas, to není dobrý.
1: To je jako takhle brzo ráno, to není dobrý. Kdyby to bylo někdy kolem tý devátý, tak si řeknu, dejme tomu. Máš nějaký vychytávky na hlas, takhle jako když fakt je to jako špatný?
0: Nemám.
1: Nemáš, no tak to jsme v pytli.
0: To jsme, no. Tak pojďme na horoskopy.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné středeční ráno, milí posluchači, vítejte u horoskopu. Svátek má Magdaléna, Magda a Marlena. Blahopřejeme. Slunce vstupuje do ohnivého znamení lva. Události naberou rychlý spád. Cestujete za poznáním i odpočinkem. Věnujete se sportu a oblíbeným činnostem. Co čeká lvy? Hrajete první ligu. Erotické vibrace se nedají přehlédnout. Štěstí a velká přitažlivost si vás najdou sami. Pany, co se na začátku dne rozběhne, z toho budete čerpat po celý den. Hvězdy nahrávají k navazování nových kontaktů. Váhy, prospěch vám přinese každá činnost, kterou si dnes zvolíte. Bujná fantazie vás neopouští, což se odrazí i na vašem vztahu. Štíři, luna je ve vašem znamení. Podle postavení planet to vypadá, že působíte odhodlaně a zároveň svůdně, což vás může svádět k pikantnímu dobrodružství. Střelci, zřejmě se budete nacházet v podivném, houpačkovém rozpoložení. Rozptylovat vás bude nejspíš láska. Bujná představivost vás může ovládat natolik, že nedokážete rozlišovat, co je pravda a co iluze. Kozorozi, jen se probudíte, dostanete zprávu od někoho, na kom vám velice záleží. Nyní bude záležet jen na vás, jakým efektem se doberete výsledku. Vodnáři, chcete-li si uchovat lásku, neměli byste v ničem přehánět. Vyhraďte si na partnera více času a nebudete litovat. Ryby, některé záležitosti se vám mohou zdát složitější. Určité věci a lidé vás nad ní můžou vytáčet. Na hloupé poznámky nereagujte. Berani, vaše ambice a komunikace hodně zesílí. K zajímavým momentům dojde během večera na nějakém utajeném místě. Víc si nemusíte všemu, co partner dělá, rozumět. V lásce vsaďte na milé projevy a jiskru v oku. Blíženci, vaše družná povaha neustále vyhledává společnost. Dělá vám náramně dobře, když se vás okolí nadmíru všímá. Radci, zřejmě se objeví nějaká nová výzva. Dobrodružství v lásce mohou očekávat mladší ročníky. Ti starší se drží svých zajetých kolejí. Milí přátelé, vypadá to, že budete zažívat silné emoční prožitky, a to na obou stranách spektra. Pro všechny případy buďte ve střehu, vyznávejte klid a pohodu. Mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: 19 minut vám přejeme krásné středeční ráno.
1: Nádherné ranko.
0: Tak zkusme si na frekvenci jedna trošku nahodit řemen do lepší nálady, pokud jste vstávali zadkem napřed.
1: Tak... No, já jsem vstávala tak nějak jako docela dobře.
0: Předkem ale, napřed.
1: Předkem ale rozsvítila se mě kontrolka v autě, takže už jsem taky zadkem napřed.
0: Jo, takže tě to vždycky potěší. Jako není vlastně nic pozitivnějšího, než když se vám rozsvítí kontrolka
1: v autě. Tak, pojďme dát nějaký fórek, ať to rozdejchám.
0: Mám tady jeden rychlej.
1: Dobře.
0: Jeden rychlej, ale dobrý. I když tobě se nebude moc líbit, on je spíš chlapský.
1: Je o autech.
0: Jo, ne, to vůbec ne. To
1: dobře.
0: Vůbec ne. Jestli tě manželka dělá šťastným, tak není důležité, čí je to manželka. Děkujeme a klidně můžete posílat samozřejmě dál vaše vtipy. Jednak na naše Instagramy, moderátor na cestách a Lubka Ponížilová.
1: A nebo taky klidně SMS-kou 736-300-444.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Už tam bude.
4: Přestaň, štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybírá.

0: sluší. To znamená, že ráno a dopoledne ještě se sluníčkem, odpoledne nějaké ty mlaky, a to hlavně od severu. Tam občas i nějaká ta přeháňka, ale jinak to dneska zvládneme bez deště. Nejvyšší odpolední teploty je 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
1: No, totiž tohle počasí je úplně skvělý.
0: No.
1: Jsi si všimla. To vždycky odpoledne takhle stojíme s těma založenýma rukama a říkáme, tak ono bude pršet, člověče, já si zmoknu. A večer, tak zase nepršelo.
0: Zase nepršelo. Je pravda, že kolikrát to fakt vypadá na pořádný déšť.
1: No, úplně máš pocit, že jako budeš zlitá za chvilku jak blázen.
0: Tak se zleješ jinde.
1: Tak jo.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Teď je přesně 6:30, krátké zprávy Lucie Černá.
4: Hezké ráno, Francie je první zemí v Evropě, která definitivně schválila zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto formu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v platnost v září. Soud se bude znovu zabývat žalobou hnutí SPD, které se brání zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Původně žalobu zamítl, rozsudek ale zrušil odvolací soud. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise vedená premiérem Babišem a ministrem průmyslu Havlíčkem. Na programu je mimo jiné podnikatelské fórum. Antidopingový výbor České republiky, který je příspěvkovou organizací Národní sportovní agentury, by měl od ledna rozšířit svou působnost. Vedle dopingu by se měl začít zabývat dalšími negativními jevy ve sportu, jako jsou manipulace výsledků sportovních soutěží a také bezpečnost sportu a prevenci diváckého násilí. V krátké novele zákona o podpoře sportu to navrhuje ministr Boris Šťastný. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískaly. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě se podíváme na silnice.
6: Opatrnost radíme řidičům na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic. Za Miroticemi na 78. kilometru probíhá vyšetřování a likvidace následků nehody. Blokovaný je pravý pruh. Zdržení nepřesahuje 5 minut, objíždět se nevyplatí. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej.
1: Dobrý den.
0: Krásné ráno.
1: 2 minuty po 6:30, Míra s Lubkou s vámi, taky Frekvence 1. Už jsme tady řešili na začátku hodiny, že 22. července najdete v kalendáři Magdalénu. Já jsem se tak koukal, jak se vlastně říká zdrobněle.
0: Magda, Magdička,
1: no, Majda. Majda, Maja.
0: Maja taky, jo.
1: No, ale co mě překvapilo, tak internet uvádí i Magy. Magy.
0: Magy, no, ale tak jako možná jo.
1: Jako ono by to znělo asi, vlastně hezky, kdyby jsme...
0: Magy, ale vlastně kdyby jsme znal to koření, no. Mm-hmm.
1: Já vlastně jako člověče úplně od dětství u nás Magy nesmělo chybět na stole.
0: To se dávalo do všeho.
1: Ale úplně do všeho. A já dokonce to mám spojený třeba děda, ten to měl tak, že ten nikdy nic neochutnal a rovnou to tam cpal. Jakože litr Magy, litr soli, teda hromadu soli
0: to dělá můj tatínek.
1: A pepře tak, že nebylo vidět, co pod tím je vlastně.
0: To dělá můj tatínek, ale teda bez Magy. Ten okamžitě dosoluje, okamžitě dopepřuje. Ale jako Magy ne, no.
1: Mě to, jako musím říct, že já jako nejsem nějaký velký kuchař, ale jako rád vařím. Hmm. A ve chvíli, kdy mi někdo začne také dochucovat jídlo, aniž by ho ještě ochutnal, tak jsem fakt normálně naštvaný. No, ale bych mu to sebral, abyš si koupit něco.
0: Víš co, běž si tady natoč si vodu z vodovodu, osol si ji, nalej si tam Magy.
1: Máte to taky, že vás tohle jako by rozčilo. Jako litr Magy do polívky, tak to si nemusela vařit.
0: Kterou neochutnáš.
1: Jo, no. to bylo, jako jsi se sdělala s nějakým vývarem.
0: No jasně.
1: Zbytečný prostě.
0: Úplně.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Mažu stopy.

0: 6 hodin 40 minut, pojďme teď na frekvenci 1 prověřit, kdo bude chytrej.
1: Jak rádio.
0: Tak co tam máš? Dneska jsem připraven a jsem ve skvělé formě a kondici.
1: Ty hodně jezdíš tak jako po světě.
0: No.
1: A určitě jsi zaregistroval, že jsou někde velcí a někde malí lidé.
0: No to ježišmarja, teďka na tý cyklodovolený mi můžeš věřit.
1: A já se tě ptám. Mm-hmm. Kde žijí nejvyšší lidi na světě?
0: Nejvyšší lidi na světě. Tak já to si myslím, že vím úplně přesně.
1: Fakt?
0: No, a vy to víte, tak přemýšlejte, já to neprofláknu, abych nezněl tak sebejistě, víš, ale za chvilku se na to podíváme, jo?
2: Léto v rytmu Frekvence 1.

0: Trocha letních melodií hodí se samozřejmě k prázdninám. 6 hodin, 45 minut, ve 6:45. Tady řešíme nejvyšší lidi na planetě.
1: Ano, ptala jsem se tě, který národ je nejvyšší na světě.
0: Já osobně si myslím, že jsou to Holanďani.
1: Je to tak. Jsou to Nizozemci. Průměrná výška muže tady dosahuje 184 cm a průměrná výška ženy 170.
0: Byl jsem tam teďka a můžu potvrdit, že to tak opravdu je a je to ještě mnohem víc. Ten průměr je opravdu průměr stažený trpaslíkama, no, jako jsem já nebo Tomáš Fíla, ale jinak jsou opravdu ohromný a já jsem tam stál, vždycky jsem byl třeba někde ve frontě nebo mezi lidma, tak jsem se jenom rozlížel a jsem si připadal normálně jak ve školce. Mezi dospělákama, říkám, ty, to není prostě možný. Mně přišlo, že ty chlapy v průměru měli kolem 190 cm a ženský kolem 180. Jo, takže tam stojíš a teď koukáš. Vlastně mě, já jsem měl oči ve výšce prsou. Mně to tak nevadilo, ale... Ale teď oni ještě jak jezdí třeba na těch městských kolech, na kterých sedíš rovně a ta kola jsou opravdu hodně vysoká. A myslím, že je to i kvůli tomu, že se na tom jim líp jezdí, jsou líp vidět v tom provozu a tak. Takže on, když má 2 metry, nebo ona, když má 1,85 m a sedí ještě na tom ohromném kole, tak máš pocit,
1: tak
0: že se na tebe
1: i autobus
0: řítí medvěd prostě.
1: Jasně. No tak jo, tak dneska velký potlesk míra.
0: No samozřejmě, tohle na to mě nenachytáš. Uvidíme příště.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září. 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk. Come on, yeah.

0: Tak dnes je ten den D, kdy budeme mít 50 000 v posledním slově.
1: No vidíš, a no dvojky. Dvojky nosí štěstí.
0: A dneska je 22. ano, třeba vám
1: takže
0: to přinese štěstí.
1: Takže by se mohlo zadařit.
0: Tak, držíme palce, probereme si to všechno po 7. hodině, za chvilku taky zprávy.
1: Krásné ráno.
2: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hit.

0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
1: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
1: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
2: I v sobotu a v neděli.
3: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
7: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
8: A přejeme vám hezké ráno, jsou tu další zprávy.
9: A s nimi samozřejmě Lucie Černá.
10: Dobré ráno, policie dnes bude kontrolovat bezpečnost u vody. V Chorvatsku proběhne jednání k vyšetřování tragické nehody. Zúčastní se ho i česká strana. Chelsea udělala z Rodgerse nejdražšího britského fotbalistu v historii. Jihomoravští policisté se dnes ve spolupráci se státní plavební správou zapojí do preventivní akce s názvem Bezpečně u vody. Na co konkrétně se zaměří, řekla Frekvenci 1 mluvčí policie Petra Hrůzová.
11: Policisté se zaměří především na bezpečnost plavců, vodáků, posádek rekreačních lodí a dalších uživatelů vodních ploch a cest. Kontrolovat budou dodržování pravidel plavebního provozu, používání záchranných vest a dalších bezpečnostních prvků.
10: Pozornost bude věnována také alkoholu za kormidlem. Pro vůdce motorových a většiny rekreačních plavidel platí na českých vodních cestách nulová tolerance alkoholu. Zástupci Českého ministerstva dopravy, konkrétně námořního úřadu, se dnes v Chorvatsku zúčastní schůzky k vyšetřování červnové nehody české jachty a chorvatského katamaránu. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražní systém. Navíc neměl přizpůsobit rychlost hustotě provozu a nesledovat situaci na moři, aby včas srážce zabránil. Důstojník odpovědnost za kolizi odmítá. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražské Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. V 11:30 dopoledne nad Prahou cvičně přeletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Náchod varuje své obyvatele před podvodnými SMS-kami. Ty například upozorňují na nezaplacené parkování.
12: Aktuálně se šíří právě SMS zprávy informující o údajném přestupku nezaplaceného parkovného v aplikaci Easy Park a vyzývají k okamžité úhradě prostřednictvím odkazu. Vedení města upozorňuje, že takové zprávy mohou na první pohled působit důvěryhodně, ve skutečnosti ale osloveného přesměrují na podvodné webové stránky. Podvodníci se také vydávají za úřady, policii, banky, dopravce nebo jiné instituce a snaží se vylákat peníze i citlivé osobní údaje. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
10: Venezuela potvrdila 3 úmrtí na hantavirus na východě země ve státě Anzoátegui. V prohlášení ministerstvo uvedlo, že další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Podle úřadu oba výskyty nemají mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se ani, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi. Pozornost zdravotnických úřadů a vědců se na hantavirus zaměřila poté, co se tato nákaza začala šířit v dubnu na výletní lodi MH Hondius. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzený potvrzených případů bylo 12. Chelsea udělala z fotbalisty Morgana Rogerse nejdražšího britského fotbalistu v historii. Podle médií za něj Aston Villa zaplatila 117 milionů liber. 23-letý Rogers podepsal na Stamford Bridge 6-letou smlouvu s opcí na další rok.
3: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Slunečné ráno přes den vystřídá velká oblačnost, zaprší, ale jen výjimečně. Dopoledne bude ještě jasno nebo polojasno, během odpoledne se ale už přiženou mraky a zejména na severu území se mohou sem tam objevit přehánky. Teploty nám vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 26.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
10: A opatrně na D4.
13: Opatrnost radíme řidičům na dálnici D4 směrem z Prahy do Strakonic. Za Miroticemi na 78. kilometru probíhá vyšetřování a likvidace následků nehody. Blokovaný je pravý pruh. Zdržení nepřesahuje 5 minut, objíždět se nevyplatí. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
10: A je po zprávách 7, to znamená jediné. Na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
8: Přejeme vám krásné středeční ráno. Sáhneme teď trošku do historie a já k tomu udělám takový úvod.
14: Udělej antré.
8: Jo, pozor.
15: Aha. Pršelo a blízkalo se 7 neděl. Noe nebyl překvapený, on to věděl.
8: No.
14: Je to tak, píše se rok 1270, je 22. července a v Čechách začíná pršet. A prší... A prší, a prší, a prší, až do polovičky září, bez přestání. Aha. Potopy, neúroda, drahota obilí, ale pozor, vína bylo na zbyt.
8: Jo, tak vidíš, hlad je převlečená, žízeň.
14: Hele, já si myslím, že vlastně, když bylo to víno, tak to vlastně potom i tak nějak jako zvládli naši předkové, že jo?
8: Já jsem teď projížděl přes Německo na kole, teď jako o víkendu, a zrovna jsem projížděl nějakým takovým malým městečkem a tam měli u řeky, u toho Dunaje, takový jako, jak se to jmenuje?
14: Vinohrady?
8: Ne, vinohrady. Takovou měrku potop, zátop, výtop.
14: Jo,
8: víš, co myslím?
14: Takový ten metr, kam to sahalo.
8: A právě, že tam ta nejvyšší lajna, která byla zaškrtnutá, byla nějaký rok 1200 něco.
14: Fakt? No, tak to bylo asi rok 1270.
8: Tak jo, tak snad nás tohle potká znovu. S tím vínem by to nevadilo?
14: S vínem by to nevadilo, ale myslím si, že jsme si potop v posledních letech užili celkem dost a že máme tak jako na nějakých 100 let splníno.
8: Nechme to příštím generacím.
14: No, přesně.
2: Míra Michálek
3: a Lubka Ponížilová.

0: Středeční ráno. Já jsem ti úplně zapomněla říct, jak jsem se dneska v noci spotila.
1: Přátelé, počkat. Jo, tak tohle zní zajímavě. Začátek je dobrý.
0: Já ti nevím, jestli máš někde jako takový ty fakt jako by blbý sny. Jako hodně, hodně živý sny.
1: Jo, ježiš, jistě.
0: Tak prosím tě, mně se dneska v noci zdálo, chápeš to? Jako koncem července se mně zdá, že propadám z chemie. Jsem na gymplu. Propadám z chemie a čekám jak na smilování, na poslední známku z poslední písemky, která se psala. Vzbudila jsem se teda předtím, než jsem dostala tu známku, takže vlastně ani nevím, jestli budu dělat reparát, nebo jestli nebudu dělat reparát. Dělala jsem jednou reparát. Mě to lidi většinou nevěřej, protože nevím čím, ale lidi si myslí, že já nemůžu dělat jako v životě chyby a že jsem jako byla špert.
1: Tak jako působíš tak,
0: no. Tak já jsem dělala reparát z matematiky. Ale tenhle ten sen s tou chemií, a vlastně vůbec nevím, proč to byla chemie.
1: No je hlavně zvláštní, jako tolik let po škole, tenkrát, jako když ty jsi měla chemii ve škole, to ještě ta periodická tabulka byla poloviční v podstatě, než je teď.
0: Tak ještě nebyl vynalezený penicilin.
1: Vůbec.
0: Ne, chápeš to? Jako přátelé, stává se vám někdy, že máte takhle šílený sen, že se probudíte vlastně před rozuzlením toho snu.
1: To je nejhorší.
0: Hele, jsem vlastně, normálně jsem se jako začala dívat ráno do těch bakalářů dneska, jestli víš, jako fakt to bylo tak strašně živý,
1: že jsem
0: chvilku jako opravdu nevěděla, kde jsem. Takže stává se vám, že máte někdy takhle jako by šílený sny, anebo ještě jinak. Stalo se vám někdy, že jste dělali reparát s něčeho?
1: No tak počkej, to už rozmělňujem a to jsem teda zvědav. Jako, kdo měl zkažený prázdniny reparátem?
0: Reparátem. Není to nic příjemného.
1: Já nikdy.
0: Ty nikdy. A to vlastně ty nejseš ani rodič, takže to by se to ani jako zatím nestane, že by se ti to zkazilo takhle v dospělosti.
1: Často rodič má jako zkažený prázdniny tím, že dítěti to je jedno.
0: Myslím si, že jako reparát si myslím, že už ti jedno není.
1: Jo.
0: Jako reparát, tam už fakt jako lezou tlustej do tenkejch a tam už jako to už ti prostě jedno není. Ale no nic, takže přátelé, 736-304-444, dejte nám vědět, jestli jste někdy zažili nějaký takovýhle infarktový stavy. Jsem na to zvědavá. A jak jste to zvládli?
2: Frekvence 1. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: 49,5 tisíce.
3: Ježiši.
2: Je to strašný. Strašná zodpovědnost. Tady nechceš udělat chybu.
3: Nerad bych. No. 257, 400 a 3 devítky. Číslo, na které teď můžete volat, přátelé, číslo, na kterém hrajeme, vůbec mála 50 tisíc korun. Když si je vysoutěžíte, jsou vaše samozřejmě. Když ne, přihazujeme právě na tu 50.
2: Na těch pade.
3: Tak, uvidíme, kdo tam. Tady Míra s Lubkou. Hezké ráno. Haló? Vítě volá odkud, ahoj.
4: Z Brna aktuálně.
2: Z Brna.
3: A neaktuálně odkud?
4: Neaktuálně, to je jasně, furt někde.
3: Furt jo, někde, dobře.
2: Jste takže... takovej prostě jo, jako jo, kočovník, dobře. Víťo, 49,5 tisíce pro vás máme, je potřeba ale doplnit tuhle větu.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
2: Tak...
4: Klid.
2: Klid?
3: Zkusme klid. 49,5 ve hře.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není. Není to nic.
2: Víťo, nedá se nic dělat. Zdravíme momentálně do Brna.
3: Mějte se krásně naslyšenou. Hezké ráno.
2: No a Míro, zásadní přihození právě
3: teď. Tak jo, pojďme na to. Klid.
2: Na 50 tisíc jsme se dostali, tak příští hodinku opadenu.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Frekvence 1.
1: To je to nejlepší z muziky.
0: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
1: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: Tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: Slovenci jedna děláme reparát, máme zkažený prázdniny, no podrobnosti o to povíme za chvilku.
1: Každopádně teď se pojďme podívat na počasí. Počasí nám dneska prázdniny rozhodně kazit nebude, protože dopoledne bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne od severu občas nějaký ten mráček a právě na severu Čech i přehánky, jinde bychom to měli zvládnout bez deště. Nejvyšší odpolední teploty v Čechách těsně nad 20, na jižní Moravě místama až 26.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
0: Za minutu půl osmé krátké zprávy, Lucie Černá.
3: Dobré ráno, starší byty, rodinné domy i nájmy dál zdražují. Ve druhém čtvrtletí šly ceny starších bytů meziročně nahoru o 13%. Metr čtvereční stál 122 595 korun. Průměr ale navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9% a opět začaly růst také nájmy. Metr čtvereční se průměrně pronajímal za 391 korun, tedy meziročně o 11% a mezi čtvrtletně o 7% dráž. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise vedená premiérem Andrejem Babišem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Na programu je mimo jiné podnikatelské fórum. Francie je první zemí v Evropě, která definitivně schválila zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto formu 279 zákonodárců. Proti bylo 81 poslanců. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v platnost v září. Na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají druhé kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes o postup do čtvrtfinále zabojují 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu narazí na americkou soupeřku ze druhé stovky pořadí Carol Leeovou.
4: Frekvence 1.
5: Doprava.
3: A kolo nečekejte na pražském okruhu i D7.
6: Zúžené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem pražského okruhu vás drží od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu do 10 minut. V opačném směru od tunelu Lhkov po Barandovský most také do 10 minut. A zdržení 10 minut je i na příjezdu dálnice D7 ve směru do Prahy. Zpomalovat začnete před letištěm. Důvodem jsou práce na exitu 2 letiště. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARAM.
0: Frekvence 1 s vámi, Míra s Lubkou, jak by smet 22. července, s vám hezky vstával, co se dneska vstávalo taky hezky, sice blbě, protože se jí zdálo, že dělá reparát, no. A zbudila se těsně předtím.
1: Ano, než jsem se dozvěděla, jestli ho budu dělat nebo nebudu, přesně
0: právě,
1: tak.
0: Právě,
1: tak no. Jestli jste tohle někdy zažili, jsou to fakt zkažený prázdniny, tak na tom se asi shodneme. Píše Mirka, prosím tě, na 736 304 44. Ahoj, zdravím vás do studia, tak já jednou dělala reparát na střední škole zruštiny. A na ty sny, já mívám hodně živý sny a když se o tom bavím se synem, tak mi říká, prosím tě, ty se jdi léčit, protože opravdu ty sny nejsou normální. Aha. Tak to je zpráva od Mirky. A ještě tady je jedna, prosím tě, nemám s reparátem zkušenost, ale na věži na zámku v Českém Krumlově je prosklená schránka s pozůstatky svaté reparáty.
0: Cože? To vůbec nevím.
1: Ano, koho se to týká, měl by se jít pomodlit. Svatá. Co je reparát? To je nějaká jako oprava, ne? Obnova.
0: To vůbec nevím, to musíme naštudovat. Proč jdeš? Preparát.
1: Reparát.
0: Svatá reparáta, jo. Dále, nastuduj to, mrknem na to za chvilku.
1: Dobře, krásné ráno.
4: Míra Michálek
5: a Lubka Ponížilová.

0: tom žádná, 7 hodin 42 minut a hrajeme ho samozřejmě i na Frekvenci 1. Teď ale tady řešíme reparát.
1: Původ slova?
0: A zkažený prázdniny a řešíme i ten původ, protože nám někdo psal, že v Českém Krumlově je na věži
1: jsou ostatky svaté reparáty.
0: Svaté reparáty, no. Tak co
1: tak
0: to je teda?
1: Svatá reparáta, tam to ti řeknu, ale co je reparát? Znovu uschopnit, opravit, obnovit. Takže není to jako, že opakovat, ale opravovat.
0: Jasně.
1: Jo? A svatá reparáta, prosím tě, je mladá křesťanská pana a mučednice z 3. století a mimochodem je to třeba patronka Florencie.
0: Reparáta, jo?
1: Reparáta.
0: Kdybych si udělal reparátu Florencie. Jsem byl 3x, ani jednou se mi tam nelíbilo. Takže
1: nelíbilo se ti tam? Ne. Fakt ne.
0: Strašně turistický, hrozně natřískaný město. Šílený úplně. Mám pocit, že je tam jenom ten most Zlatníků. A nic
1: jiný. Já jsem myslela, že takhle jakoby nic není jako v Miláně.
0: Ale tam je ještě větší nic.
1: Tam je ještě větší nic.
0: Ale jsou lidi, kteří Milánom třeba mají opravdu rádi.
1: Tak je to, mě to město módy, no. Tak jako...
0: Takhle, když máš dost prachu, asi i to Miláno tě potěší. Jo? Když tam jedeš jenom pro ty papírové tašky ohromný.
1: Jasně. Tak jsi spokojený.
0: Ale takže reparát teda Florencie, jestli mám udělat, říkáš.
1: Jo, dobře,
0: já to zkusím.

0: míříme do velkoměst i maloměst, i do mostu a až do Aše.
1: Hezky, hezky, pěkně. Tak, řešíme reparáty. No. Mm-hmm. Došla zpráva od Rosti. Lubko, buď v klidu, je mi 53 a dodnes se mi zdá, že se učím na reparát matury, ze které mě vyrazil mladý profesor, zamilovaný do holky, co jsem s ní chodil.
0: Ne, ne.
1: Jo. Takže se učím a pořád nic neumím. Jinak reparát jsem potom udělal úplně v pohodě.
2: Takže se ti 35 let, chápeš, se ti zdá takováhle věc, no, furt dokola.
1: Víte, jako, to je fakt jako... Ale počkej, já jsem nedělala třeba reparát z chemie. Já vůbec nevím, proč to byla dneska ta chemie. Kdyby to byla ta matika, že jo, s který jsem reparovala. Ale jako, ale chemie. Kde se vzala chemie? Možná Ksindl by mi to vysvětlil.
2: Vysvětlil. Možná.
3: Frekvence 1. Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.

0: Hezké ráno, středeční s datem 22. července. Pokračujeme po 8 hodině. 50 tisíc posledním slově.
1: Přesně tak, v posledním slově chtěla jsem to říct. Říkám, nechá mě ten Míra něco říct, tak řeknu prachy. A už neřeknu ani prachy.
0: A i tak mluvíš dost dlouho, tak zprávy za chvilku.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
3: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A zprávy má
1: Lucie Černá.
0: Hezké ráno.
4: Hezké ráno, policie se dnes zaměří na bezpečnost u vody. Starší byty, rodinné domy i nájemné opět zdražují. Hromadnou nehodu hlásí D10 na Turnov. Bezpečně u vody, tak zní název dnešní preventivní akce jihomoravských policistů a státní plavební správy. Zaměří se například na alkohol za kormidlem, ale i bezpečnost při vodních radovánkách. Vodní záchranáři hlásí více zásahu, jak Frekvenci 1 řekl jejich prezident David Smejkal.
5: Oni jsme udělali za celou sezónu letní 1026 zásahů a letos ke dnešnímu dní jich máme 717. To znamená, ten nárůst je tam poměrně významný. A pochopitelně ty horké dny přinesly těch zásahů rekordní počty, kdy jsme za jeden víkend udělali více jak 130 zásahů na vodních plochách, kde vodní záchranná služba působí.
4: O uplynulém víkendu se preventivní akce uskutečnila na plavební cestě Baťova kanálu v přístavišti Petrov. Policisté odhalili dva vůdce malých plavidel pod vlivem alkoholu. V prvním případě dechová zkouška ukázala hodnotu přes 1 promile a ve druhém případě muž nadýchal téměř 3 promile alkoholu. Starší byty, rodinné domy i nájmy zdražují. Ve druhém čtvrtletí šly ceny starších bytů meziročně nahoru o 13%. Metr čtvereční stál 122 595 korun. Průměr ale navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj. Rodinné domy zdražily za rok o 9% a opět začaly růst také nájmy. Metr čtvereční se průměrně pronajímal za 391 korun, tedy meziročně o 11% a mezičtvrtletně o 7% dráž. Nad Prahou dnes v 11:30 dopoledne cvičně proletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Velitelství pro operace armády České republiky dnes totiž symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na Náchodsku se chystají další dopravní problémy. Komplikace jsou součástí budování obchvatu Náchoda.
6: Řidiče, ale i pěší a cyklisty čeká několikadenní omezení na silnici 1/14 mezi Náchodem a Dolní Radechovou, a to na přelomu července a srpna. Od 31. července do 4. srpna bude úsek každý den od 6. hodiny do 18. hodiny uzavřen kvůli pracím na mostě budovaného obchvatu Náchoda. Objízdná trasa povede přes Velké Poříčí, Hronov a Červený Kostelec. Linkové autobusy stavbou projedou. Pěší a cyklisté budou muset využít vyznačený koridor. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Ve Francii se organizace a účast na nepovolených tanečních párty zřejmě stane trestným činem. Za pořádání takové akce budou hrozit až 2 roky ve vězení. Francouzský parlament totiž pozdě večer schválil návrh zákona o klidu občanů, který opatření obsahuje. Uvádí to agentura AFP. Záměr vyvolal v zemi protesty. Nepodpořili ho například levicoví poslanci. Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu a soutěžní debit v dresu Liberce tak s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Trestní orgán Ligové fotbalové asociace, na který se Bořil obrátil minulý týden, totiž bývalému kapitánovi pražské Slavie nevyhověl.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Slunečné ráno, přes den vystřídá velká oblačnost, zaprší ale jen výjimečně. Dopoledne by mělo zůstat ještě jasné nebo polojasné, během odpoledne se ale přiženou už mraky a zejména na severu území se mohou objevit přehánky. Teploty nám vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 26.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Kolony hlásí pražský okruh hromadnou nehodu D10.
7: Zužené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem pražského okruhu vás drží od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu, a to do 10 minut. V opačném směru, tedy od Lochkovského tunelu po Barandovský most, je také zdržení do 10 minut. A k hromadné nehodě 6 vozidel došlo na 8. kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Kolem nehody projedete jen s minimálním zdržením. Zdržení 10 minut je i na příjezdu dálnice dálnice D10 ve směru do Prahy. Zpomalovat začnete před letištěm. Důvodem jsou práce na exitu 2 z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic RAM.
4: A přesně 5 minut po 8 hodině už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: Jsme tu, přejeme hezké ráno 22. července.
1: A Ferda má narozeniny.
0: Ale pravenec, jo?
1: jo, Ferda pravenec. Je mu, no, prosím tě, kamarádovi 99.
0: Takže příští rok v závěsu za Hurvínkem.
1: Příští rok stovka. Když se úplně poprvý objevil, tak to rozhodně nebyla postavička pro děti. Mm-hmm. Byla to pohádka nebo takový komiks o opilém mravencovi.
0: Tohle já jsem zaregistroval, je to strašně vtipný vlastně, že jo? Všichni, on je ještě takovej jako Mirek Dušín vlastně, no, když si to vezmeš, s tou mašlí pod krkem.
1: On tenkrát neměl ani ten, no prostě to přehnal, takže si zapomněl uvázat i šátek, jako
0: vlastně,
1: jo, ráno.
0: Jak když máš pomejdanu tu kravatu přivázanou na hlavě třeba, nebo tak něco. Takže Ferda Mravenc poprvé, když se objevil...
1: Tak byl ožralej.
0: Je to tak prostě.
1: Jo. Hele, aspoň víš, odkud je ta říkanka. Polámal se mraveneček.
0: Jo, takže on neměl polámanou nohu. Měl prostě kocovinu jako blázen. Víte, celá obora.
1: Dáme prášek podle rady.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, Robbie Williams nám zpříjemnil teďka pár minut, pokračovat bude Bryan Adams už za chvilku. Teď ale jedna zásadní věc, dneska je 22. července. Věděli jste, přátelé, že existuje film, který se jmenuje 22. července?
1: Ne.
0: Tak kdybyste chtěli nějaký tip na dnešní večer, nevíte, takže do čeho píchnout, tak si ho zkuste pustit. Pozor, má to 73% na ČSFD.
1: To není úplně málo.
0: To vůbec není špatný. Je to životopisný drama, thriller a je to natočený v koprodukci Norsko, Island a Spojené státy.
1: Aha.
0: Což, dobře, Amerika, ale ve chvíli, kdy do toho zasáhnou severský země, tak si myslím, že by to nemuselo být vůbec špatný. Takový jako lehký nástřel od soudu.
1: Je tam trošku detektivka, nebo není?
0: Po zničujících teroristických útocích v Norsku se jeden z přeživších truchlící rodiny a národ semknou za spravedlnost a uzdravení. A je to podle skutečného příběhu dokonce. A myslím si, že by to vůbec nemuselo být špatný. Takže 22. července, 73%, myslím si, že na dnešní večer, pokud chcete chytit nějakou depku.
1: Vemte deku, chytíte depku.
0: Je to na Netflixu, kdybyste hledali, takže myslím.
1: Jo, tak jo, tak díky za ty.
0: Tak jo. Frekvence.

0: 8 hodin, 20 minut, přemešem, hezké ráno. Lubka teďka zjistila, že dnes je den houpacích sítí.
1: Je to tak.
0: Což je věc, kterou já moc jako nemusím.
1: Nemusíš?
0: Nemusím, já do toho neumím moc jako nalíst,
1: jo.
0: Neumím z toho moc slíst a nechápu, že se v tom někomu spí dobře.
1: Jako spát.
0: Ale to asi musíš umět teda, mám pocit, jo.
1: Spát bych v tom asi nespala, to bych jako asi neriskovala, ale taková jako odpolední siesta, ti musím říct, že není vůbec marná. Já teda co nemusím, je houpací síť jako síť.
0: No co jsme měli z dětství.
1: Jako síťovaná, prostě uzlíkovaný provázky.
0: Ta byla taková blbá, musíš mít tu hamaku klasickou, že jo, do který se natáhneš do hadru. Ale tohle, podstatě, jak nám z toho lezly ty špeky, vypadaly jsme jak cikánská pečeně, nebo co to bylo?
1: Ano, to je vlastně, jak se natáhne narolovanou plec. Narolovanou plec se natáhne taková ta punčoška, aby to se nerozrolovalo. Tak ano, tak vypadal i hubený člověk. Možná právě proto to nemusím, protože to mě tam opravdu připadá takový dost jako dehonestující.
0: Jo, jak to visí dolů z toho ty bochánky.
1: To je strašný. Ale
0: když
1: právě
0: si lehneš na břicho, tak máš konečně pekáč buket.
1: Jo. Ale právě taková ta jako nahrubotkaná, ty, co se teďka dělají, jsou docela hezký, barevný. A vidíš, možná bych ji mohla dneska slavnostně pověsit na zahradu, protože jsem letos ještě mám pergolu. Mám tam takový dvě oka, do kterých to zavěšuju každý rok, ale už je tam dlouho a už tak jakoby řídne. Takže sice se ti nerýsujou čtverečky, ale občas to pod tebou rupne.
0: No, že by se jako proletěla dolů, to musí být hrozná držka z toho spadnout,
1: no, ale jako já bych se zhoupla dneska.
0: Já měl právě kamaráda, který takhle jezdil po různých čundrech, vandrech a tak. A ten měl sebou vždycky tu hamaku takhle jako v baťušku a normálně si vždycky natáhl v lese
1: a spal
0: v tom a říkal, že je to super, že ti není zima od země a že ho to hrozně baví. A říkám, nevím, abych do toho nenalezl, mě se to vždycky protočilo. Jo, mě se to protáčí a to prostě nějak, se do toho musíš jakoby zabalit nějak.
1: Musíš do toho napřed.
0: Kokon takový utvořit.
1: Zadkem napřed.
0: Zadkem, jo? Napředkem.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

sweet death in your arms, in a wave.

0: Středeční ráno, venku většinou sluníčko, užijte si ho, přesně
1: zatím.
0: Tak, užijte si ho, dokud svítí, protože během poledne a potom později odpoledne se nám to začne od severu mračit, na severu Čech dokonce občas nějaká ta lehčí dešťová přeháňka, jinak teploty v Čechách většinou lehce nad 20, na jižní a východní Moravě až u 26.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
1: Teď je minuta po 8:30. Krátké zprávy, Lucie Černá.
3: Hezké ráno, zástupci Českého ministerstva dopravy, konkrétně námořního úřadu, se dnes v Chorvatsku zúčastní schůzky k vyšetřování červnové nehody české jachty a chorvatského katamaránu. Tu nepřežili 4 Češi. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Soud se bude znovu zabývat žalobou hnutí SPD, které se brání zařazení do zprávy o extremismu za druhou polovinu roku 2022. Původně žalobu zamítl, rozsudek ale zrušil odvolací soud. Ukrajina podle telegramových kanálů zasáhla drony Ruskem okupovaný poloostrov Krym, včetně Feodosie a Jalty. Hlášeny jsou exploze a výpadky proudu. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískaly. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky.
4: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: A ještě se podíváme na silnice.
5: Zúžené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem Pražského okruhu vás drží od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu, a to do 10 minut. V opačném směru, tedy od Lochkovského tunelu po Barandovský most, je také zdržení do 10 minut. A k hromadné nehodě 6 vozidel došlo na 8. kilometru dálnice D10 ve směru na Turnov. Kolem nehody projedete jen s minimálním zdržením. Zdržení 10 minut je i na příjezdu dálnice D10 ve směru do Prahy. Zpomalovat začnete před letištěm. Důvodem jsou práce na exitu 2 z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic ARAM.
1: Teď jsou 3 minuty po 8:30, přejeme hezké ráno, je středa, jsou prázdniny, to znamená, že je tady další, co?
0: Radiokemp Frekvence 1, tentokrát míříme k Hradci Králové na Radiokemp Stříbrný rybník.
1: Je to tak.
0: Tam je nádherně, tam je to fakt krásný. Loni jsme tam byli my, myslím, na Stříbrném rybníku.
1: Aho.
0: Já vždycky mám říkat, tendenci říkat na Stříbrném jezeře, že jo, jak byl poklad na Stříbrném jezeře.
1: Tak dneska najdete poklad na Stříbrném rybníku.
0: Dneska tam budete mít 2 poklady, dneska tam budete mít Janu a Vojtu.
1: Já právě čekám, protože kolegové už se tady pomalu schází, ti, co odjíždějí za chviličku právě do Hradce, tak vyhlížím, jestli se tady neobjeví Jana s Vojtou, že bychom je stáhli ještě
0: že
1: o nějaký ty informace, co chystají. Tak třeba za chvilku.
4: Míra Michálek
2: a Lubka Ponížilová.

0: Tak ráno jsme prolomili hranici 50 tisíc. V posledním slově ty můžete vyhlížet už ze chvilku. Jenom ještě připomínáme, teďka mi zrovna psala Jana, že se teda na kemp moc těší, ale nestíhá.
1: Asi. Stojí v koloně.
0: No, asi víš co? Nějakou tlačenici.
1: Já si totiž myslím, že ty takhle, když jako jedeš jakoby v jinou dobu, než normálně jezdíš po Praze, tak vlastně absolutně jako neodhadneš. Podle mě Jana třeba nepočítala s tím, že teď pojedou lidi do Prahy. Že jo? Protože ona jezdí vlastně na odpoledne. Já si myslím, že to má Jana dost podobný jako já. Uh-huh. Že v podstatě ona jede do Prahy v momentě, kdy ještě moc jako lidí nejede. Že? Já jezdím do Prahy, když Pražáci spí, a Jana jezdí do Prahy, když jsou Pražáci v práci.
0: Když jsou na obědě.
1: Nebo na obědě. Takže každopádně, ale můžete se na ně těšit, no, na Janu s Vojtou.
0: Tak přihozíme jenom informaci, Michal Hrůza tam dneska bude a bude tam
1: kapela Hrůzy.
0: Bude tam kapela Hrůzy a bude tam taky náš kolega Miloš Pokorný, který tam bude mít kvíz
1: svůj
0: sestřel Miloše. On vám to všechno řekne určitě po 9. hodině. Teď jsou důležité ty peníze, hrajeme za chvilku, je tam 50 tisíc korun.
2: Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood a v něm chci zát.
2: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 257, 400 a 39. Důležité telefonní číslo.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Číslo, na kterém právě teď hrajete o 50 tisíc. Rovných 50 tisíc je ve hře.
0: Přihodili jsme tam ráno.
3: Stále nedokončená věta fotra na tripu, tedy Pepi Vrtala.
0: Tak koho pak tam máme? Hezké ráno.
4: No krásné ranko, tady Marta z Přelouče.
0: Marti, moc vás zdravíme do Přelouče. Zrovna tam jedu k zubaři zítra.
3: 50 tisíc by se hodilo i Mírovi, teda upřímně řečeno.
0: Když tak dovezu zítra, jo, až pojedu.
3: Ten zbytek.
4: Ne, taky potřebuju na zuby.
3: Taky.
0: Tak se tam sejdeme a zaplatíme to z toho, co teda...
3: A doplatíte.
0: Jestli nám to bude stačit, no, další věc. Tak helejte, tady je věta od Pepy.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech, ďáblech a po dlouhý zkušení.

0: do začátku vysílání Miloše Pokorného, který už tu je připraven a kempově naladěn.
1: Kempově, ano, ano, kempově naladěn, vše jsem si připravil.
0: Otázky, odpovědi.
2: Přesně, odpovědi mám.
1: Jsem domluven s produkcí, že se vše opět dozvím těsně před.
0: Tak se zvědavu poslouchat, jestli to půjde do éteru, jestli ne, přijedu osobně se na to.
1: Přijď osobně.
0: Největší jistota samozřejmě.
1: To je bez diskuze.
0: Jedeš přeci jen do kempu, bereš si sebou kytaru, máme tady ve studiu kytaru, že bys zahrál. Umíš ty, Miloši, zahrát stánky třeba?
1: Prosím tě, já jsem kdysi něco dal dohromady, ale ta léta jsou již dávno pryč.
2: A stan? Stan si bereš?
1: Stan si neberu.
2: Ta léta jsou taky pryč.
1: Ano, spaní ve stanu už je, jako je pro mě taková spíš jako ozdoba tu a tam. Ne, tak to už je takový to, že to jako dám to, ale nejsem z toho šťastný.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty velmi pečlivě a poctivě nachystala skvělá Lucie Černá vždy v celou a v půl.
1: Vždycky.
0: A ve výborné náladě navíc
1: ano.
0: Ještě.
2: Jako dicinky.
0: Pojď na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, v Chorvatsku dnes proběhne jednání k vyšetřování tragické nehody. Zúčastní se ho i česká strana. V Ústí nad Labem dnes ráno pobodal muž druhého muže. Opatrně na D10 je tam hromadná nehoda. V Chorvatsku se dnes sejdou zástupci Českého námořního úřadu s vyšetřovateli nehody české jachty u Splitu. Nehoda se stala v polovině června v oblasti Splitská vrata a zemřeli při ní 4 Češi. České ministerstvo dopravy chtělo být u vyšetřování a tak jeho zástupce chorvatské úřady pozvali, Češi ale sami nic neprovádí.
5: Šetření chorvatské agentury pro vyšetřování nehod v letecké, námořní a železniční dopravě AIN má primárně odborně posoudit a zanalyzovat nehodu. Vedle toho probíhá vyšetřování ze strany policie, která se zabývá případnými takzvanými trestně právními aspekty a určováním zavinění, uvedl rozhlas. A co od toho všichni čekají, že se přitom také skoordinuje, jestli a jaké informace už je možné veřejnosti poskytnout. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Ústí nad Labem dnes ráno pobodal muž druhého muže. Pobodaný v nemocnici zemřel. Policie v souvislosti s tímto případem zadržela podezřelého. Bližší informace ale vzhledem k vyšetřování policie sdělovat nemůže. Uvedla to na síti X. Po více než 20 let se veřejnosti otevře areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Komplex bývalé plicní léčebny, kde nyní vznikají lázně a bytová čtvrť, si lidé budou moci prohlédnout na konci srpna. Stane se tak při True Crime festivalu s názvem Oddělení Hrudkov. Na individuální dovolenou vyrážejí lidé nejčastěji ve věku kolem 30 a nad 55 let, přičemž zvlášť mezi staršími převažují ženy. Individuální cestovatelé si ale častěji musí v ubytovacích zařízeních připlácet za to, že budou na dvoulůžkovém pokoji sami. Výkonná ředitelka Asociace cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková k tomu řekla.
6: U vypsaných zájezdů cestovní kanceláří mají solo cestovatelé krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází, nebojí se tak sami cestovat. Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
2: Francie je první zemí v Evropě, která definitivně schválila zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Pro tuto formu hlasovalo 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Omezení by měla přijít ve Francii ve dvou vlnách. Už v září si děti mladší 15 let nebudou moci zakládat na sociálních sítích nové účty. Od ledna příštího roku pak bude ověření věku požadováno u všech účtů v zemi. Chelsea udělala z fotbalisty Morgana Rodgersa nejdražšího britského fotbalistu v historii. Podle médií za něj Aston Villa zaplatila 117 milionů liber. 23-letý Rodgers podepsal na Stamford Bridge 6-letou smlouvu s opcí na další rok.
4: Frekvence 1. Počasí.
2: Slunečné ráno vystřídá přes den velká oblačnost, zaprší ale jen opravdu výjimečně. Dopoledne má být ještě jasno nebo polojasno. Během odpoledne se ale do Česka přiženou mraky a zejména na severu území se mohou objevit sem tam přehánky. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude kolem 26.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
2: A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na silnicích.
7: K hromadé nehodě 6 vozidel došlo na 8. kilometru dálnice D10. Ve směru na Turnov. Kolem nehody však projedete se zvýšenou opatrností jen s minimálním zdržením. A s 10-minutovým zdržením počítejte na příjezdu dálnice D5 ve směru do Prahy. Důvodem je hustší provoz. Zpomalovat začnete od 6. kilometru a Loděnice jsou posledním volným sjezdem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Adam.
2: A po zprávách 9 už se můžete na frekvenci 1 těšit na Miloše Pokorného.
1: 117 milionů liber, Lucie. Kolik by za nás asi vysolila frekvenci?
2: My bychom museli ještě zaplatit. My vlastně platíme, aby jsme tady mohli vysílat.
1: Mohli vysílat. Takže by se to otočilo. Odpovím otázku. Hezké ráno, přátelé, Magdalény mají svátek, dneska máme v Hradci kemp Frekvence 1, těšíme se na to, takže všechno v pořádku a já tady odstartuju za chviličku po muzice jedním takovým výročím. Je trošku okurková sezona, tak zaplať pamu za každé výročí. Ale tohle je docela zásadní a líkos tady s náma ještě zůstal Míra, tak ho svalně lehce a jako vyzkouším, jestli by si vzpomněl na dvě jména.
8: Vypadá to... Na dvě dám dohromady.
1: Ne takhle, Míro, ne leda jaká jména, ale na dvě jména. Tak ale nechme to ještě. Pojďme si zahrát, pojďme si udělat dobrou náladu.
8: Tak jo.
1: Hezké ráno.
4: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: Já jsem slíbil jedno výročí a vzhledem tomu, že je tady se mnou Míra, tak trošku vyzkouším. Ale tak, Míro, pojď. Takhle, no. Já se přiznám, jo. Neměl bych to dělat, ale ať je to fér. Já bych si taky býval nespomněl, ale hned to pochopíš.
1: Dobře.
0: Tedy 22. července roku 1951, což je přesně před 75 lety, vyslal v boji o vesmír tehdejší Sovětský svaz do prostoru. A teď pozor. Dva pejsky.
1: Dva, jo.
0: Dva pejsky. Byly to pouliční voříšci. A teď jako, jestli bys dal dohromady jejich jména.
1: To je lajka je jasná, že jo?
0: No to je jasný, to je jasný, to je jasný. To se právě, to je první, co tě napadne, jako že teda jako lajka, jo. Ale byl to velmi utajovaný projekt. Oni to
1: takže oni neletěli s lajkou, to letěla jindy.
0: Ne. Oni vlastně v průběhu let, jak Amerika, tak Rusko se snažilo různě tak jako zkoušet. Jsem se díval, co všechno od 100 milky se vypouštěli třeba.
1: Já jsem si říkal, proč zrovna pejsky, jako, teda začínali hmyzem nějakým, jo.
0: Pak tady makaka Albert II.
1: Jasně, to je opičák.
0: No, takže, ale ten bohužel zemřel při návratu a pak teda přišli ty pejsci, to je pouliční a neskusíš to.
1: Tak buď to byl, počkej, tak Čuk a Gek třeba, že ne?
0: Jdeš logiky věci dobře, ale ne.
1: Tak Ivan to mohl být třeba?
0: Ne. Hele, ne, ono to asi kudy? Nedáš, protože už jsem se na to ani nespomněl. Přesně, lajka tě napadne.
1: No jasně.
0: Cigán a Dezik.
1: Ne.
0: Cigán a Dezik. No jasně. Bohužel teda slávu měl pouze už potom Cigán, protože toho se ujel šéf vědecké části sovětského výzkumného programu a vlastně Anatolij Blagonravov, často se v tom chybuje. A pejsek u něj žil dalších 10 let, takže jako dobrý. Ale bohužel ten Dezik měl smůlu, protože týden po této slávě, kdy teda se v pořádku vrátil, tak byl druhý let. A tam se neotevřela kapsle. Uhum. A ten prostě, nebudu to do detailu, prostě spadlo to a byl konec. Jo. Takže pouze z této dvojice Cigán jako si ještě užil 10 let velmi asi hezkýho VIP života v tehdejším Sovětském svazu jako kosmický pes. A, no a dneska tomu je 75 let.
1: Kosmopes.
0: Kosmopes, přesně Kosmopes. Tak. Ale taky jsem ty jména nedal dohromady.
1: To je člověče, že se to neví, viď? Ta lajka, to jako o tý se vědělo. Jako
0: to byl tajný program, samozřejmě, že nevěděli, jak to dopadne a i když v té době, to si pojďme říct, ještě tolik nedbalo na to, že i zvíře má právo prostě na určitý věci a nemůže se zneužívat, přeci jenom, a bylo to ještě navíc v Sovětském svazu. A takže i přesto samozřejmě by nebylo dobrý, kdyby se do světa dostalo, že ty pejsci během toho letu nebo během přistání prostě se s nima něco stalo, ale samozřejmě sláva byla, když doletěli, no ale pro toho jednoho to trvalo jenom velmi, velmi krátce. No a samozřejmě to nejposlednější, tak to už víme, rok 1961, 12. dubna, Jurij Gagarin se stal prvním člověkem ve vesmíru a samozřejmě zlí jazykové tvrdí, že tam je dodnes. No, ale to je blbost, protože on opravdu jako se stal takovým, jako jak bych to řekl, takovým jako brandem Sovětského svazu, vlastně objížděl celou země kvůli, byl vítaný a myslím si, že ho to trošku jako semlelo, včetně alkoholu, protože ono potom, když jsi taková cvičená v opice a jezdíš a máváš a jezdíš a připíjí si vodkou, tak
1: vlastně jezdili a mávali, to je pravda.
0: No jasně.
1: Počkej, to si dáme tohle, si k tomu dám.
2: Celý svět připil vám rudým vínem.
0: Tak tady vínem.
1: Mávali. Vidíš, je to tam, no.
0: No tak jsme si to připomněli. Takže hele, kdyby náhodou byl, kdyby jsme to chytli v testu,
1: no tak.
0: Sestřelte Miloše, tak Cigán
1: a Dezik.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: New Kids on the Block a ich mega hit Tonight. A já se zeptám Lucie, která právě na malé zprávě na Frekvenci 1, jestli měla ve svém životě nějaké hudební idoly, asi puberta hlavně, jestli jsi třeba měla někoho vylepeného ve skřínce.
1: Jo, měla jsem Michaela Jacksona.
0: Byl Michael, jo.
1: Měla jsem Sandru.
0: Sandra.
1: A ve Walkmanu, což nevím, jestli dnešní mládež vůbec si dokáže představit,
0: hele,
1: co to bylo.
0: Pardon, teď jsem zrovna slyšel nějaký rozhovor a řekli Walkman a oni vůbec netuší, co to je.
1: Já to milovala, jak jsem tam souvala ty kaze. No jakoby bylo to skvělé.
0: Kdo měl Walkman a byl král?
1: Ano, a já jsem byla teda král. No. A když jsem v té době jsem závodně plavala, tak před každým závodem jsem si do uší pouštěla Nirvánu. A nebo Red Hot Chili Peppers.
0: Takže už jako ostřejší věci trošku.
1: Nakopávačka. Ano.
0: Nakopávačka.
1: Já to milovala.
0: Tak ty jsi měla Walkmana.
1: Já měla Walkmana.
0: Jsi byla daleko.
1: Jakoby nebyli jsme bohatý, ale Walkman
0: jsem měla. Walkman byl. Ten se dal ukázat na ulici. Ne, to je jako prostě, kdo měl Walkmana, byl úplně jako prostě jinde. To v té době. A tam právě frčeli tyhle ty kapely, že jo? Takže to, a teda ve skřínce byl Michael, jsi říkala.
1: Ve skřínce byl Michael Jackson, jo, a pak tam byl Jean-Claude Van Damme.
0: No jasně.
1: Samozřejmě do půl těla.
0: No,
1: vysekanej. A já jsem, vždycky jsem na ten plakát koukala a ať jsem se na něj koukala z jakýkoliv strany, tak jsem si říkala, je to divný, on se na mě dívá, i když jdu pomalu za roh. Jsem si říkala, že jakoby už jsem opravdu věřila to, že oživne. A že se vedle mě probudí v té posteli.
0: Až takhle daleko, dobře. Dobře.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Hezké dopoledne, 9:30, krátké zprávy. Nad Prahou už za 2 hodiny cvičně proletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Velitelství pro operace armády České republiky dnes totiž symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Někteří zemědělci na jihu Čech snižují stavy skotu v chovech, protože pro něj z kvůli suchu nemají dostatek krmiva. První seče trávy, která je základní potravou pro dobytek, přinesly až o 2/3 nižší výnos než loni. Ukrajina během noci zasáhla drony Ruskem anektovaný poloostrov Krym, odkud jsou hlášeny exploze, požáry a výpadky dodávek elektrické energie. Tvrdí to telegramové kanály. Ukrajina v posledních měsících zintenzivněla údery na Krym, aby narušila jeho zásobování a odřízla ho od Ruska. Na turnaji WTA na pražské Štvanici dnes tenistky rozehrají 2. kolo. Ve hře zůstalo 7 českých hráček a dnes o postup do čtvrtfinále zabojují 3 z nich, včetně nejvýše nasazené Marie Bouskové. Obhájkyně titulu narazí na americkou soupeřku ze 2. stovky pořadí Carol Leeovou.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě míříme na silnice.
5: S 10minutovým zdržením počítejte na příjezdu dálnice D5 ve směru do Prahy. Důvodem je hustší provoz. Pomalova začnete od 6. kilometru, kde Loděnice jsou posledním volným sjezdem, a to na 10. kilometru. V návaznosti na to počítejte se zdržením okolo 15 minut právě od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu, a to na Pražském okruhu. Důvodem jsou zúžené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem. V opačném směru se zdržíte od tunelu Lochkov po Barandovský most, a to okolo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic a RAM.

0: Jak poslouchám Františka, tak jsem strašně rád, že jsem zažil to zlaté období kapely Buty, kdy byli kluci v excelentní formě, jeden hit s druhým, bez diskuze, zažil jsem vyprodanou Lucernu, bylo to skvělý a ty písničky do dneška absolutně nezestály, naprosto geniální rukopis. Tak, nás dneska čeká kapela Hrůzy, Michal Hrůza samozřejmě na našem kempu Hradec Králové, těšíme se tam všichni, no a ve 2 hodiny začínáme live vysílat právě z kempu. No a v 7 večer nastoupí Michal Hrůza, kapela Hrůzy. Těším se na ně, dlouho jsme se s Michalem neviděli a pojedeme šau. Do toho Busty, všechno zadarmo, prostě značka ideál, počasí dobrý, nebo dokonce velmi dobrý, tak já doufám, že pokud ještě řešíte, jestli se tam nepodívat, tak to udělejte, protože si... Ne, já jsem o tom přesvědčený, že to bude dneska hrozně fajn večer, odpoledne prostě s frekvencí 1 právě na kempu v Hradci Králové. Tak neváhejte a přijďte, rádi vás uvidíme, hezký den.
1: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Úžasný song Jany Kirchner, Pokoj v duši, a ať máte pokoj celý den. Pokud jste někde na dovolný, odpočívejte, protože to třeba, relaxujte, nabírejte síly všem dětem na prázdninách, pokud zrovna třeba teď jdou kolem rády, kde hraje Frekvence 1, tak vám přejeme hezký den. Užívejte si to, ještě furt máte ten delší konec toho provázku, ještě zatím furt pořád, tak si to opravdu každý den si užijte, je to důležitý. No a my se na vás budeme těšit dneska v Hradci a já zítra ráno opět mezi 9. a 10. hodinou na Frekvenci 1. Hezký den.
1: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: čase být.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
4: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Přejeme hezké dopoledne společně s Lucí Černou.
6: Dobré dopoledne, jsou tu zprávy. Starší byty, rodinné domy i nájmy zdražují. Tragicky dnes skončil konflikt mezi dvěma muži v Ústí nad Labem. Kolony i nehodu hlásí Pražský okruh. Starší byty v Česku zdražují. Ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 13%, mezičtvrtletně o 3% na 122 595 korun za metr čtvereční. Průměr ale navyšovaly hlavně Praha a Jihomoravský kraj.
7: Rodinné domy zdražily za rok o 9% a oproti prvnímu čtvrtletí o 2% na 68 322 koruny za metr čtvereční. A opět začaly růst taky nájmy. Metr čtvereční se průměrně pronajímal za 391 korunu, tedy meziročně o 11% a mezi čtvrtletně o 7% dráž. Kromě hlavního města ale ceny nájmu v regionech průměrně nepřevyšovaly. Ceny starších bytů podle analýzy paradoxně rostly, když se od začátku roku zvýšila jejich nabídka na trhu o třetinu. Nejvýrazněji zdražily byty v krajích s levnějšími nemovitostmi, jako jsou Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský. Průměr taky zvyšovala nabídka velmi vyhledávaných bytů, třeba v Praze u metra s dobrou dostupností MHD. Ládia Jakub, Frekvence 1.
6: Tragicky dnes skončil konflikt mezi dvěma muži v Ústí nad Labem. Jeden z nich utrpěl při potyčce bodná zranění, kterým později v nemocnici podlehl. Policie oznámila, že v souvislosti s případem zadržela jednu osobu. Hrad Svojanov na Svitavsku praská. Potřebuje sanovat nezastřešený goticko-renesanční palác. Objevily se na něm závažné praskliny. Pokud by se zásah neprovedl, v budoucnu by hrozilo, že se objekt zřítí. Práce začnou možná ještě v létě nebo v září, řekl nám to Stelán Pavel Haluza. K problémům se s divem v paláci uvedl.
8: Není tam střecha, tím pádem do toho zdiva zatýká a jak z poslední jako zimy jsou takové proměnlivé, že mrzne, pak se to rozpustí, pak to zase zmrzne. Prostě ta voda vniká do té zdi a jak to zmrzá, tak vlastně ta zeď puká. A tím, že vlastně netní není střecha ani žádný jakoby věnec, tak jak se moderně dělá, tak to zdivo nic vlastně nedrží pohromadě u toho vrcholku.
6: Evropská unie oznámila, že definitivně zrušila grant ve výši 2 milionů eur pro bienále v Benátkách kvůli ruské účasti na největší světové přehlídce současného umění. Bienále bylo zahájeno v květnu a Rusko se ho zúčastnilo poprvé od invaze na Ukrajinu v roce 2022. Obránce Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu a soutěžní debit v dresu Liberce tak s konečnou platností zažije nejdříve ve druhém kole. Trestní orgán Ligové fotbalové asociace, na který se Bořil obrátil minulý týden, totiž bývalému kapitánovi pražské Slavie nevyhověl.
4: Frekvence 1.
6: Počasí. Během dne bude polojasno až jasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti a hlavně na severu našeho území se mohou objevovat přehánky. Moc jich ale nebude. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě může být až 26.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: A kolony i nehodu čekejte na Pražském okruhu.
0: Zúžené jízdní pruhy mezi 16. a 18. kilometrem Pražského okruhu vás zdrží od sjezdu z dálnice D5 ve směru k Ořechu, a to do 15 minut. V opačném směru od tunelu Lochkov po Barandovský most budete popojíždět, a to do 20 minut. A k nehodě nákladního a osobního vozidla došlo na 61. kilometru Pražského okruhu na trase Černý most Štěrboholská spojka. Průjezdem se však nezdržíte. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic a RAM.
6: Přesně 4 minuty po 10. hodině se můžete na Frekvenci 1 těšit na Robina Sobka.
5: Ano, děkuji, Lucinko Černá. Jenom se zapráší po tobě, ale ty vlastně tady dneska budeš se mnou, že
6: já
5: jo?
6: Já s tebou zůstávám.
5: Že jo?
6: Budeme mít společné středy.
5: Budeme mít...
6: Jupi, konečně.
5: Protože Radio Camp Frekvence 1 dneska, kamarádi, a my vás na ten camp budeme zvát, tak doufám, že vrazíte, ale k tomu se ještě dostanu. Já jsem chtěl zmínit, že 2 dny zpátky jste se mi do vysílání hlásili z různých světových míst. Až jsem byl z toho úplně příjemně, samozřejmě, že příjemně zaskočen, překvapen. Bylo to naprosto skvělé. Dneska bychom mohli zmínit, při jakých činnostech posloucháte Frekvenci 1. Trošku mě tím inspirovala naše Jana Knížka, takzvaná Jana Book, protože i v naší předávce zmínila, že ví o jednom panu doktorovi, který poslouchá Frekvenci 1 při operaci. To je, co? To jste netušili, ani já, takže se nám schválně pochlubte dneska na 736-304-44 na naší SMS bráně, při jakých činnostech třeba posloucháte Frekvenci 1. A můžete začít rovnou, tak pište, a já jdu rovnou hrát to nejlepší z muziky. Hezké dopoledne.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Michael Bolton, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Michael nám otevřel středeční dopoledne, máme 10:45. Při jakých činnostech nás posloucháte? Při jakých činnostech ladíte F1? Ahoj Robine, my posloucháme Frekvenci 1 každý den na úřadu. Jelikož jsme úředníci, hezký den, napsal Michal, vidíš to Michale? To se může hodit, až budu potřebovat něco vyřídit na úřadě. No, co tam máme dál? Nějaký právník někde? Teď to vypadá, že si tady hledám kontakty, ale dělám si samozřejmě srandu. Tak koho tady máme dál? Ahoj Robine, Frekvenci 1 poslouchám při vaření, uklízení, odpočinku, luštění křížovek. Poslouchám Frekvenci 1 při práci, na zahradě. Iveta z Teplic, Iveta je božíčková, přátelé, ta nikdy nesklame. Ahoj do Teplic. Včera se dovolala do filmového odborníka, byla to velká legranda, ostatně jako vždycky. Kačka píše dobrý den, já poslouchám hlavně v práci, takže vlastně skoro celý den. A teď PS, poradíte mi, jak se dovolat na poslední slovo? Díky Kačka, moc vás zdravím. Kačko, neporadím. Je super, že nás ladíš každý den, to je paráda. A doufám, že nepřestaneš teďkom po tom, co jsem řekl, že neporadím, protože já sám nevím, chce to zkoušet, pořád a pořád dokola. Na druhou stranu, čím víc je peněz vlastně v tom banku posledního slova, tím víc lidí to zkouší logicky a je to obrovský problém. Jediné, co můžu poradit, je podívat se rychle na web frekvence1.cz, kde počínaje dneškem, jsou přátelé, nápovědy dneska od rána. Jsme to vystřelili takzvaně ven, vy jste se dočkali a sami jste to vlastně přivolali, protože jste mě tady taky masírovali SMS-kama a psali jste, kdy budou nápovědy. Já to samozřejmě nevěděl, ale tím, že to včera odpoledne nepadlo, tak teda doufám. Tak od dnešního rána Lubky a Míry už vlastně byla na webu první nápověda. Takže mrkněte, může to být taková malá inspirace, takový malý návod, jak to dneska všechno rozluštit. Ale každopádně my tady řešíme dál, při jakých činnostech hladíte F1. A co bylo pro mě jako tím největším zjištěním, ještě jednou připomínám, když Jana Knížková řekla, že zná pana doktora, nebo nevím, jestli zná, to je jedno, ale každopádně, že nás ladí při operaci jeden pan doktor. Ladí Frekvenci 1 při operaci, to mě dostalo. A taky vlastně se někdo ozval, že nás ladí na Jeřábu, vidíte, my tady vidíme Jeřáb z okna přímo, je tady před okny studia a já si vždycky představuju toho posluchače, že tam sedí vlastně on. Je pravda, že jednou se se mnou taky propojil, taky zavolal, vlastně teď nevím, do čeho, možná do filmového odborníka. Chlubil se, že opravdu má teď pauzu, že je nahoře někde ve 20-30 metrech na Jeřábu, že nás poslouchá, že teď si prostě dá tady s náma soutěž a pobaví se a pak zase bude pracovat. Tak to je takové příjemné zjištění a samozřejmě několik traktoristů nás poslouchá, několik kulatých lopat a tak dále. No pište dál, ještě v půl to proberem a ve 3/4 už budou narozeniny Frekvence 1.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Už tam budem?
4: Nech toho.
3: Později už tam budem.
4: Přestaň. Štěl mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky kapela YouTube na frekvenci 1 zpestřila to dnešní dopoledne minutu. Po půl jedenácté vy jste se zbláznili, přátelé. Při jakých činnostech a klidně i jak dlouho nás posloucháte. Posloucháte frekvenci 1 a já musím říct, že tady se strhla SMSková smršť. Dočista blázinec. A to je teprve středa, takže nevím, co budete dělat zítra nebo v pátek. Každopádně všechny ty vaše SMSky bych nejraději skopíroval, hodil bych je na papír, to písmo bych zvětšil a vylepil bych to na naši rádiovou nástěnku, kterou si teda budeme muset teprve vyrobit. Mám tady dokonce i na svém Instagramu zprávu, která přišla teď, než se vrhnu na tu SMSkovou bránu. Píše nám tady naše posluchačka Míša, ahojky Robine, já mám úklidovou firmičku v Anglii a mám vás puštěné od rána do večera. Už si i moje rodina zvykla a manžel je Brit, automaticky pouští frekvenci, i když jen sedíme na zahradě nebo jedeme někam autem. Dělá to mi velkou společnost a radost, když se tady cítím sama. To je krásné. Teda Míšo, přeji krásný den z Velsu, Míša. Hned tady dávám srdíčko, takhle v přímém přenosu. Míše, a moc děkuji za zprávu a zdravíme jak manžela Brita, tak také tebe a vůbec celou malou úklidovou firmičku v Anglii. No a pojďme dál, pojďme na vaši SMS bránu Zdeňka z Teplic. Tato vlastně úplně zabila. Robinku, zdravím z Teplic. Já ráno, když se probudím, tak si hned zapínám F1. Když zrovna nikam nejdu, tak celý den až po Milanovi Bílkovi nebo Ondrovi Kubalovi vypínám a takhle už to je 32 let. Zdraví vás Zdeňka z Teplic. Ty jo, od rána až do noci nás hladí, vlastně s náma vstává, taky usíná. Musíme vymyslet, Zdeničko, sluníčko, nějakou exkurzi v rádiu, evidentně. Pojďme dál, Vlasta, ahoj Robine, já si pouštím rádio hned po příchodu z práce a vypínám ho, když jdu spát, vařím, uklízím, luštím křížovky nebo jen tak sedím s kávou na balkoně a taky čučím. Čučím třeba i někdy na televizi, ale spíš jen tak puštěná, protože je to vlastně nuda, nic tam nedávají. Ale s vámi se smějí a taky mám ráda všechny moderátory a vtipné hlášky, jen tak dál. Vlasto, děkujeme. Dana, ahoj Robinku, ráno vstanu, pustím F1, večer jdu spát a vypínám rádio, abych vás mohla poslouchat všude. Tak jsem si, pozor, druhý reproduktor přetáhla taky na zahradu. A vzhledem k prázdninám jsem momentálně doma. Taková hlídací babča, zdraví Dana. Danuško, my zdravíme jak domů, do obýváku, do kuchyně, na záchod, zdravíme taky na zahradu. Z toho repráku teď to tam musí valit, nebo spíš za chvilku. Počkej, já ti pošlu to nejlepší z muziky na zahradu. Bohunka, České Budějovice, zdravím Robine, já rozlepím ráno oko a pustím rádio F1 a hraje vlastně po celém bytě. Pokud jsem doma, tak hraje non-stop Bohunka, České Budějovice. Já vám všem musím zatleskat. A ještě tady otevírám naši SMS bránu a hele, další zpráva. Hanka, ahoj Robine, pouštím vaše rádio pořád a pořád a bude to vlastně vždycky celý den, počkat, co to je, jdu na operaci s očima, tak budu jenom poslouchat, asi nevydržím dělat nic jiného. Hanka, je, ani to nás mrzí, operace s očima, tak hlavně, ať to dobře dopadne, ale každopádně v té SMSce je, že nás poslouchá taky od rána do večera. No prostě jste úžasný. Za chviličku narozeninové okénko frekvence 1, na které všichni čekáte, protože tady mám taky poměrně dost narozeninových SMSek, pojďme na ně už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Čtvrt milionu lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Kdy tam jste
3: hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 183. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A s kolonou z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A porucha na osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 14. kilometru na trase z Prahy do Brna. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: Tak rychle ještě posledních pár minut máte na to, abyste poslali narozeninovou SMSku. Tentokrát narozeninovou na 736-300-444. Za chviličku budeme přát, budeme volat, budou tady velké oslavy v našem éteru, ale teď už 23-letá Olivia Rodrigo.

0: Dneska teda počítejte s tím, že to budou obrovské oslavy v éteru Frekvence 1. Pojďme začít přáním Víťovi z Krnova.
1: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, mohli byste popřát k narozeninám dneska panu Víťovi z Krnova, on má 75 a celá rodina mu chceme popřát hlavně trochu toho zdravíčka. Jo, díky.
0: No, nemáte vůbec za co, to teda mohli. A přejeme panu Víťovi z Krnova za tým Frekvence 1, za celé naše rádio. Všechno nejlepší, Víťo! 75 let, nádherný to věk, takže hlavně, ať se daří a hlavně to zdraví. Pojďme volat, máme komu, je toho tady spousty dneska opravdu, takže já už vytáčím první telefonní číslo. No a pro dnešek taky poslední, víc toho asi nestihneme, pak už vaše SMSky. Je tady taky požehnaně a voláme Věře teď. Paní Věrce Maloňové, tak důležité, aby byla na příjmu, aby nám to zvedla.
2: Ano.
0: Je tam paní Věruška Maloňová u telefonu?
2: Prosím.
0: Paní Věrko, víte, kdo vám volá, nebo netušíte vůbec?
2: Ne, nevím.
0: Dobře, tak tady je Rádio Frekvence 1, tady je Robin Sobek. Yeah. Věrko, vy jste úplně změnila ten tón, vy jste mě chtěla poslat do prdele, že jo? Co? Já jsem to cítil, no, jako cítil jsem to.
2: Já mám spoustu telefonů a většinou je to z Prahy.
0: No, já vám to odehraju, teď ten telefonát, jo? Je tam Věrka? No. Víte, kdo vám volá? No. Já mám nastavu zrcadlo teď, Věruško, jo? Ale já to chápu, Ježíš Maria, hele, kde jaký blbec dneska volá každému a ještě ti podvodníci do toho, tak jenom chci říct, že tady je Frekvence 1 a přejeme vám všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuji.
0: A to není všechno, Věrko, já vám přečtu tu SMSku. Ahoj, Robine, prosím tě, o zavolání Věrce Maloňové k narozeninám dneska máš 60. Naše drahá manželko, maminko, babičko, přejeme ti zdraví, štěstí, lásku, pohodu do dalších let. Se naše sluníčko, všichni tě moc milujeme. Luboš, Pepa, Věra, Alexandra, Mateáš. A to je všechno teďka, Věrko.
2: Děkuji, stejně, děkuji.
0: A jestli se nepletu, tak Luboš byl u nás v rádiu na exkurzi, že je to tak?
2: Jasně.
0: On je myslivec, že jo?
2: Ano.
0: Věrko, on přinesl tady normálně slivovicu a ne jednu. Já jsem si z toho včera ještě dal panáka. Pořád ještě mám tu jeho láhev. Na té láhvi je napsáno Luboš. Takže to jméno si velmi dobře pamatuju. Velmi dobře si na Luboše taky pamatuju z té naší exkurze, že jo, když tady u nás seděl ve studiu, procházel se tady a tak dále. Takže já ho moc zdravím, jo, Věruško.
2: Ano.
0: A předpokládám teda, to je váš muž?
2: Ano.
0: No tak toho se držte, dobře jste si vybrala. Tady nějakou tu zvěřinu donese občas domů, ne?
2: A tak donese,
0: jo,
2: určitě.
0: No vidíte, vy se
2: on
0: máte.
2: Střílí, on to má nastřílený, on strašně moc.
0: Jo, vy si tam, ježišmarie, já už to vidím, ty vaše gulášky tam doma. Co já bych vám ještě tady přál? Pěkně si to užijte, jo, v rodinném kruhu a třeba zase někdy si zavoláme, jo?
2: Já moc děkuji, ještě jednou se moc omlouvám.
0: Dobrý, ale dobrý, pohoda. Ej, to nikdo neslyšel, to je mezi náma.
2: No, já jsem to chtěla položit, já se přiznám.
0: Že jo, já jsem to věděl. No. Já jsem si říkal, ještě chvilku se budu blbě ptát, jako kdo volá tak, a budu to natahovat, že ona mi to položí. Já jsem jako samozřejmě o tom byl přesvědčen, že jo, a tak jsem to tak zase jako nenatahoval, aby jsme se dostali k jádru.
2: Já jsem měla před vámi dva telefonáty a byli také z Prahy.
0: Aha.
2: A zrovna mi něco nabízeli a pojištění a podobně. A,
0: jo, takhle.
2: A prostě, no, to je celý den, to tady celý.
0: Aha, no tak Věrko, tak když už jsme u toho, já tady mám ještě takové pojištěníčko pro vás, kdybyste náhodou měla chvíličku čas. Mám tady takovou věcičku, jenom ještě mi to prosím vás, vydržte. Já jsem si legraci. Mějte se, Věrko, zase někdy.
2: Já děkuji moc. Jo,
0: tak jo.
2: Děkuji.
0: Naschledanou.
2: Hezký den vám.
0: Taky. My jdeme dál. Dobrý den, milé rádio Frekvence 1. Rádi bychom dneska popřáli naší kamarádce Erice z Volár. Ona má 50 let, všechno nejlepší. Vidíte to? Tak Erika má pade před chviličkou, tady Věrka 60, to tady frčí dneska. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka, také lásky, ať se splní všechno, co si přeje v životě, přejí Marcela z Gáby a další kamarádky a kamarádi. Jestli jí zavoláte, díky moc, no to už úplně na to nemáme čas, ale takhle aspoň tu SMSku. Já doufám, že Erika to ocení, tleskáme, přejeme. Jedem dál, dobrý den, mohli byste dneska popřát Víťovi z Krnova, už jsme přáli, 75, ano, ještě tady SMSka do toho. Dobrý den, prosím o přání a písničku k dnešním 50. narozeninám. Přátelé, dneska samé kulatiny v našem éteru. No a je tady napsáno, Bylo by to pro mého muže, láskou, děkuji ti za to, že jsi ten nejlepší průvodce a jistota v mém životě. Přeji ti hlavně pevné zdraví a spoustu kilometrů po horách, protože všechno ostatní už máme a tě nikdy neopustí tvůj smích a pohorát se ti daří tak, jak ty si přeješ. Jsem šťastná a vděčná, že si miluji tě, manžel je Petr a já jsem Vlaďka, prosím od Metallica Nothing.

Staré Metallica pro tebe k narozeninám od Vlaďky. A my už jdeme do samotného finále. Ahoj, moc prosím o přání. Jak včerejším dokonce narozeninám našemu kolegovi Míšovi. Máme ho moc rádi, ať to s námi vydrží co nejdále. Napsali holky z dědictví. Z dědictví. A ne kurva uši guten tag. Co se týká slavných osobností, dneska slaví americký zpěvák Don Henley, člen skupiny Eagles. A ročník 1947. A ještě si dáme jednu frajerku, herečku, zpěvačku, houslistku. Dneska totiž slaví paní Iva Bytová. Věřině

0: Wow. Ano, je to on, je to Justin Bieber. Máme 11. hodinu, za chviličku taky zprávy a bude tady, ano, bude tady ona, Lucie Černá.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pojďme na ně. Hezké dopoledne, Luzka Černá připravená.
3: Hezkou středu, Jadran zasáhly velmi silné bouřky. O víkendu se mají navíc vrátit. Vyhořelou budovu ve Zlíně monitorují drony. Likvidaci požáru hasiči zatím neohlásili. Čerstvou nehodu ale hlásí Pražský okruh ve směru na Ruzeň. Jadran má za sebou velmi silné bouřky. Ty potrápily hlavně Itálii. Protilehlému Chorvatsku se většinou vyhnuli. Ale o víkendu se vrátí stejné počasí. Už teď jsou teploty místy až o 10 stupňů nižší, než je zvyklé při našich dovolených. A majitelé rekreačních objektů začali opravovat především střechy.
4: Ještě teď se Itálie vzpamatovává a sčítá škody. Odborníci napočítali až 250 tisíc blesků a nic takového nepamatují. Poblíž italského města Chioggia, nedaleko Benátek, se vytvořila i velmi intenzivní vodní smršť. Pobřeží se přiblížila natolik, že poškodila vybavení některých pláží. Před vstupem na pevninu ale zanikla. Nejvíc zasaženým regionem však byla Emilia Romagna. Zejména v okolí Ferrari bylo hlášeno velké množství poškozených domů, střech i aut. Na dálnici A13 utrpěly škody stovky vozidel. Supercely řádily i ve střední Itálii v regionu Abruzzo, kde svědci hlásili kroupy o průměru až 15 cm. Podobné počasí se čeká zase od pátku do neděle minimálně. Ladě Jakub, Frekvence 1.
3: Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně i nadále monitorují drony vybavené termokamerou. Jejich cílem je odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. V úterý přestali hasiči, kteří u požáru zasahují 14. dnem torzo částečně zříceného objektu a sutiny skrápět vodou. Likvidace požáru však zatím ohlášena nebyla. Příčinou požáru, který se obešel bez zranění, zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle hasičů může i několik měsíců. Nad Prahou už za půl hodiny cvičně proletí stíhací letoun JAS-39 Gripen. Velitelství pro operace armády České republiky dnes totiž symbolicky změní velení. Generál poručík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generál majorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Stát vybral za první pololetí na mýtném přes 10 miliard korun. Meziročně o bezmála 6% víc. Přes 54% zaplatili zahraniční dopravci. Většinu z celkové částky tvoří poplatky za jízdu po dálnici, a to 88%. Zbytek za jízdu po spoplatněných úsecích silnic první třídy. Na 35 stoupl počet obětí požáru bangkokského baru z 13. července. V nemocnici je stále 21 lidí, z nich 12 zůstává v kritickém stavu. Hořet v baru Rong Beer Lot nad Frau začalo krátce před půlnocí a podnik během několika minut zaplnil hustý kouř. Většina obětí otrávená kouřem se nacházela na toaletách bez oken v zadní části budovy, kde se pravděpodobně snažila skrýt před plameny. Bývalý obránce české fotbalové reprezentace Ondřej Kůdela se po konci profesionální kariéry stal asistentem trenéra ve Vlašimi. V 10. týmu minulé druholigové sezóny bude pomáhat hlavnímu kouči Davidu Střihavkovi. Středočeský klub to uvádí na webu.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dopoledne by mělo zůstat ještě polojasné až skoro jasné. Postupně bude ale přibývat oblačnosti a hlavně na severu našeho území se mohou objevit přehánky. Moc jich ale nebude. Teploty odpoledne vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 26.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A čerstvou nehodu hlásí Pražský okruh.
5: Dejte si pozor na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň. Na 16. kilometru na exitu Slivenec došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 182. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Blačka.
3: A je po zprávách, to znamená, že na Frekvenci 1 už pokračuje opět Robin Sobek.
0: Hezké dopoledne, hezkou středu, 5 minut po 11. Já jsem vlastně nečekal, že když se zeptám, při jakých činnostech hladíte Frekvenci 1, při jakých činnostech nás posloucháte, že se třeba ozve Silva s Martinem a píše při pohodičce na pláži Na dovolené v Albánii u moře. Naprostá idylka, přátelé. Zdravím Silvu, zdravím Martina. Škoda, že nám je vlastně tak trošku narušil Michal Mužík, který napsal, že nás poslouchá při kadění. Ups.
6: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.
7: Zapal ten oheň ve mně, čeho se bojíš?

0: To nejlepší z muziky Spending My Time, tohle jsou Rock 7 na frekvenci 1 minutu po čtvrt na 12 dopoledne. Tak ještě poslední dvě vaše zprávy, které se budou týkat vašeho poslechu, našeho rádia, a to při různých činnostech. A pak už vlastně pozvánka na náš dnešní středeční v pořadí, pokud se nepletu, třetí rádiokam Frekvence 1. Tak pojďme na to. Reňa píše: dobré dopoledne, Robine, můj den začíná Frekvenci 1. Při práci na home office, taky na zahradě a vlastně celé dny, a teď se podržte, už 25 let. 25 let! Léňo, to jsem byl ještě chlapec. To je nádherné. Jste mým přítelem při šťastných i smutných dnech, které člověka provází životem. Přeji vám všem hodně pohodových posluchačů s úctou, Réňa. S úctou, velké poděkování, Réňo, za tuhletu zprávu. Tohle je opravdu nejvíc. Vlastně ještě Zdeníčka z Teplic psala, že nás poslouchá nějakých plus minus 32 let, myslím, takhle v kuse. A ty vlastně píšeš 25, takže klobouk dolů. Milan z Přílep u Holešová to má tak, že mně zapnou spínací hodiny Rádio F1 ráno v 5.50, to je neuvěřitelné, v 5.50 se mu spustí Rádio F1 a usínám při něm v 00.45. Ve 12:45 ráno, kdy se zase vypnou. Pozor, to není všechno. Opět se dostáváme na WC. Jo, víc bych to nerozebíral. Tentokrát už žádné prdy tady v našem vysílání. Na WC při rozsvícení se zapne rádio samo. To je neuvěřitelné. Prostě Milan si vyrazí na záchod, rozsvítí se světýlko, zapne se rádio automaticky. V autě taktéž automaticky se mu zapíná rádio. Pozor, na dvoře má dvě rádia. Abych o něco nepřišel. Prostě všude hraje F1, Milan z Přílep u Holešova. Milane, víc takových borců, víc takových frajerů jako si ty. Klidně i tři rádia na dvoře a dvě na WC, je to úplně jedno. Díky za vaše zprávy, jste skvělí, jste báječní, jak by řekl Arnoštek se svou diskotékou z filmu Kouř. A ode mne Gypsy Kings, Enya, taky Ale Farben. My se aktuálně podíváme i za dopravou, abych nezapomněl dneska, vidíte, já už zvu na dopravu místo, abych zval na poslední slovo, abych na to zase nezapomněl. Takže v půl poslední slovo o 50 500 korun, je to neuvěřitelná částka a sami jste přivolali naši první nápovědu, takže mrkněte předtím ještě rychle na web frekvence1.cz, abyste byli v obraze, a za chviličku budeme hrát o víc jak 50 tisíc.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo
1: a berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Gypsy Kings Voláry. To nejlepší z muziky, máme minutu po půl dvanácté a teď budeme hrát o víc jak 50 tisíc korun. Uf, ah, to jsou nervy.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: O co já jsem v pohodě, ale vy musíte mít nervy teda. Balík peněz v banku posledního slova, tak volejte 257-400-999. Nebudem to zdržovat, beru prvního volajícího, kdo je tam, hezký den, hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady Štěpán Milník.
0: Štěpáne, vlastně ty máš neuvěřitelné štěstí, že ses dovolal, protože ta telefonní linka se podle mě nezastavila od rána.
3: Ano.
0: No, takže už tohle z 50% splněno je velké štěstí. Teď to ještě trefit. Byl jsi na webu? Byl se podívat na webu u nás na návštěvě? Byl jsi tam?
3: Nebyl.
0: Ty nechodíš na návštěvy na web frekvence1.cz. No tak jo, tak v tom případě si přišel o první dnešní nápovědu, to vůbec nevadí. Zkus to pěkně od srdíčka, jak se říká. Připraven?
3: Připraven.
0: Tak jdeme na to.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Izolačka. Páska, izolačka.
0: Ty voláš ze stavby, že jo?
3: Ne.
0: Dobře. Pojďme zkusit, co nám udělá slovo izolačka. Je to tak, stojíš si za slovem izolačka, jo?
3: Ano, ano.
0: Dobře, tak pojďme na to.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Izolačka to není teda, Štěpáne.
3: Není.
0: Jako střelil jsi to tam od toho srdíčka, tak jak jsem tě vlastně navnadil, to je pravda.
3: No, jasně.
0: Ale to je asi málo.
3: Já slyšel o tom jednou mluvit v autosalonu, říkal, že to je pro něj nezbytná věc, izolace, lepící páska.
0: Jasně, rozumím.
3: Tak jsem to zkusil.
0: Je pravda, že se to používá úplně na všechno, co si budem, že jo? Kdo nemá doma nějakou izolačku nebo pásku, nebo takovou tu kobercovku, tak jako by nebyl, jasně. Že jo? No jo, ale není to to slovo, které hledáme, takže asi to má fotr na tripu ještě malinko jinak.
3: Jasný.
0: Tak přihodíme, ne?
3: Tak přihodíme.
0: Jo. Šup, a je tam 51 tisíc korun a víš, v čem je legrace?
3: Ano.
0: Štěpáne, že pokračovat se bude už naživo v 16:30 odpoledne na rádiokempu Frekvence 1, to znamená poslední slovo, už bude hrát někdo v kempu Stříbrný rybník.
3: Jasný, v přímém přenosu.
0: V přímém přenosu. Je to tak? No tak uvidíme, jak to dopadne. Budeme držet palce, tobě díky za hru, bylo to fajn a zase někdy, jo?
3: Jo, díky, měj se,
0: ahoj. Tak ahoj.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: Já vás samozřejmě už za pár minut budu zvát na v pořadí třetí rádiokem Frekvence 1, který je právě dnes ve středu 22. července v kempu Stříbrný rybník společně s Michalem Hrůzou a taky Janou Kníčkou a Vojtou Efflerem a půlkou týmu F1. Ale než se k tomu dostaneme, pojďme se podívat tak, jak to vypadá na cestách.
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 181. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 20 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než půl hodiny. A s kolonou z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 8. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. A porouchané vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 337. kilometru ve směru do Ostravy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blaťka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, jako dokážu si představit depešáky, jak přijedou na rádio kem Frekvence 1 a pěkně to tam rozjedou mezi 19. a 20. To by byla parádička, co? No, tak zůstaneme nohama na zemi zase, to se nikdy nestane. Tak jsme se dali aspoň ve vysílání Frekvence 1, konkrétně hit Enjoy the Silence, a pojďme teď teda reálně na v pořadí třetí rádiokem Frekvence 1.
1: Rádiokempy Frekvence 1.
0: Protože léto s námi z Frekvence 1 je v plném proudu, pokračuje směle dál. Dneska máme středu 22. července a to znamená, že my se na vás budeme těšit už od 14 hodin, to znamená za 2 hodiny, cirka za 2 hodiny v kempu Stříbrný rybník směr Hradec. Berte to tam hned, přátelé, pokud máte čas, pokud si to můžete dovolit. Čas vás netlačí, ani peníze. Mimochodem je to zdarma, takže můžete vyrazit, akorát na palivo, no, tak něco načepujete. No a pak dorazíte přímo konkrétně do kempu Stříbrný rybník, mrkněte na mapu a bude to stát za to, protože se můžete podívat, jak vzniká takové živé vysílání Frekvence 1, budete u toho. Budete stát konkrétně za zády Janě Knížkové a taky Vojtovi Eflerovi, kteří dneska budou ve svém dů jako vždy vysílat a budu vás provázet celým odpolednem až vlastně do večera, až do 19. hodiny, kdy na pódium vystoupí Michal Hrůza s kapelou Hrůzy a vy budete moct tančit Jakoba.

0: A to mě napadá, že já těm dvěma baletkám, jak Janě, tak taky Vojtovi budu volat už po 13. hodině, aby nám řekli, jak to tam vypadá, jak se připravujou, jak si naleštili střevíce na dnešní den nebo večer spíš. A krom toho, že vás čeká mezi 19. a 20. vystoupení Michala Hrůzy, tak na vás čekají také soutěže v průběhu dne o hodnotné ceny. Čeká vás táborák, budou se opékat špekáčky, kelímky štěstí, taky závěrečná afterparty až minimálně třeba do 22. nebo možná do půlnoci, těžko říct. Všechny zastávky Radio Campu mimochodem taky najdete na webu frekvence1.cz, tak se podívejte, protože třeba další středu budeme vyrážet do kempu Strážnice, 5. srpna do kempu Pohoda, 12. srpna budeme v kempingu Vranovská pláž, 19. srpna na koupališti a kempu Podbořany a všechno zakončíme v kempu Kristýna 26. srpna. Takové je tour Frekvence 1. Takže ještě jednou připomínám, mrkněte na www.frekvence1.cz, tam se můžete podívat na další lokace, na další interprety, kde kdo bude vystupovat, koncertovat, kde se budeme nacházet, ale důležitý je dnešek, středa 22. července a místo kemp Stříbrný rybník.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
3: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Přátelé, tak teď jsem obdržel informaci z režie do sluchátka od Lucie Černé, že tohle je a byla a bude její svatební píseň
1: no,
0: celý
1: je
0: život.
1: No, jedna z mnoha.
0: Ed Sheeran?
1: Měli jsme ho tam.
0: Byl tam?
1: Byl tam, no. Byl tam.
0: Kolik stál?
1: Zadarmo. On mi, nám ještě zaplatil, aby u nás na svatbě mohl vystoupit, takže ještě nám dal. On nám vlastně zaplatil tu svatbu, jsem chtěla říct.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak právě poledne zprávy a Lucie Černá.
1: Pěknou středu, podpora na bydlení v superdávce asi bude nově stanovena podle nákladů v okresech. Senát možná schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Houby v Česku rostou, ale spíš na horách. Podpora na bydlení v superdávce zřejmě bude od října stanovena podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku, místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela, kterou dnes podpořil senátní ústavně právní výbor. Senát o předloze rozhodne příští týden. A rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat to bude dvojnásobek částky. Počítá s tím vládní novela o státní sociální podpoře a pomoci, kterou dnes doporučil Senátu téměř jednomyslně schválit jeho ústavně právní výbor. Houby v Česku rostou, ale spíš na horách, třeba na severu a východě Čech. Kde a co najdeme, to Frekvenci 1 prozradila meteoroložka Dagmar Honcová.
5: Čím do vyšších nadmořských výšek se vydáte, tak tím větší šanci máte, že něco najdete. Ideální je tak vyrazit do horských oblastí. Lidé posílají praváky, a to z Jizerských hor, z Krkonoš, ale třeba také z Jeseníku nebo z Beskyd. Pravé hřiby.
1: Střídavá péče může fungovat i přes hranice, pokud odpovídá přání dětí. K tomuto závěru dospěl dětský ombudsman Martin Beneš při posuzování případů sourozenců, kteří pravidelně cestovali mezi Českem a Slovenskem a chtěli chodit do škol v obou zemích. Podle Beneše úřady původně pochybily, když nerespektovali názor dětí a trvali na standardním modelu, tedy na docházce v jedné škole. Dětský ombudsman o tom dnes informoval na webu. Vedení české diplomacie se má během dneška sejít s novou hlavou ruského velvyslanectví v Praze Anou Ponomarvojovou. Informoval o tom ministr zahraničí Petr Macinka. Ponomarvojová v červnu vystřídala Alexandra Zmejevského, který ruské zastoupení v Česku vedl uplynulých 10 let. V poslední době byl ale opakovaně ministerstvem zahraničí předvoláván v souvislosti s válkou na Ukrajině a konfrontacemi ruských představitelů. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov se zítra setká v Manile s americkým protějškem Markem Rubiem. Očekává se, že tématem budou i uvázlá jednání s Ukrajinou. Hokejový obránce Mikuláš Hovorka podepsal roční dvoucestnou smlouvu s Floridou a i v příští sezóně se bude snažit prosadit do NHL. 25-letý back odešel do zámoří před 2 lety z Českých Budějovic. V první sezóně působil na farmě v týmu Charlotte Checkers. V uplynulém ročníku si připsal 4 starty za Floridu v NHL. V AHL doposud včetně playoff odehrál 138 zápasů, vstřelil 8 branek a přidal 25 asistencí.
4: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Během dne bude postupně v Česku přibývat oblačnosti a hlavně na severu našeho území se mohou sem tam objevit přehánky. Moc jich ale nebude. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude 26.
3: Frekvence 1.
4: Doprava.
1: A ještě míříme na hlavní tahy.
6: S opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 194. kilometru na exitu Brno Centrum došlo k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. A sklonu z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete po pojíždě do kolo 15 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. odkud? Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
1: A po zprávách už na frekvenci 1 máte zase Robina Sobka.
0: Už zase, to je nuda prostě.
1: To jsem neřekla.
0: Já si musím vzít volno a já si ho vezmu, přátelé. Ale nejdřív vám řeknu, že budeme řešit tradiční ženský tenisový turnaj Live Sport Open, to se sportákem Alešem Svobodou. No a za chviličku, za pár minut, taky k obědu malý předkrm v podobě dvou nádherných hlášek, nebo chcete-li filmových ukázek, čeká nás filmový odborník. Jo a Katce bych měl poděkovat za zprávu. Ona totiž napsala: ahoj Robí, já poslouchám už od prvního vysílání a žiju s vámi třetinu života v práci denně. Jste super a bez vás už to nedávám. Katko, tobě budeme hrát to nejlepší z muziky už za chvilku.
3: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky Dona Lewis na frekvenci 1, máme minutu po čtvrt na jednu odpoledne a dáme si k obědu malý předkrm v podobě dvou nádherných československých ukázek.
1: To je to, že z nás taky jednou vyvedl.
2: Frekvence 1.
3: Nyní jsem odstěval do Úpolce.
2: Filmový odborník.
0: Jen tak se v čase oběda pobavíme, jak je naším zvykem, od pondělí do pátku v tomto čase, tak volejte na 257-4999 v případě, že si chcete odnést titul filmového odborníka. To jsem zvědav, kdo se dneska dovolá. Hezké odpoledne, kdo je tam?
4: No, je dobré, tady Jirka.
0: Jirko, odkud voláš?
4: Voraný, uslaný, jo.
0: A jasně, dobře, tak Jirko, připraven na hru, budeš sám nebo tam máš kolegy?
4: Mám tady kolegu.
0: Aha, takže vedu, jo, jdete.
4: Ale ten krejtí hlavou, kroutí hlavou, že ne?
0: Ne, ten ne, dobře. Tak si na to sám, teď ses to rozvěděl. No tak já držím palce, ale pozor, dneska je to hodně jednoduché, nebo takhle. Tenhle ten, tahle ta ukázka, tohle ber jako opravdu takovou rozehřívací ukázku, jo?
4: Takže neuhádnu ani jednu, je mi to jasné.
0: Ne, tohle je fakt rozehřívačka, uvidíš, poslouchej.
5: Co to žere?
6: Teta, nebojte se, vás ne.
0: Slyšel jsi to pořádně, Jirko?
4: No jo, tetka, rozuměl jsem.
0: No. Co to žere?
4: Kurva, všichni to tak, dědictví.
0: No, jasně, dědictví. No vás ne, teta, nebojte si. No.
4: A to věděl i kolega, teď tady kasá, že jo?
0: No, teď se, no, a to nechtěl hrát. Já jsem to věděl. Ano, takhle jednoduché to bylo. Věra Chytilová, československá komedie, rok 1992. Tohoža Bohuž v hlavní roli, alias Bolek Polívka. Tak, pojďme na druhou ukázku. Myslím si, že u té druhé ukázky kolega se zase bude trošku cukat. Jo, není to...
4: Tak, uvidíme.
0: Není to zas tak jednoduchá za mě ukázka.
7: Už mi na chvilku ty skřípky.
8: Nejde to, pane Berán, jdu hrát.
7: Ale nekačej, jdi sem na chvilku ty housle a pojď si tam sednout.
8: Ne, opravdu, se... nemůžu, pane Berán. Tak...
9: Nedej se, jsou to tvoje housle!
7: To má opravdu dost, dali mi to kouhulí.
8: Stradivárky.
0: Kamaráde, Stradivárky tam byly schované.
4: No, tak na ty už si nezahraje, král Šumavy.
0: Teda.
2: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
0: Ale Juro, ty jsi to tam poslal.
4: To je můj nejoblíbenější film.
0: Jako vážně jsem se trefil do tvého oblíbeného filmu?
4: Jo, jo, jo, tady ten film miluju, to je úplně úžasný film.
0: Kamaráde, tak to teda smekám, protože to je samozřejmě stará záležitost, že jo? Král Šumavy.
4: A stará dobrá klasika, do krásy natočený film.
0: No, výborný, výborný snímek. To jsme se vrátili vlastně hodně zpátky do minulosti, pokud se nepletu, možná do 50. 60. let, plus minus autobus, Karel Kachyňa natáčel tenhle ten snímek. A skvělí herci, mimo jiné, si tam zahráli, že jo?
4: No jo.
0: No. Tak vidíš, tak to krásně trefil tohle československou, no chtěl jsem říct komedii, spíš tohle československé drama, víc krimi, dobrodružná a záležitost. No tak jsi odnes titul filmového odborníka, ale kolega se cukal, ne, u druhé ukázky, nebo ne? Věděl to?
4: No, druhou ne, druhou vůbec.
0: Vůbec, no, vidíš ne. To. No, tak ještě, že hraješ sám dneska. Já ti budu hrát taky to nejlepší z muziky, komu to dáš?
4: To mám do rádia a všem, co poslouchají.
0: Tak jo, tak jen tak, pro radost. Měj se krásně, pozdravuj kolegu a zase někdy pípni, ahoj.
4: Taky, měj se, ahoj.
10: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Frekvence 1.
14: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
14: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci na 2,5 minuty, popoledne, odpoledne, před námi třeba Bon Jovi, Adele, Eva Farná, Miraj, taky aktuální doprava, ale určitě i sportovní novinky. My se podíváme nebo zaměříme, chcete-li, na tradiční ženský tenisový turnaj Live Sport Open, a to se sportákem Alešem Svobodou, kterému budeme volat.
1: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 194. kilometru na exitu Brno Centrum došlo k dopravní nehodě 2 osobních vozidel. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 181. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. A sklonu z důvodu velmi hustého provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blačka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Posloucháte Frekvenci 1 a teď budete poslouchat také sportovní novinky se sportákem Alešem Svobodou. Já jenom připomenu, že od pondělí se v Praze hraje tradiční ženský tenisový turnaj Live Sport Open, akce, která se na území metropole koná už od roku 2010, se letos vrátila do areálu na Štvanici a i to budeme probírat s Alešem. Tak vítej Aleši a hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Pojďme na to, předešlé ročníky turnaje se hrály v areálu pražské Sparty ve Stromovce, tak co stojí vlastně za přesunem na Štvanici?
1: Já mám za to, že hlavní důvody jsou kapacitní. Turnaj postupem času areál ve Stromovce přerostl. Štvanice nabízí velkorysejší zázemí. Center kurt pojme přes 6 000 fanoušků a jsou tam potom ještě dva další kurty k dispozici. Výhodou je určitě i lepší dopravní dostupnost. Areál navíc má slavnou historii. Turnaj se tam vrátil po 16 letech s tím rozdílem, že se hraje na tvrdém povrchu. Areál potřeboval určité investice směrem k renovaci, ale všechno se stihlo a kulisy turnaje jsou reprezentativní.
0: Titul z loňského roku obhajuje Češka Marie Bousková, která je vnímána jako největší favoritka letošní edice turnaje. Které hráčky vlastně budou patřit mezi její největší vyzivatelky?
1: Znovu to budou Češky. Bousková jakožto 21. hráčka světa je nasazenou jedničkou turnaje a i na dalších čtyřech pozicích nasazených jsou české tenistky. Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartunková a také Tereza Valentová. Pokud by tady turnaj nevyhrála Češka, bylo by to docela velké překvapení i kvůli tomu, že původně přihlášené Mertensová z Belgie, Sakarejová z Řecka nebo Linetová z Polska se s účastí nakonec omluvili.
0: Zeptám se, jaké výsledky už turnaj za dva hrací dny přinesl a které dnešní duely patří mezi ty nejočekávanější?
1: No, k žádnému velkému překvapení zatím nedošlo. Zmíněná pětice nejvýše nasazených Češek v turnaji přešla první kolo a postoupila do osmifinále. Z osmičky nasazených první kolo nezvládly jenom Chorvatka Ružičová a Francouzka Parejová, nasazené hráčky 6 a 7. No a co se týče dnešních zápasů, do akce jdou z velkých českých jmen Bousková a Valentová. Obě budou v duelech proti Američance Leeové, respektive Australance Jointové jasnými favoritkami na postup.
0: Tak tolik sport, tolik Aleš Svoboda. Další sportovní novinky v našem vysílání zase v pátek odpoledne. Budeme se těšit a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: Self-destructing little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be

0: Vaka, pokud jste v této písni slyšeli, jistý hlas patřil Lucii Černé, protože se mi, aniž by to čekala, vytáhl mikrofon a to jsou ty chvíle, co milujete nejvíc, přátelé. Oni to milují nejvíc, Luci.
1: Tak to vytahuj častěji.
0: Jo, mám to...
1: Šavličku.
0: Já, ty šavličkoj.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Je to tak na klub přesně 13. Hezké odpoledne přejeme s Lucí Černou.
1: Ano, hezké odpoledne. Macinka míří do Chorvatska, ucí tam památku obětí srážky plachetnice s katamaránem. Záchranářům v Praze spadla z nosítek žena a zemřela. Dlouhé kolony teď hlásí D1 i Pražský okruh. Ministr zahraničí Petr Macinka zítra v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce plachetnice s katamaránem. V programu jeho cesty je i jednání se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovićem. V Chorvatsku se dnes mají sejít i zástupci českého ministerstva dopravy, konkrétně námořního úřadu, s tamními vyšetřovateli nehody. Napsal to server i rozhlas.cz. Chorvatské úřady podle něj na českou žádost ministerstvo k vyšetřování přizvali. Česká armáda bude mít od srpna nového šéfa velitelství pro operace, generálmajora Jaroslava Míku. Funkci velitele mu dnes symbolicky na pražském Vítkově předal generálporučík Václav Vlček, který Míkovi odevzdal bojový prapor. Záchranářům v Praze spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory a následně zemřela. Případ prověřují policisté. Nikoho zatím neobvinili. Uvedl to dnes server Seznam zprávy. O incidentu informovalo na konci června vedení záchranné služby v interním dokumentu pro pracovníky služby, které v souvislosti s tím žádalo o zvýšenou pozornost při manipulaci s pacienty. Serveru to pak potvrdil mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Karel Kirs. Pokud se chystáte na vodu, myslete na to, že ne všechny řeky mají vody dost. Nejvíc jí hlásí největší řeky v Čechách. Kam vyrazit a které řece se naopak vyhnout, to Frekvenci 1 prozradila meteoroložka Dagmar Honcová.
5: Tak dolní toky jednotlivých řek na území Česka, zejména na Moravě a ve Slezsku, mají vody relativně málo, nicméně většinou sízné jsou. Pokud se vydáte ale na horní toky jednotlivých řek, tak tam ta síznost bude daleko lepší. Tak nejlepší podmínky jsou na Labi a také na Vltavě, naopak nejhorší podmínky na Dyji nebo na Otavě.
1: Někdejší modelingový agent Daniel Siad, který měl vazby na sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, byl ve svém domě ve Francii nalezen mrtvý, píší o tom agentura AFP a deník Le Figaro. 69-letý Švéd alžírského původu čelil podezření, že po celém světě rekrutoval dívky pro Epsteina a že se podílel na finančníkových zločinech, obchodování s lidmi a sexuálního zneužívání. Bylo na něj podáno několik trestních oznámení kvůli obvinění ze znásilnění. Podle prokuratury už bylo zahájeno vyšetřování s cílem zjistit příčinu jeho úmrtí. Volejbalisty Českých Budějovic posílil italský smečař nebo Universal Fabrizio Gironi. Přichází z Verony, se kterou letos vyhrál domácí pohárovou soutěž. 26-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi a 129 starty v jedné z nejlepších světových ligových soutěží se stane prvním Italem v historii jeho stroje. Uvedli to jeho Češi na svém webu.
4: Frekvence 1.
1: Počasí. Během dne bude postupně v Česku přibývat oblačnosti a hlavně na severu našeho území se sem tam mohou přehánky objevit. Moc jich ale nebude. Teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů. Na jižní Moravě bude až 26.
4: Frekvence 1. Doprava.
1: A kolony v tuto chvíli čekejte například na D1 i Pražském okruhu.
6: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 183. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět okolo hodiny. A sklonu z důvodu velmi silného provozu počítejte také na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 mezi 23. až 19. kilometrem, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona už i na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 30 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic.

0: zase tak dlouho. Ne, jakoby, ne, ne. Jo? Ale je tu, pokračuje.
1: No, opravdu jenom malinko, ještě chvilku. Ne. Tak jo, tak já vám teda něco povím. 4,5 minuty máme po 13. Popřeju hezké odpoledne a za chviličku zkusím vytočit Janu Knížkovou a Vojtu Efflera, protože oni vás budou provázet celým odpolednem na v pořadí 3. rádiu kempu Frekvence 1 v kempu Stříbrný rybník. Tak se tam zkusíme přepojit už za malou chvíli. No a ve 2 oficiálně už ty další zprávy budou přímo z místa, přímo z kempu. Tak doufám, že už i vy jste na cestě.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: To nejlepší z muziky je Flashdance a taky Erin Cara na Frekvenci 1. Máme na chlup přesně 1:15 odpoledne a my se teď přesuneme do kempu Stříbrný rybník za Janou a taky Vojtou.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
0: Jaká je nálada, rozpoložení, situace, počasí a kdo ví, co ještě na Radio Kempu Frekvence 1, který vlastně startuje úderem 14. hodiny, to znamená za cirka 45 minut, to nám právě teď řekne Jana s Vojtou, kteří se podle mě, jak je znám, hlásí z nějaké místní hospody, bych typoval. Ahoj.
2: Nazdar.
0: No, teď to říkám.
3: Úplně v hospodě měli jsme výbornou sekanou a Vojta měl bramboráčky s gulášem.
2: Mají tady dobrý pivo. Hele, já začnu odpovídat na ty tvoje otázky. Nálada je výborná, počasí zatím drží, mm-hmm. Tam bylo hudba bude, zprávy, zábava.
0: Tak já moc děkuji za rozhovor a mějte se, ahoj.
3: Ne, ale rozhodně za náma přijeďte, protože ještě třeba v pondělí to vypadalo, že tady sprchne a zatím to vypadá, že tady určitě nesprchne.
0: Mhm. Dobře, no a rozhodně to teda jako, nebo takhle, ne, jako posluchači nemají čekat žádnou hrůzu, ne? Je to tak?
3: No ty tu největší hrůzu.
2: kapelu hrůzy, Michal Hrůza tady bude, jak si nahrál.
3: Ano. Taky se nabízí na ten oslý můstek, že?
2: Ale hezky to klaplo. Tak Michal Hrůza samozřejmě živě tady na Radiokempu Stříbrný rybník u Hradce Králové od 7 večer. Kdyby náhodou někdo, nedej bože, nemohl dorazit, tak se to samozřejmě bude přenášet i přes éter Frekvence 1, to všichni víme. A do té doby prostě spousta zábavy, živé vysílání odtud, já myslím, že je, proč jsem přijel.
3: A hlavně je to strašně hezký kemp. Musím říct, že mě baví nejvíc na tom kempu to, že nejenom, že mají dobrou sekanou, ale že to je kousek do města. Víš, jakože, když tady zavřou hospody, tak už
0: je to. Byli jste se podívat v tom kempu opravdu, jo? Nebo jste celou dobu v hospodě? Přiznejte se.
3: Ne, je to krásný místo, hele, super počasí, skvělý lidi, už se nám to tady schází, v 19 hodin vypukne koncert, mezi tím jedna taková novinka, o které jsme mluvili už ve vysílání, a to je taková soutěž, kterou vlastně posluchači znají z éteru, vždycky v pátek dopoledne hrajou s Milošem.
2: Ano, a Miloš Pokorný bude živě tady s námi na Radiokempu, a tady vlastně taková kempová verze soutěže se Střel Miloše. Takže pokud by se chtěl někdo utkat s naším radioterminátorem, tak to je další důvod, proč jsem přijel.
0: No tak to je super.
3: To by vás mě pláká to teda. Už jenom to, že Vojta bude dělat stojky na hlavě. No.
2: A to v poslední chodě se tady bude hrát o 51 000.
3: A ty stojky jsou podobně lákavý.
0: Ale tak slyším, že dobrá nálada. K tomu soutěže teda o hodnotné ceny, pohodička, táborák, špekáčky taky, že jo, pokud se nepletu.
3: Tak ano, catering je zajištěn, takže catering.
0: Chleba, hořčice k tomu, no a závěrečné afterparty po koncertě Michala Hrůzy a jeho kapely, takže je na co se těšit.
3: Přesně tak. A my těšíme se na vás, dorazte za námi, tebe zdravíme do studia a je nám líto, že tu nejsi.
0: No tak, no úplně to necítím jako teď takhle z tvého hlasu, jo.
2: Máme to ve scéně.
0: Jasně, já tomu rozumím, měli jste to říct. No ale pozor, aby tohle všechno mohla být, pravda? Dost záleží na mém přepojení, jo? Tak si držte palce, jo?
3: Držíme, ty jsi šikulka, ty to zvládneš.
0: Tak jo. Tak zatím čau, užijte si to.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
1: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok

0: nejlepší z muziky Take On Me a taky aha minutu po půl druhé odpoledne. Pokud už jste na cestě na náš rádiokem Frekvence 1, mohlo by vás zajímat, jak to mimo jiné vypadá na cestách. Pojďme se tam podívat.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Vážná dopravní nehoda uzavřela dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na 7. kilometru havaroval osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky. Se zdržením okolo 15 minut počítejte na dálnici D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu pojíždí od 183. kilometru až na křížení s dálnicí D2 na 196. kilometr. A obousměrně se zdržíte na Pražském okruhu mezi 22. a 17. kilometrem. Zdržení 10 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Angels a taky Robbie Williams, skoro ve 2:45 odpoledne. Robbie, který byl ještě přednedávnem součástí halftime show fotbalového mistrovství světa. Škoda, že si neudělá chlapík na chvilku čas taky na halftime show Radio Campu Frekvence 1, nedorazí za námi dneska do kempu Stříbrný rybník. No, na druhou stranu zase alespoň vynikne, nebo může nechat tak vyniknout Michala Hrůzu se svou kapelou Hrůzy, které čeká koncert dnes večer mezi 19. a 20. A pokud vy už jste na cestě směr kemp Stříbrný rybník, tak určitě neprohloupíte, protože dneska to tam bude stát za to, ostatně tak jako vždycky. Takže si to užijte, mějte se, smějte se, já se budu těšit zase zítra dopoledne v 10 zde na Frekvenci 1.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
1: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

Cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil.

0: Ce chi am este ori? Já tě skoro neslyším.
1: Tak počkat.
0: Tak teď už tě slyším.
1: Teď se slyšíme, tak technika nás nezradila, to je dobře. My vás vítáme tady všechny a vy, co jste naladili právě ty radiofrekvence 1, tak byste měli vědět jednu věc. My totiž vysíláme takzvaně zvenku.
0: Ano, z radiokempu, respektive z kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové, třetí letošní radiokemp, dnes s Janí Knížkovou
1: a s Vojtou Efledem.
0: A s Káťou Vavřínovou.
1: No a ta má pro nás zprávy, tak se na ně vrhneme za chvilku.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Jak jsme říkali, má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
4: Pěkné odpoledne. Senát nejspíš dá zelenou vyšší rodičovské. U Čechů frčí dovolené o samotě. A D1 směrem na Brno je průjezdná jedním pruhem. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat to bude dvojnásobek částky. Počítá s tím vládní novela o státní sociální podpoře a pomoci, kterou dnes doporučil Senátu téměř jednomyslně schválit jeho ústavně právní výbor. Na individuální dovolenou vyráží lidé nejčastěji ve věku kolem 30 a nad 55 let. Přičemž zvláště mezi staršími převažují ženy. Individuální cestovatelé si ale častěji musí i v ubytovacích zařízeních připlácet za to, že budou na dvoulůžkovém pokoji sami. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková k tomu dodala.
5: U vypsaných zájezdů cestovní kanceláří mají solo cestovatelé krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází, nebojí se tak sami cestovat. Mezi vzdálenějšími destinacemi za poznáním u tohoto segmentu vedou Spojené státy americké, Jihoafrická republika nebo Japonsko. Novým segmentům cestujících se přizpůsobují i produkty cestovního ruchu, například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy nebo jednotlivce.
4: Volejbalisty Českých Budějovic posílil italský smečař či Universal Fabrizio Gironi. Přichází z Verony, s kterou letos vyhrál domácí pohárovou soutěž. 26-letý hráč s reprezentačními zkušenostmi a 129 starty v jedné z nejlepších světových ligových soutěží se stane prvním Italem v historii jeho stroje, uvedl jeho český klub na svém webu.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Dnes čekáme slunečno, odpoledne od severozápadu bude oblačnosti více, převážně v Čechách a večer se na severu může s malou pravděpodobností vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů na jižní Moravě a 26 naměříme, no a na horách se denní maxima zastaví na 15 stupních.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: D1 na 7. kilometru ve směru na Brno je po nehodě osobního auta a motocyklu průjezdná jedním pruhem. Při nehodě se zranili muž a žena jedoucí na motorce. Tak opatrně. Ze zpráv je to vše. Slovo už má Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Radio Campy, frekvence 1.
1: Uf. Krátce po 14. hodině vás zdravíme z dalšího radiokempu Rádia Frekvence 1 ze Stříbrného rybníku. Ten začátek byl takový, dalo by se říct, jako trošku těžší porod.
0: No ale zase na druhou stranu, když to vezmeš kolem a kolem, tak je dobře, když se tyhle věci stanou na začátku.
1: Než aby se to na konci.
0: Tím si to vybereme a už nás to neohrozí během vysílání.
1: Tak my vás moc zdravíme. S námi tady Káťa Vavřínová, Vojta Efer, Jana Knížková. Dneska si tady společně užijeme úplně naprosto skvělý, super odpoledne a vůbec to nebude hrůza.
0: Já mám nostalgickou náladu.
1: Protože... Já jsem tě náladila, respektive nahodila na hrůzu.
0: Jo, tak pardon, tak nic jsem neřekl. A Michal Hrůza s kapelou Hrůzy tady dneska vystoupí na závěr dnešního radiokempu, nebo téměř před koncem, protože pak bude ještě afterparty, od 7 hodin večer tady na pódiu přímo v kempu Stříbrný rybník. Pokud náhodou, nedej bože, sem nemůžete dorazit, tak si to můžete pustit přímo v éteru Frekvence 1.
1: Jinak Vojta vypadá, jako kdyby měl nějakou nostalgickou náladu.
0: Ano, a Ano, děkuji, že jsi mi nahrála teď znovu takhle hezky, nečekaně. Já jsem totiž vlastně po roce zpátky na místu činu. Já jsem na frekvenci 1 necelý rok a půl a právě Stříbrný rybník před rokem byl můj úplně historicky první radiokemp, takže já jsem vlastně tam, kde to všechno začalo.
1: A bylo to brzda, ne?
0: No bylo to super.
1: Bylo to super.
0: Tak doufám, přijatelé, že přijde taková bouřka jako loni.
1: Jo, loni to bylo veselý, no. Tak každopádně, rozhodně nás čeká naše výzva Zkus mě rozesmát, což bude o fórech. A to znamená jediné, my tady vlastně sáhneme do davu, do těch všech příchozích, pomalu příchozích a oni nám vlastně tu chvíli v éteru zpříjemní fórem, který považují za nejlepší, nebude sprostý, nebude rasistický a bude vtipný.
0: No tak ano, vy všichni, co se tam teď blížíte, tak všem vám hrozí, že vás chytneme a posadíme za mikrofon za malou chvíli. A to chcete.
1: Tak pojďme odstartovat radiokemp tady ze Stříbrného rybníku. Pokud máte cestu, vyrazte za námi, je to tady opravdu naprosto fantastický, počasí je zařízený, muzika taky, zábava taky, já nevím, co víc si přát.
0: Těšíme se na vás, hezké odpoledne.
2: Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.

0: frekvence 1.
1: Zkusme rozesmát.
2: Je dobrým zvykem, že na radiokempech se během odpoledního vysílání vrací rubrika Zkus mě rozesmát. Ale není to o tom, že by fóry říkal někdo z nás, ale vždycky někdo z vás, kdo za námi na ty radiokempy přijede.
3: A přijel za námi jistý člověk, a nejenom, že přijel, ale on dokonce přivezl dort.
2: Ano, byste nám...
3: A to se jen tak nevidí.
2: Dort, tak zaprvé, jak se jmenujete? Dobrý den.
3: Dobrý
2: Honza.
3: Den.
2: Honzo, Honza. Dobrý den.
3: A odkud jste, Honzo?
4: Tady kousek od Hradce z Nechanic.
3: A co za jedy je v tom dortu?
2: Rum.
4: Třeba.
3: Ne, musím vás pochválit teda. Jo, to jste pekl sám.
4: Sám.
2: A to je jako váš koníček, jako pekařina?
4: Je to koníček.
3: Vy asi nemáte nic moc na práci.
4: Hele, já jsem hasič.
2: Jako, vy jste hasič.
3: Je, vy prostě jo. Mezi tím, než začne něco hořet, takže pečete dorty.
2: Když nehoří, tak pečete. Jo.
4: S hruzou čekám, kdy to písknou.
3: A to jste hezky řekl, hruzou se sem
2: písknou. No, ale představ si to, zaděláš na piškot, že jo? Ty no, to hlídáš, ty aby to správně vyběhlo. A najednou poplach. No, nepřerazila by si.
3: No právě, no. To pak je to, těsto je překynutý.
4: Jako, zatím se to nestalo.
3: Dobře,
2: vy jedete hasit, zatím vám to blachne v průběhu.
3: Tak pojďte na to, my totiž pro nás máte fór a my se vám určitě budeme smát.
4: Tak pojďte na to. Super, tak dokonce i z mýho prostředí.
3: Takže nějaký hasičský nebo pekařský? Dobře.
4: Hoří barák, pěkně v plamenech, přijede hasičský auto, chlapi vyskáčou ven, velitel si je tam srovná, kouká na ten barák a říká, chlapi, to je dům mý bývalý manželky. A od soudu mám zákaz přiblížit se na 20 metrů já i moje rodina. Kluci, vy jste moje rodina.
3: To je takový ze života. Ty fóry ze života.
2: Můžu přidat ještě jeden. Jakoby, on je
3: to víš, že jo? Nakup to.
2: Na stanici hasičský sedějí hasiči, že jo, pijou kafe. Jeden z nich zvedne telefon a říká, jo, dobře, tak jo. Položí telefon a říká, kluci, žádný spěch, dopijte si kafíčko, skočte si na cigárko a potom se pomalu sebereme, hoří berňák.
4: To je něco obdobného. No.
3: To je taky taková část života. Jo. Děkujeme za váš for, děkujeme za dost, děkujeme za přítomnost a za to, že jste za námi dorazil. Užijte si radio.
4: Já díky vám i Frekvenci 1, jste úžasný. Díky moc.
3: Děkujeme.
0: Frekvenci 1.
1: Frekvenci 1.
0: Zkus mě rozesmát. Jak se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtěj mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Frekvence 1.
1: Zkusme rozesmát.
2: Tak přátelé, to je druhé kolo výzvy Zkusme rozesmát. Přesně jak říkal Vojta před chvilkou, je to taková naše rubrika, která vlastně běžně ve vysílání má své místo tak jako halabala.
3: Sporadicky.
2: Ano, neboli sporadicky.
3: Když je něco k zasmání. Prostě.
2: Tak, ale my tady máme dalšího adepta na for a moc ho zdravíme. Dobrý den, kdo je tu s námi?
4: Dobrý den.
3: Tak s kým máme tu čest?
4: A mé jméno je Tadeáš.
2: Tadeáš. Máte hrozně hezký jméno.
4: Děkuji.
2: To by šlo, ne? Takový... Jste rád za své jméno?
4: Ano, prosím.
2: Třeba Vojta by se nechtěl jmenovat Vojta.
3: Já?
2: Ne, to je blbost.
3: Já jsem spokojený. On totiž mé jméno v němčině zní Adalbert a to je vznešené.
2: Fakt?
3: Ano, ano. Vojtěch je německy Adalbert. No. Já se podívám, jak se řekne německy Tadeáš.
2: No a mezi víte? Tím...
3: Nevíte,
2: nevadí. Každopádně, mezi tím, my bychom z vašich úst rádi tady v Radiokempu slyšeli nějaký pěkný fór.
4: Tak já jsem si připravil zvířátkovský vtip a to takový, že jelen jde po lese a všude vidí, že je nakáleno. Tak svolá zvířátkovskou radu a odsouhlasí si všichni, že si postaví kadibutku. První den po postavení kadibutky jde po lese a říká, že tady je krásně, nádhera, všechno uklizený, jde ke kadibutce a tam je vyražený okýnko. Tak zase svolá radu a zeptá se, nevíte náhodou někdo něco o tady tom vyraženém okýnku? Přihlásí se veverka a říká, no, já bych o tom něco věděla. Byl na záchodě medvěd, došel mu táleťák, tak mě čapnul, použil mě a prohodil mě tím okýnkem. Jelen říká, dobrá tedy, poprvé se to stalo, necháme to bejt. Druhý den jde po znovu čistém lese, jde znova ke kadibuce, tam vidí znova vyražené okýnko, tak zase svolá radu a zeptá se, nevíte náhodou někdo o tomto rozbitém okýnku? Přihlásí se žába, úplně ten stejný příběh. Medvěd prostě
2: neměl. Tady já, kolik je tam zvířat?
4: Neměl toaletní papír, tak mě prohodil okýnkem. Dobře, tak to už je naposled. Třetí den jde jelen po lese, kadibutka je úplně rozbouraná, tak svolá zase zvířátkovskou radu a zeptá se, nevíte náhodou, co se tady stalo s tou kadibutkou? Jde okolo ježek a říká, no, já bych o tom něco věděl.
2: No, to je blbý.
3: To je krásný.
2: To je prostě, maminka mi vytírala zadek plopucha. No,
4: a byla na něm beruška.
3: A tady až se německy řekne Tadhus.
2: Děkujeme za for.
0: Frekvence 1.
1: Zkus mě.

0: to the Moon and Back na frekvenci 1. Vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník, protože jsme na třetím letošním radiokempu. Trošku nám tady sílí návštěvnost a z toho máme radost.
1: Zapnutá, už jsem zapnutá.
0: Už jsi zapnutá, skvěle.
1: Oni mě totiž zakázali vytahovat čavle.
0: A musíš mačkat čudlíky a to je nezvyk, že?
1: Já jsem zvyklá vytahovat, než zmačkat. Ne. Tak přátelé. Tak pojďme se věnovat muzice z trošku jiného úhlu, protože my pro vás máme teď kapelu No Name. A ano. S kapelou No Name se pojí jeden jistý fakt.
0: Ano, No Name jsou 30 let na scéně. To je, myslím, ten nejzásadnější fakt letošního roku pro kapelu No Name. Igor Tymko, když jsme byli loni na radiokempu na Vranovské pláži, tak už o tom hovořil tehdy, že chystají velký koncert v O2 aréně.
1: A máte ještě ten termín?
0: 16. prosince nebo 12. prosince? 12. prosince. Káťa Vavřínová je zpravodajka.
2: Já to vím, protože mám narozeniny. Tím jsem...
1: Ne.
2: No, tak proto si to pamatuju, přiznávám.
0: Takže tvé narozeniny budou zastíněny koncertem No Name v O2 aréně.
2: No, taková No Name slaví narozeniny.
1: Takže je, dobře, 12.
0: Ano, 12. A s tím se pojí i rubrika 30 let, 30 hitů, protože Igor Tymko nám namluvil k 30 hitům No Name vždycky takové krátké povídání.
1: A tentokrát se tohle povídání bude věnovat písničce Povedz mi a vždycky prozradí takový zákulisní věci, což je něco, co každýho zajímá, že ten bulvárek je prostě důležitý.
0: Ano, jak ta písnička vznikla. A většinou jsou to takový jako nudný historky, typu už přišli jsme do studia a tohle napsal Matěj. Pojďme si to poslechnout, nebo tohle mě napadlo ráno, když jsem snídal.
1: Ano, nebo když jsem snídal. Tak pojďme si to poslechnout.
3: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
4: exkluzivně na frekvenci 1
3: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
5: Ahoj, tu je Igor Tymko. Dnes vám prezradím niečo o pesničke Povedz mi. Pesnička Povedz mi vznikla na základe prehlásenia mojho kamaráta Martina, ktorý kdesi čítal, že 99% ľudí na smrteľnej posteli ľutuje, že nežilo tak, ako chcelo. Už tak mi napadlo, že napíšeme song, ktorý to celé úplne obráti a bude tvrdiť, citujem, odvtedy žijem tak, jak chcel som a stále smiem, čo smel som. My dospelí vieme, že úplne všetko čo niekedy chcel som alebo smel som, sa už nedá, respektíve dá, ale trvá to o niečo dlhšie. Takže pesnička Povedz mi je časostroj, ktorý vás v čase vráti tam, keď deň síce nebol dokonalý, ale stal sa ním až keď sme sa spoznali aj s poslucháčmi Rádia Frekvence 1. Hit z roku 2015 Povedz mi.
6: Povedz mi láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním až keď sme sa spoznali.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: vysíláme z Radiokempu, vysíláme z Kempu Stříbrný rybník, hezké odpoledne přejeme, 15. před námi.
1: Enrique Iglesias. Blbost, Iglesias.
0: Taky bude paní Cher.
1: Taky pro vás, přátelé, máme třeba Justina Timberlakea.
0: A samozřejmě zprávy s Káťou už za chvíli.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
7: Myslím, že to bude za C. Gumák.
6: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
8: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden...

0: brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: 15 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Vodní záchranáři hlásí oproti Loňsku více zásahů. Zoo ve Zlíně odchovala mláďata tukanů obrovských a komplikace hlásí zde jedničky a D11. Bezpečně u vody, tak zní název dnešní preventivní akce jihomoravských policistů a státní plavební správy. Zaměří se například na alkohol za kormidlem, ale i bezpečnost při vodních radovánkách. Vodní záchranáři hlásí více zásahů, jak frekvenci jedna řekl jejich prezident David Smejkal.
4: Oni se udělali za celou sezónu letní 1026 zásahů a letos ke dnešnímu dní jich máme 717. To znamená, ten nárůst je ten poměrně významný. A pochopitelně ty horké dny přinesly těch zásahů rekordní počty, kdy jsme za jeden víkend udělali více jak 130 zásahů na vodních plochách, kde vodní záchranná služba působí.
3: O uplynulém víkendu se preventivní akce uskutečnila na plavební cestě Baťova kanálu v přístavišti Petrov. Policisté odhalili dva vůdce malých plavidel pod vlivem alkoholu. V prvním případě dechová zkouška ukázala hodnotu přes 1 promile a ve druhém případě muž nalíchal téměř 3 promile alkoholu. Náchod varuje své obyvatele před podvodnými SMS-kami. Ty například upozorňují na nezaplacené parkování.
5: Aktuálně se šíří právě SMS zprávy informující o údajném přestupku nezaplaceného parkovného v aplikaci Easy Park a vyzývají k okamžité úhradě prostřednictvím odkazu. Vedení města upozorňuje, že takové zprávy mohou na první pohled působit důvěryhodně, ve skutečnosti ale osloveného přesměrují na podvodné webové stránky. Podvodníci se také vydávají za úřady, policii, banky, dopravce nebo jiné instituce a snaží se vylákat peníze i citlivé osobní údaje. Je Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Zlínská zoologická zahrada odchovala 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala na loňský první odchov tukanů v zahradě, kdy se vylíhla 2 mláďata. Tukani patří mezi nejznámější druhy jihoamerických ptáků a v zahradách se často vyskytují. Jejich rozmnožování v lidské péči je ale vzácné. Zásadní pro úspěšný odchov je vytvoření optimálních podmínek. Obhájkyně titulu Marie Bousková na tenisovém turnaji v Praze porazila 7-5 a 6-4 Američanku Carol Leeovou a postoupila do čtvrtfinále.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes se na obloze budou střídat mraky se sluncem, odpoledne bude oblačnosti přibývat víc, večer se s malou pravděpodobností může vyskytnout přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až na 26 a na horách teploměry ukážou maximálně 15 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 15. hodině míříme na silnice.
6: Stále se došetřuje dopravní nehoda osobního auta s motorkou na výjezdu z Prahy po dálnici D1 na 7. kilometru. Projíždějte tady opatrně. Bouralo se v dopravním omezení na dálnici D11 ve směru na Prahu na 8. kilometru. Střetla se tady 2 nákladní auta. Zdržení před nehodou 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A po zprávách už mají slovo Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Radio Campy, frekvence 1.
2: Musím to zapnout.
7: Zkus to.
2: Nesmím vytáhnout, musím zatlačit. Přátelé, my vás
7: zdravíme. Netahej a tlač.
2: Oni mi tady změnili tu techniku, já jsem z toho taková zmatená.
7: Ale to si, hele, jo, já myslím, že v 6 už to bude v pohodě.
2: Přesně.
7: Každopádně vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník od Hradce Králové, třetí letošní radiokemp. Když jsme sem jeli, tak jsem si říkal, že vlastně do toho Hradce se hrozně hezky jede od nás z Prahy. Že to je hodinka cesty po dálnici.
2: Krásný.
7: A pak jsem si uvědomil, že mám vlastně v Hradci Králové známého, který denně jezdí do Prahy do práce, ale denně.
2: No.
7: Je prostě 100 kilometrů tam, 100 kilometrů zpátky a říkal jsem si, on je vlastně stejný jako ty, že ty taky to máš 100 kilometrů do Prahy.
2: No, jenomže on jede po dálnici, která je dodělaná, že jo? Zatímco já z Klášterce jezdím po dálnici, která je prostě dodělaná, nedodělaná.
7: Ale tím pádem si ve výhodě, protože na rozdíl od ní, ty se máš pořád na co těšit.
2: Je, to je pravda, protože každým dnem se to může otevřít, jo? Nebo zavřít. Ale pozor, když jsme tady u toho dojíždění, tak jsou třeba lidi, kteří dojíždí z Humpolce, nebo z Havlíčkova Brodu, nebo z Jihlavy, po dálnici D1 do Prahy.
7: No a to je kaskadéřina. To si jako... myslím, že zaslouží nějaký jako ocenění. Já si myslím, že ty lidi by měli dostávat nějaký prémie od státu, třeba k 50.
2: Takhle vyzenovaný lidi jsem v životě neviděl. Tak přátelé, jestliže máte jenom trošku, třeba pár kilometrů sem dorazit, tak to rozhodně udělejte, protože tady se rozjíždí kolotoč štěstí, zábavy a...
7: humoru a melodii.
2: Ne, myslím, že hele, počasí jsme si objednali naprosto fenomenální.
7: Je nádherně.
2: Žádný vedro, žádná úplně extra zima, ano, neprší, tmavé nefouká.
7: Tmavé mraky v pozadí, ale jdou jinam.
2: Ano, to je zařízený.
7: No, je to v pořádku, je to naprosto v pořádku.
2: Tak za námi vyrazte, máme tady pro vás další Radiokem, spoustu zábavy, spoustu skvělé muziky.
8: Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.
9: Ahoj, my jsme opět Radeček a přejeme krásné léto všem sourozencům a parťákům, co stejně jako my rádi posloucháte rádio.

0: My vás zdravíme z Radiokempu. Dnes jsme kempu Stříbrný rybník.
1: Což je nedaleko města Hradec Králové, což je město Královen.
0: Ano. Ty to tady máš totiž pesen.
1: Mám to tady napsáno od našeho kolegy Ládi Jakuba, který se dnes odpoledne postaral o to, aby vám řekl, proč jsem do tohoto kraje zajet a co hezkého tady můžete vidět.
0: Jako jestli na tomhle kempu něco ocením, tak je to, že opravdu stačí kamenem dohodit a seš hned v centru města, což mi přijde jako super. Mm-hmm. Víš, jako říkáš si tak, v noci nám tady pozavírají v kempu všechny hospody, tak kam dál se vypravíme.
1: Doleva, doprava asi na náměstí.
0: Právě.
1: Ale pozor, jako Hradec Králové má nádherný náměstí.
0: Krásný. Jenom jednu takovou vítku mám.
1: No.
0: Mně, když jsem tam naposledy byla, hrozně vadilo, že tam parkujou auta. Ale to náměstí je celý posetý autama.
1: A to je to samý třeba v Litoměřicích. Já myslím, že to je takový jako obecný
0: šlar
1: některých českých měst a historických náměstí. Ale když si ty auta odmyslíte, je to opravdu nádherný kus města a země. A ještě bych teda rád zmínil, že mám hrozně rád Klicperovo divadlo Hradce Králové.
0: No, tak ty jako divadelní, no. Že jo? Já jako dcera nádražáka miluji jich nádraží. Tak pojďme se hrát.
1: Svůj ke svému. No.
0: Pojďme se Hradci věnovat. Láďa Jakub nám teď prozradí, co zajímavého v Hradci Králové můžete vidět.
2: Já Hradec miluju nejenom proto, že jsem tu skoro doma, ale je tu zkrátka všechno. Zmiňovali jsme moře, ano, v městských lázních mají nejstarší vlnobytí v Československu, lidé si ho vychutnávají už od roku 1932. No a nebo se můžeme projít třeba tropickým pralesem a podně tropické řeky v podvodním tunelu. Ryby z Jižní Ameriky i rostliny na vás čekají v obřím akváriu. No a ryby z našich řek pak třeba na soutoku Labe s Orlicí. No a co se takhle projet lodí po Labi, která tady funguje tak trochu jako městská hromadná doprava? Pokochat se můžeme krásnou gočárovou architekturou z vodní hladiny. No a když mluvíme o té architektuře, tak na dominantu Hradce Králové nás teď pozve člověk nejvíc zasvěcený a tím je náš východočeský reportér Olda Tamáš.
3: Tak určitě byste neměli minout Bílou věž a i expozici, která je moderní a přitom propojuje i historii. Na hodinách jsou obráceně ručičky, nedávno dokonce jedna z ručiček se splašila a běžela jako vteřinovka, takže to byla veliká atrakce, protože nikdo to ještě neviděl na kostelních nebo na věžních hodinách. Aby měli jsme vteřinovku, ale byla to jenom chyba, kterou musel hodinář odstranit a vevnitř je prosklený ten vnitřek, je tam ten zvon Augustín, který patří mezi největší v České republice.
2: A kdo chce dohlédnout ještě výš než je Bílá věž, měl by se vydat na hvězdárnu v Hradci Králové. Kdo už má na sobě zase plavky a vyhlíží tropické teploty, ten si taky v Hradci a okolí přijde na své.
3: Dá se zajet na Opatovický písák, který je veliký, do Předměřic, na Správčák, takže těch písáků v okolí je poměrně dost mezi Hradcem a Opatovicemi nedaleko Paťáku je další poměrně zapomenutý písák.
2: No a tím z vás, kteří nejste z východu Čech, musím ještě přeložit slovo písák. Já jsem ho totiž taky nikdy předtím neslyšel. Je to jinak řečeno pískovna, kde se těžil písek a dnes se tu dá koupat. A kdo by neznal slavná Lízátka, tedy slavný fotbalový stadion pod Lízátky v Malšovicích. I ten stojí za návštěvu, i když se tu zrovna nic nehraje. Hradec Králové je taky takovou základnou pro výlety do okolí, třeba do 50 km vzdálených Krkonoš nebo Orlický hor. V okolí je i slavná zoo se safari parkem ve dvoře Králové nad Labem, a nebo třeba Babiččino údolí a zámek v Ratibořicích. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl ty

0: Kouzlo na frekvenci 1 živě ze Stříbrného rybníku z Radiokempu. Je přesně půl čtvrté, což je čas, kdy se tradičně věnujeme počasí na frekvenci 1.
1: Jako počasí je podle mě téma číslo 1 a nejenom co se týče Radiokempu, ale obecně, že když jsou prostě prázdniny, tak nevíte, jestli dětem oblíknout tohle či tohle. My jsme včera řešili, jestli si mám vzít kalhoty nad kotníky nebo pod kotníky.
0: Ale já jsem ti dal podle mě radu, která jako je nad rady, že kalhoty nad kotníky, což máš?
1: Nad kotníky. A
0: předpokládám, že ty tlustý vysoký ponožky máš batušek.
1: Ne, nemám, to jsem si nevzala, ale každopádně
0: jsem... A holinky jsi vzala?
1: A holinky jsem si taky nevzala, protože jsem si říkala, že jsem holka z hor, teď, aktuálně.
0: Přes to naučila. Výborně.
1: Ale vtipný bylo, že jsme dali na Instagram naše jako poutavé video, ano, aby za námi lidi dorazili a komentovali to slovy aha. Takže kalhoty nad kotníky.
0: Ano, výborně, takže nás posloucháte a to jsme samozřejmě rádi. Jinak dneska si myslím, že kalhoty nad kotníky jsou aktuální, protože já se dívám teď aktuálně na další hodiny počasí tady v Hradci Králové a okolí. A mělo by to být pořád kolem 23 stupňů, pravda, pod mrakem, ale příjemně a bez deště.
1: No, a jak to bude zítra, to nás vlastně zajímá. Měla by nám to říct Dáša Honcová a já ti nevím, jestli ona nám to řekne přesně.
0: Jako ten zítřek.
1: No, právě, ona nám to asi přesně neřekne, protože mě bylo řečeno, že zvuk uložený včera nebude hrát dneska.
0: Jo, tak schválně.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
3: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová a přináším předpověď počasí na víkend.
1: No a to je blbě, no, protože víkend ještě není, že jo?
0: No, takže jinak.
1: Takže
0: pěkné se... odpoledne, u předpovědi počasí vás vítá Vojtěch Effler.
1: Jak bude zítra? Slíkej se u toho nebo oblíkej.
0: Jo, že počasíčko bychom dali. Tak mi přineste nějaký zimník, protože zítra má být kolem 20 stupňů a tu a tam by mohlo zítra sprchnout. V noci teploty kolem 12, no a přes den prostě chladněji. Ale pak by se měly na víkend teploty trošičku vyletnit. O víkendu by mohlo být kolem 26 stupňů a pozor, příští týden už by zase teploty mohly být přes 30.
1: No takže kdyby jsme tady byli příští týden, tak ty by si se slíkal.
0: Já bych šel jenom v ponožkách.
1: A to chcete?
3: Léto rytmu frekvence 1.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tuční Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Radio Kempy, frekvence 1.
2: Právě vysíláme živě z Kempu Stříbrný rybník.

0: prosince jedna Bob Sinclair a Get Against the Fine Love Generation. Minuta po 3:15.
1: Tak vy, co tu nejste, tak nevíte, co se tu koná a děje. Tady jsou různé soutěže, zábavy. My vás totiž zdravíme z Radio Campu Rádia Frekvence 1 ze Stříbrného rybníku, z krásného místa.
0: Ano.
1: No ale pozor, kdybyste náhodou ještě stále měli cestu, tak určitě nepromarníte, protože těch soutěží bude probíhat ještě spousta.
0: Samozřejmě. A kromě toho, že tady budou soutěže a různé takovéhle veselosti, tak se budou opékat buřty, špekáčky, jako každý.
1: Buřty i špekáčky.
0: Buřty i špekáčky. Někdo si dá buřt, někdo špekáček.
1: No podle toho,
0: někdo
1: je,
0: vůř,
1: co má rád.
0: Někdo uzenku. Záleží na tom, jak tomu říká.
1: Byla jsem v zemi, kde dělají buřta s karivomáčkou.
0: Ano,
1: a tu asi zemi znáte.
0: Německo a zejména Berlín teda. To je, tam je to takový hipsterský jíma.
1: A to je teda hnus fialový.
0: Je to skvělý.
1: Na mě to strašně nechutná.
0: Káťo, tobě to nechutná.
1: Káťo, to nechutná.
2: Já to absolutně ti nerozumím.
1: Nechápu, jako
0: a vy že nemáte rádi kary?
1: Kary máme rádi, ale ne s uzeninou.
2: No, to...
0: Jenomže ono to není jako klasický. Takhle, ono třeba u nás se to pokouší někdo napodobovat, ale je to o tom, že tam na to dají jenom kečup a zasypou to tím kary práškem, co se to dává, jo.
1: No a to, co dělají oni tam?
0: To je hegeš. Ale to, co dělají oni tam, tak oni tu vomáčku, pokud je poctivá, tak jí vařejí. Jako přímo jako z těch surovin. A je to
1: vlastně, ale vyjde to na stejnu, ne?
0: Je to lahodný. A oni tam vůbec v Berlíně umějí skvělý věci, když teda odbočíme tady se Hradci Králové.
1: Jo, trošku jsme jinde.
0: Tak kromě currywurstu, tak oni tam třeba, a to je v Německu taková specialita, jako podávají řízek s rýží a s houbovou omáčkou.
1: Ano, a nebo řízek s knedlíkem.
0: A se zelím.
1: No. No, ale my jsme tady v Hradci Králové, respektive u Hradce Králové ve Stříbrném rybníku. Probíhá tady další radiokemp. Buřty, špekáčky, všechno bude. Vy si je tady budete moc s námi opéct, dopřát si výborný chléb, výbornou hořčici.
0: A když si přivezete vlastní kari omáčku, to můžete mít jako karivurst.
1: Ty jsi jak nějaký lobista z Německa. No ale každopádně nově teď tady vlastně na tomhle radiokempu vyzkoušíme soutěž, hru, zábavu a ta je spojena s Milošem Pokorným, což je náš kolega. A jmenuje se to Sestřel Miloše.
0: Ano, Miloš Pokorný dorazí a můžeme to, myslím, říct kolem 17. hodiny.
1: Jo?
0: A po 17. hodině si právě budete moci sestřelit Miloše. Jak to bude probíhat, to se dozvíte, pokud tady s námi vydržíte do té 17. nebo pokud dorazíte do té 17. hodiny. Já si to teda představuju tak, jak jsem to včera říkal během odpoledního vysílání, že Miloš bude běhat mezi stany a chatkami a vy ho budete trefovat míčkama.
1: Přesně tak, jako jinak si to vůbec nedokážu představit.
0: A 10 nejlepších si dá druhý kolo a to bude Miloš na vespě.
1: Tak jestli nás Miloš slyší. Rozhodně to tak není, že jo? Je to všechno takzvaně online, je to taková hra, soutěž, taková vědomostní, takže přesně taková, kdy si jako prověříte, že vlastně nic nevíte. No ale důležité je, a to musíme zmínit, že tahle akce je samozřejmě sponzorovaná jistou společností, které bychom teď chtěli poděkovat.
0: Ano, my bychom moc rádi poděkovali společnosti Košík.cz, protože pokud vám třeba doma dochází ty špekáčky, nebo děti už snědly všechno zmrzlinu a ovoce, potřebujete dobroty na výlet, nebo jste zapomněli zásoby na grilovačku, tak díky Košík.cz nemusíte propadat panice.
1: Přesně tak. Košík.cz to za vás jednoduše vyřeší. Doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete. Třeba domů, na chatu, nebo do kempu. Třeba sem za vámi přímo na vaši dovolenou.
0: Myslíš, že i do Chorvatska třeba, kdyby jsme jeli?
1: To já to nevím. Podle mě tam je nějaký omezení. Jako.
0: Jo,
1: Ale je to teda, za mě je to naprosto skvělá služba. Jako, pokud jste trošku asociálová, nechcete se potkávat s lidmi, tak jako to je.
0: Ale já tuhle službu miluju, Košík.cz, protože to je vlastně přesně to, jak jsi říkala, trošku asociální,
1: no.
0: Nerad mezi lidi.
1: A to ty jsi.
0: Já jsem takový, jako... To, že jsem tady, je vlastně výkon. Každopádně, já tuhle službu velmi rád využívám, je to velmi praktické. Takže vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy z Košík.cz.
3: Radio Kempy, Frekvence 1.
4: Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.
5: Znáte to.
4: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
5: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
6: Řešit budeme výročí Ferdy Mravence.
5: Věděli jste, že když se objevil poprvé, byl pod vlivem?
6: No, řekni normálně, že byl prostě nalitej. To je fakt.
5: Všechno si probereme už ráno.
4: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední všední ráno na Frekvence 1.
7: Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.

0: Kristýna Horehroní na frekvenci 1, živě ze Stříbrného rybníku z Radiokempu i po 16. vám budeme hrát.
1: Mr. Big bude třeba.
0: Taky budou nové vsi.
1: A nebo Michael Schulz.
0: A zprávy s Káťou už za chvíli.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna.

0: hostů Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 tisíce nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Káťo, hezké odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Hasiči vyhlásili likvidaci požáru baťovského areálu ve Zlíně. Šéf FIFA by se podle Trumpa měl stát generálním tajemníkem OSN a skoro hodinu budete popojíždět na D11 směrem na Prahu. Hasiči dnes odpoledne téměř po 2 týdnech prací vyhlásili likvidaci rozsáhlého požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Současně s tím skončilo i doporučení hasičů, aby lidé v okolí při výskytu kouře nevětrali. Bezprostřední okolí objektu zůstává uzavřeno. Areál začal hořet ve čtvrtek 9. července ráno a ten samý den se na 2 místech zřítil. Na Náchodsku se chystají další dopravní problémy. Komplikace jsou součástí budování obchvatu Náchoda.
5: Řidiče, ale i pěší a cyklisty čeká několikadenní omezení na silnici 1/14 mezi Náchodem a Dolní Radechovou, a to na přelomu července a srpna. Od 31. července do 4. srpna bude úsek každý den od 6. hodiny do 18. hodiny uzavřen kvůli pracím na mostě budovaného obchvatu Náchoda. Objízdná trasa povede přes Velké Poříčí, Hronov a Červený Kostelec. Linkové autobusy stavbou projedou. Pěší a cyklisté budou muset využít vyznačený koridor. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Americký prezident Donald Trump chce, aby se příštím tajemníkem Organizace spojených národů stal předseda Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino. Píše to bulvární deník New York Post s odvoláním na zdroj blízký republikánskému prezidentovi. OSN ještě letos vybere nástupce svého současného šéfa, bývalého portugalského premiéra Antonia Guterreše. Nový generální tajemník ho vystřídá 1. ledna příštího roku. Fotbalisté Jablonce úvodním zápasem 2. předkola ve Varaždínu vstoupí do kvalifikace konferenční ligy. Svěřenci trenéra Luboše Kozla si chtějí na stadionu 3. týmu minulé sezóny chorvatské nejvyšší soutěže vytvořit příznivou pozici do domácí odvety, která je na programu za týden.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Na nebi se to dnes střídá, slunce, smraky, teď odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, výjimečně se vyskytne přehánka, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 26 stupňů, na horách pouze teploty kolem 15. A zítra nás čeká velká oblačnost s přehánkami, naměříme maximálně 22 stupňů.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Popojíždět budete na D11 a D1.
6: Se zdržením okolo 50 minut počítejte na dálnici D11 ve směru na Prahu. Popojíždět budete v rozjíždějící se koloně po dopravní nehodě od 14. kilometru. Pouralo se také na dálnici D10 ve směru na Turnov u Staré Boleslavy. Na 15. kilometru narazil osobní auto do svodidel. Projíždějte opatrně. Se zdržením okolo 20 minut musíte počítat na D1 před Brnem od Prahy. Kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu popojíždí od 184. kilometru až na křížení s dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A po zprávách 16 hodin a 4 minuty k tomu mají slovo na Frekvenci 1 šéfové naší hudební kuchyně Jana Knížková a Vojta Epler.
7: Radio Campy Frekvence 1.
8: Takže já bych byla nějaký šéf kuchyně, to asi ne.
3: Vy jste takový sušéfové. Náš šéf kuchař sedí v Praze v kanceláři a rve si zbytky vlasů.
8: Tak přátelé, Radio Camp tady na stříbeném rybníku je plném proudu a vy se nám tady začínáte více než trousit, což je super.
3: Protože vy moc dobře víte, že v 16:30, což je za 30 minut, hádáme poslední slovo.
8: No.
3: A poslední slovo dnes nabízí, protože tam máme opravdu spoustu peněz, 51 000 korun.
8: Vy, co tady nejste, tak jste trochu v nevýhodě, protože vy si o tyhle peníze zahrát nemůžete.
3: Ale zas na druhou stranu, pokud to sem máte třeba do 20 minut, když vyrazíte právě teď, tak byste to stihnout mohli, ale musíte tady projít takovým interním
8: výběrovým řízením.
3: V podstatě je to konkurs, jo? Dostanete pořadový číslo, zaspíváte písničku a my se vám ozveme.
8: Salto vzad, salto před a nechat si vohlit hlavu. Ne, budou tady... Samozřejmě, než vybereme někoho, kdo bude moct soutěžit, tak si musí zasoutěžit a v té soutěži musí vyhrát.
3: Ano, a potom si může zahrát o těch 51 tisíc korun. Takže dnes, stejně jako každou středu z Radiokempu, živě poslední slovo, takže nevolejte, prosím, pěkně ve studiu v tuhle chvíli nikdo
8: Nikdo není, tam vám to nikdo nezvedne, nevolejte, tady je to vlastně tak trošku mrtvě.
3: Takhle, pokud ve studiu někdo je, tak tam nemá co dělat, ale to je nám v tuhle chvíli úplně jedno.
8: Takže přátelé, v rámci Radiokempu za chvilku poslední slovo, jinak program je jistý, po 19. hodině Michal Hrůza, který je nastartován, Ondra Albrecht to tady vlastně celý řídí a diriguje mimo éter, což vy, co posloucháte u rádia, nemůžete vědět a slyšet, ale on je to prostě taky takový šéf kuchař.
3: Je to kluk šichovnej. No a za hodinu Miloš Pokorný a jeho hra se střel Miloše.
8: Tak si připravte náboje.
9: Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.

0: neboli vyvrcholení dnešního radiokempu.
1: Ano. Nevím, jak to jako správně popsat, jako takhle bude to trošku hrůza.
0: Ano, protože v rámci každého radiokempu přivážíme muziku, muziku, která vás baví. Zrovna tady byl jeden z našich posluchačů a moc si chválil loňský koncert kapely Jelen. Ta bohužel letos nemohla, ano. Ale máme jiné adepty.
1: Ano, my třeba máme právě toho Michala Hrůzu, který dorazí dnes na večer sem do kempu Stříbrný rybník u Hradce Králové od 19 hodin živě tady v radiokempu anebo živě přímo na frekvenci 1, pokud sem, nedej bože, nemůžete dorazit. A já myslím, že to bude prýma, protože Michal Hrůza tady ty letní akce prostě umí.
0: Za prvé je umí a za druhý já mám takový zákulisní informace. On sám má podle mě nějaký karaván a má to rád, tady to kempování.
1: Jakože má bydlíka, jo?
0: No, on má rád se prostě sprchovat hromadně se všema.
1: Jo.
0: On má rád.
1: Prostě Michal Hrůza, když nemá svý, tak vyhledává veřejné sprchy.
0: Ne, samozřejmě to je legrace. Každopádně Michal Hrůza je prostě člověk, který tady k těm radiokempům patří. My bychom vás chtěli tak trošku nalákat. Věříme, že zahraje songy, který znáte, který hraje Frekvence 1 a který si všichni s ním budete zpívat.
1: Ano, já si totiž myslím, že Michal Hrůza má v repertoáru řadu písní, ke kterým stačí, když jeho kapela jenom zahraje podklad a vy jako fanoušci se postaráte.
0: Přesně.
1: Že on se vlastně vůbec nemusí namáhat.
0: To je takový, jak ty muzikanti dělají, jako já nedošlo zivky, dojeďte to.
1: Takhle, já jako samozřejmě je to trošku z jiného hudebního ranku, ale vím, že třeba Depešáci, když zpívají Enjoy the Silence, jejich největší hit, tak ten refrén, jak tam Dave Gahan zpívá vysoko, tak dává mikrofon do lidí, aby se neunavil.
0: No tak jako.
1: A nebo Robbie Williams, když zpívá Angels, jo, tak taky už.
0: Tak takhle, přátelé, až dá Michal Hrůza mikrofon do davu.
1: Tak je to vysoko.
0: Tak věříme, doufáme, nevíme, každopádně určitě od něho znáte tuhle.

0: ta je taky hodně jako notoricky.
1: Taková notorická.
0: Notorická. A pak je jedna, která je spojená s filmem, který mám strašně ráda.
1: Pohádky pro Emu. Přišla zde na dání, probudila
0: můj život trochu vratký. To je prostě píseň, kterou zná každý.
1: Taková srdcovka. No každopádně, já si troufám tvrdit, že všechny tři dnes večer zazní a pokud nezazní zrovna tyhle tři, tak zazní jiné stejně kvalitní.
0: Přesně tak. Po 19. hodině tady na Frekvenci 1 nebo v rámci Radiokempu živě. Dorazte za námi, je to zdarma koncert. Užijete si skvělou muziku. Face to face se zpěvákem se jménem Michala Hrůza. Ne, Michala, Michal.
1: Michal. Bez A.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2003. Gratulujeme.
1: Radio Kempy, frekvence 1. Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak je čas zkusit si zahrát o 51 000 tady živě v kempu Stříbrný rybník na Radiokempu. Už tady máme výherce místního klání, které vy jste neslyšeli.
3: No, není to jen tak, jako pozor. No. Než se dostanete k téhle soutěži, musíte projít jinou soutěž.
2: Ano, v podstatě by se to dalo přirovnat k Dantovu peklu, jako je 7 kruhů, než se sem člověk dostane. A vítězem toho místního klání je kdo?
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, jmenuji se Ondra.
2: Dobrý den,
3: Ondro. Ondro, vás poprosím jenom trošku víc na ten mikrofon.
4: Ano.
3: Aby vás totiž slyšela celá republika.
2: Pojďte blíž, neslyšte se.
3: Nebuďte z toho ve stresu.
4: Ne, nejsem.
3: Milion lidí vás poslouchá.
4: Ano, dobře, děkuji.
3: Tak odkud jste k nám přijel?
4: Přijel jsem z Hořic pod Krkonoší.
3: Hořice. Tam máte dobrý trubičky.
4: Hořické trubičky, to vyhlášené, přesně tak.
2: Koukal jste trubičkou, jestli už jsme tady, a pak jste přijel.
3: Přesně. Tak, velký peníze, ale nelehký úkol.
2: Doplnit poslední slovo do věty Pepy Vrtala alias Fotra na tripu.
3: Potřebujeme jedno jediné slovo. Víš, co klapne? Peníze vám tady slíbíme a samozřejmě pak pošlem na účet.
4: Dobře.
2: A vy věřící odejdete.
4: Dobře.
3: Tak. Připraven?
4: Ano, připraven.
3: Jdeme na to. Věta zní takto.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: Postel.
3: Postel.
2: Tak zkusíme postel.
3: Jestli pak je toto slovo.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
4: To nevadí. Ale...
2: Tak vy jste tady prožil takovou torturu, abyste se dostal sem do studia.
3: A postel vám to nevyhrál.
4: Že jsem tady s vámi. Že
3: jsem... Ježiš, to je mi.
2: A my jsme rádi, že jste tu s námi.
4: Dobře, děkuju.
3: Děkujeme za váš pokus. Děkujeme za to, že jste dorazil. A budeme vám držet pěstě pro příště, protože volat můžete samozřejmě neustále a dál a třeba to klapne.
4: Dobře, moc vám děkuju.
3: A my přidáme 5 kilo, protože vaše... správná, respektive nesprávná odpověď stála 500 korun.
2: A zítra ráno ve vysílání Frekvence 1 u Lubky a Míry 51 500 korun.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: 250 000 lidí už se zaregistrovalo na můj.blesk.cz. A co vy? Čtěte exkluzivní články, které jinde nenajdete. Soutěžte o ceny za 100 000 nebo o vstupenky na špičkové filmy a koncerty. A získejte přístup k jedinečným výhodám. Zaregistrujte se zdarma na můj.blesk.cz. Zabere to jen pár vteřin. Můj Blesk.

0: Kind of Magic na frekvenci 1. Vysíláme živě ze Stříbrného rybníku z Radio Kempu. Když jsme tady v Kempu, my jsme se o tom bavili u oběda, že jsme si tak jako říkali, co v nás přítomnost v jakémkoliv Kempu jako evokuje. A padlo tam slovní spojení sprchy na žeton.
1: Protože, Káťa, nevím, ty máš evidentně zkušenost tady.
2: Já mám evidentní zkušenost, protože všechny dámy i pánové s dlouhými vlasy vědí, že to je prostě boj o čas. Jako 5 minut, no co 5 minut? 3 minuty, že jo?
0: No a než se rozteče teplá, že jo?
2: A než se rozteče teplá, tak už je dávno konec.
1: Kolik je minimální?
2: Tyjo, tak to si nepamatuju. Já si vzpomínám, že bylo třeba za 10 korun 5 minut, ale to už je tak 1000 let nazpátek.
1: Hmm. Jasně. Takže teď je to za 10 korun minuta.
2: No, ale 2 minuty tekl čůrek studenej, takže se člověk stihnul jenom namydlit, no a pak už...
1: No, to je vidět, že jsi mladá, protože já si třeba ještě pamatuju kempy, kde se tohle vůbec nějak neomezovalo. Prostě byly sprchy, přišla si, vysprchovala si se, umyla si vlasy.
0: A dokud tekla teplá, tak se prostě mohlo sprchovat. No. Blbý bylo, když na celý kemp byl 120-litrový boiler.
2: To jo.
1: Jako sprchování v kempu je opravdu zážitek. Myslím, že to je takový jako dobrodružný hodně.
2: A možná by se nemělo sprchovat, ne? Když jsi v kempu jako.
1: No možná by se to...
2: Na přírodno.
1: No, ale možná jo.
0: Je to přesně tak. Po 3 dnech holoupat a jedeme dál.
1: Třeba moje maminka, když přijede k moři, tak se prostě nesprchuje třeba 2 dny. Protože si někde dočetla, že to je ozdravný a ta slaná voda na tebe dobře působí.
0: No a to štípe. To už se taky jako loupe, ta krustička.
1: No, je taková skřehlejší, no, ale jako... No. Ale říkala, že to funguje dokonale. Takže jeden takový zážitek z každého kempu je možná právě to sprchování na minci. Je dobrý tu minci mít, protože blbý je, když pak přijdete, sice máte 1000, ale jako oni se vám vysmíjou, že?
0: No, tady, když přijdeš jako na rozmění s 1000, na co to chcete? Na sprchu.
2: Ale kartou, kdyby se to tak...
1: Já potřebuji umýt levou nohu.
0: Každopádně kemp ne kemp, tohleto sprchování má svůj půvab, stejně jako spousta jiných kempových záležitostí, a svůj půvab má určitě i třeba cesta na kemp, že ano?
1: Přesně tak, přátelé. My jsme teď na radiokempu v kempu Stříbrný rybník a na tomhle radiokempu je celé léto s námi také OMV a jejich letní zóna.
0: A v této zóně můžete ochutnat třeba ledové kávy Viva a další občerstvení, užít se soutěže Dětský koutek i program pro celou rodinu.
1: Tady u pódia, tady co jsme my,
0: ano.
1: Můžete navíc vyhrát kupóny do aplikace MyStation v hodnotě až 3000 korun, takže stačí, když se zastavíte. Takže mrkněte tady do toho areálu, zastavte se právě na stánku OMV a zkuste svoje štěstí.
0: Já jsem koukal, oni tam mají takovýto kolo štěstí, víš, že se to dostáčí.
1: Fakt?
0: No a to je věc, která mě normálně jako až obsesivně láká si s tím zatočit.
1: To je nějaký, jak se jmenovala ta soutěž?
0: To byla tutovka.
1: Tutovka. A to byla pak, se ukázalo, že to je strašná...
0: Leva.
1: Tady ne, tady je to pravdivý, zatočíte si, tady vyhrajete, užijete si.
0: Tady je to kolo poctivě vyvážené.
1: Přesně tak. Takže i tohle tady v rámci Radio Kempu můžete zažívat. Stejně tak skvělou muziku, za chvilku třeba kapela Týmu.

0: krátce před 17. hodinou tady na frekvenci 1.
1: Mimochodem, slyšel jsem tady zpěv z publika u nás.
0: Jo, tady to asi někdo zná?
1: Radiokempu, tady nějaká děvčata zpívala Marka Ambora. Jsme rádi, že hudbu, kterou hrajeme, vy znáte.
0: Já jsem jednou takhle chodila v Kukuřici a zpívala jsem taky anglicky.
1: A pak si v Kukuřici narazila na kance a to už byl jiný jazyk.
0: Ne, kanec tam nebyl. Tak přátelé, co vám budeme hrát po 17. hodině?
1: Máme pro vás třeba ale

0: zprávy za chvilku. Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
3: Pěkné odpoledne. Prezident vetoval novelu o změnách ve veřejných rozpočtech. Vodní záchranáři letos častěji zasahují a pozor na nehodu na D1 směrem na Brno. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu, která má změnit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Oznámil to dnes ve vyjádření zveřejněném na webu Hradu. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna. Dolní komora parlamentu ale prezidentské veto přehlasuje, uvedla dnes ministryně financí Alena Schillerová. Bezpečně u vody, tak zní název dnešní preventivní akce jihomoravských policistů a státní plavební správy. Zaměří se například na alkohol za kormidlem, ale i bezpečnost při vodních radovánkách. Vodní záchranáři hlásí více zásahů, jak frekvenci jedna řekl jejich prezident David Smejkal.
4: Oni se udělali za celou sezónu letní 1026 zásahů a letos ke dnešnímu dní jich máme 717. To znamená, ten nárůst je ten poměrně významný. A pochopitelně ty horké dny přinesly těch zásahů rekordní počty.

0: za jeden víkend udělali více jak 130 zásahů na vodních plochách, kde vodní záchranná služba působí.
1: O uplynulém víkendu se preventivní akce uskutečnila na plavební cestě Baťova kanálu v přístavišti Petrov. Policisté odhalili dva vůdce malých plavidel pod vlivem alkoholu. V prvním případě dechová zkouška ukázala hodnotu přes 1 promile. Ve druhém případě muž nadýchal téměř 3 promile alkoholu. Zlínská zoologická zahrada odchovala 3 mláďata tukanů obrovských. Navázala tak na loňský první odchov tukanů v zahradě, kdy se vylíhla 2 mláďata. Tukani patří mezi nejznámější druhy jihoamerických ptáků a v zahradách se často vyskytují. Jejich rozmnožování v lidské péči je však vzácné. Zásadní pro úspěšný odchov je vytvoření optimálních podmínek. Tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji WTA v Praze Australanku Maju Jointovou 1-6, 6-0 a 6-3 a ve čtvrtfinále se utká s Marií Bouskovou.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Na nebi se střídá slunce s mraky, oblačnosti bude přibývat, teploměry ukazují 20 až 24 stupňů, zítra čekáme proměnlivou oblačnost, na většině území se vyskytnou přehánky a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů, tepleji bude na jižní Moravě, tam naměříme až 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Krátce po 17. hodině míříme na dálnice.
3: Dopravní nehoda se řeší na 19. kilometru dálnice D1 v levém jízdním pruhu směrem na Brno. Počítejte se zdržením okolo 10 minut. Dvě osobní auta se srazila na D1 také na Prahu za Kojetínem na 248. kilometru. Je to v úseku dopravního omezení, i tady v koloně ztratíte 10 minut. 20 minut naberete na D1 před Brnem od Prahy mezi stým 89. a stým 96. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: A po zprávách pokračují na frekvenci 1 Jana Svojtou.
2: Radio Campy, frekvence 1.
4: A nejsme tady sami, je teda fakt, že normálně jste zvyklí, že po 17. hodině slýcháváte velké hlavy, ale jelikož je radiokem, tak my máme dneska prodlouženou jízdu, kupujte žetonky, jsme tu až do 19. Ale jednu z největších hlav naší rozhlasové rodiny na frekvenci 1 právě teď vítáme v našem mobilním studiu. Miloš Pokorný, Miloši, ahoj.
5: Hezký podvečer, přátelé. Děkuji za
4: potlesk.
5: Děkuji za frenetický potlesk. Ano,
6: ty jsi to připravil.
5: Přesně.
6: Co jsi dal?
4: Kolik to stálo?
5: 7,5 tisíce.
6: Tak ty tady nejsi náhodou, protože my jsme vlastně si řekli, že zkusíme v rámci radiokempu zajet takový projekt, který je běžný ve vysílání Rádia Frekvence 1.
5: Ano, mně se líbí ten výraz projekt. Je to můj projekt. Oblíbený kvízíček, který se jmenuje Sestřelte Miloše, čili mě. Je to každý pátek ve 9 hodin 45 minut ráno, takže my to tam tak jako ty naše soutěžící naháníme už o 9 a máme vynikající úspěchy, máme 1200 hráčů. Jsme se trošku jako rozmlsali, teď bylo 900 a byl jsem smutný, takže dneska to dotáhneme.
6: Protože léto.
4: To jsou prázdniny. Ty lidi vstávají pozdějiš, nebo na chalupě nemají čas.
6: Nemají tam to spojení, chápeš?
5: Já bych natíral plot. A
4: hlavně se střel Miloše v Chorvatsku, že jo?
5: Ano, přesně tak. Takže já se
4: můžeme udělat radiokem ve Splitu. Proti tomu vůbec nic nemám.
6: Důležitý fakt je ten, že se střel Miloše je vlastně věc, která dnes zkušebně proběhne jenom tady na radiokempu.
5: Přesně.
6: Ne ve vysílání.
5: Přesně tak. Je to takový pilutek a uvidíme, jak se to chytne. Když se to chytne, budeme pokračovat. Když se to nechytne, tak jsem tady nikdy nebyl. Nikdy.
4: Takhle, nikdy jsi tu nebyl, možná, ano. To se uvidí zhruba za hodinu. Každopádně budeš tady v Hradci Králové.
5: My tady budeme, my jsme tady se Zdeňkem Polreichem a naším hostem 5. listopadu, je to poslední vlastně místo naší takové jemné malé tour, která byla už vlastně na jaře a teď bude na podzim. Máme 4. Prahu, 5. máme Hradec, těšíme se na to, protože i náš host je rodák z Hradce, takže to bude takovou symboliku.
6: To je strašný, to je měsíc do čerta a Mikuláše.
5: A ono to uteče. No.
6: My tady prostě jsme tady nahatý téměř. A ty mluvíš o tom, že budeme mít kabáty.
4: Ale přesně, jak se říká v tvém promu na tvé vysílání, léto je krátký a pak už jsou Vánoce.
5: Je to tak. No. Takže se moc těším a vyzkoušíme to právě tady v Hradci Stříbrný rybník.
6: Tak každopádně, jestli chcete se střelit Miloše nebo odstřelit, nebo já nevím, co všechno.
5: Cokoliv.
6: Je připraven.
4: Prosím tě, já bych měl takovou domněnku. Spočívá to v tvém běhu mezi stany.
5: Přesně tak.
6: Takže připojení na našich stránkách prostřednictvím QR kódu.
5: Přesně tak, ty jsou tady rozvěšené, vy se akorát velmi jednoduše připojíte a jdeme na to. Je to
6: a jdeme na to, úplně, tak se na to těšíme.
4: Takže už za pár minut tady na Stříbrném rybníku a Frekvence 1 samozřejmě vysílá dál.
2: Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.

0: Tohle je Dan Kennedy na frekvenci 1, 17 hodin 9 minut, tak jenom abyste věděli.
1: Abyste byli v obraze,
0: to odpočítává, jak by byla zvukovka, ale ona to vlastně je tak trošku zvukovka, protože nám se tady chystá ten projekt, jak máme všichni rádi tento pojem, Setřel Miloše, což je vlastně věc, která se odehraje tady v rámci Radiokempu.
1: Mm-hmm. A je to vlastně taková interaktivní záležitost mezi vámi, kteří jste přišli se podívat sem na nás do kempu Stříbrný rybník. Bohužel vy u rozhlasových přijímačů si tentokrát Sestřel Miloše zahrát nemůžete. Náhrada v pátek ve 9:45.
0: Přesně tak. No. Jinak další věci, které nás čekají, tak je samozřejmě koncert Michala Hruzy, ale ještě předtím, tak jako bývá zvykem, v každém radiokempu budeme opékat buřty.
1: Já už jsem koukal, chystají se ohniště vzadu tady v zákulisí, jsou to takové ty velké plechové vany.
0: No.
1: Máme i bošťoury. Já jsem to kontroloval. Je na co buřta nabodnout.
0: Tak jestliže ještě stále přemýšlíte, jestli dorazit, nedorazit, já myslím, že rozhodnutí je jasný. Jestliže to máte fakt kousek, tak určitě přijďte. Počasí je zatím naprosto fenomenální, neprší, nesvítí.
1: A hlavně já mám pocit, že se to trhá, takže se to spíš zlepšuje.
0: No, nejlepší je trhaný počasí.
2: Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
0: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
3: rodina,
4: destinace,
3: mapa.
1: Uhodněte poslední slovo.
0: A berte jackpot přes 50 tisíc.
1: 50 tisíc korun.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen...

0: pravdu měl, kdo typoval rok?
1: 2004. Gratulujeme. Radio Kempy, frekvence 1.
0: Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.

0: Tak nám to tady proběhlo na Stříbrném rybníku na Radiokempu premiéra takzvané Kemp edice se Střel Miloše.
1: Mně se líbí projekt, ten slov, teda. Mně se líbí to slovo projekt.
0: Projekt, no. Takže první pilotní projekt se Střel Miloše na Radiokempu. Řekl bych, že to bylo velmi úspěšné a překvapivě rychlé.
1: No, rychlý to bylo. Otázky byly docela záludný. Otázky se hodně týkaly těch Radiokempů.
0: Aha, ale třeba i jako hudby, co se s kempy jako je spjatá, anebo třeba i s mládím Miloše Pokorného. Takže si ho nastudujte, až sem příště pojedete.
1: To jak velkou nohu měl, když mu bylo 10 let. To je byla jedna z otázek. Ne, přátelé, pojďme trošku zvážnit. My jsme tady totiž na Hradecku. Hradec Králové, krásné město. Město, které by měl navštívit úplně každý za mě.
0: Ano, Hradec Králové je překrásné město, velmi dobře dostupné díky dálnici, samozřejmě ať už od Prahy, tak třeba z druhé strany od Olomouce už se také poměrně hojně nebo pilně staví, za malou chvíli by to mohlo být hotové. Takže do Hradce Králové vlastně vedou všechny cesty, které jsou tady v okolí.
1: Buď do Říma, nebo do Hradce Králové.
0: A nebo do Budějovic.
1: A nebo do Budějovic, tam bych chtěl žít každý. Tak náš kolega Láďa Jakub se opět zaměřil na toto město a vytipoval pár míst, která byste měli navštívit.
0: Pojďme si to poslechnout.
2: Letiště na severu města, na rozhraní Ruseku, Pouchava, Peletic a Věkoší, tak to je místo, kde vzlétají a přistávají většinou soukromá letadla nebo stroje letecké záchranky či policie, ale taky letadla pro vyhlídkové lety. No ale hlavně tu vystupují ty největší hvězdy, hudební hvězdy, jako jsou The Offspring, Prodigy, Iron Maiden a mnohé další. Královéhradecká kultura se ale přes sezonu pyšní i svým Klicperovým divadlem, kde hraje třeba Pavla Tomicová, nebo Loutkovým divadlem Drak. Hradec je taky městem galerie, nebo galerií a městem muzeí. Vedle Muzea východních Čech na Labském nábřeží tu najdeme třeba Muzeum léků, Muzeum české lékárny a nebo Muzeum dotek starých časů. No a nejen ve Východočeském muzeu, ale i v muzeu bitvy u Hradce Králové, tedy konkrétně v muzeu války Chlumův Šestar, si připomeňme jedno velké výročí, jak doplňuje východočeský reportér Frekvence 1 Olda Tamáš.
3: Tak letošek rozhodně 160 let, to je opravdu kulaté výročí od bitvy, která změnila kompletně mapu Evropy, takže je to velice výrazná bitva. Je to vlastně největší bitva vůbec v dějinách. 100 tisíce vojáků na několika čtverečných kilometrech v jednu chvíli, 10 000 mrtvých, asi 7 000 mrtvých koní, takže je to bitva, která je obrovským eventem.
2: Rusko-rakouské války ve Všestarech nezapomeňte zajít i do archeoparku. Archeopark pravěku Všestar je unikátní svým zaměřením a je jediným takto komplexně fungujícím archeoparkem v České republice. No a nadýchat čerstvého vzduchu se zase můžete skoro vlastně přímo ve městě. Ano, myslím to vážně, na kraji Hradce v hradeckých městských lesích. A nebo zajděte do některých z dalších městských parků. Jezdí tam i trolejbusy nebo autobusy MHD. Tak ahoj v Hradci Králové, který loni oslavil 800 let od první písemné zmínky. A mimochodem, málem bych zapomněl, v Hradci Králové a okolí nás ladíte na frekvenci 97,4 a 98,4 FM.
4: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Imagine Dragons na frekvenci 1:45 v rámci Radiokempu. Spousta skvělé muziky samozřejmě. Nám teď tady jeden z našich posluchačů dones naprosto fenomenální bramboráky.
1: Kde jsem byl?
0: Ty jsi nebyl. Jsi byl podle mě na záchodě.
1: Ne, já jsem nebyl na záchodě. Já jsem byl očíhnout akci, která se tady v kempu Stříbrný rybník bude konat pozítří. A byl jsem si zjistit informace. Prosím pěkně, v pátek 24. července tady na Stříbrném rybníku proběhnou regulérní Vánoce.
0: Jako ale pozor, regulérní Vánoce.
1: Ano, bude tady hrát živá hudba. Bude se tu promítat v letním kině legendární film Tři oříšky pro Popelku.
0: A podívej se na ten doprovodný program.
1: Ano, skákání v pytlích. Slalom na motorkách.
0: Ale nejvtipnější je meníčko, který se bude podávat.
1: Bude tady normálně regulérně bramborový salát, vepřové a kuřecí řízky, smažený kapr a grilování, vánoční punč a pozor, závod na 50 metrů na běžkách, ale podmínkou účasti je zimní oblečení a ochranné pomůcky.
0: No krásný, prostě Vánoce na Stříbrném rybníku uprostřed léta. Mě to baví, tyhle ty recesistické věci.
1: Jo, ale já na tom vlastně jako nevidím žádnou recesi.
0: Ne, já myslím, že se těší na ten salát, jo.
1: No,
0: počkej si do Vánoce, jako nemůžu čekat do Vánoce.
1: Zas na druhou stranu, kdo trénuje, tak není překvapen na Vánoce, takže když si dáte salát a kapra teď, tak už víte, co vás čeká.
0: Já myslím v tom biškování. Takže 24. července, což je v pátek, je to vlastně program, který je až posléze, tedy potom našem radiokempu, ale já myslím, že byste si mohli udělat cestu, jestli se nemůžete dočkat jako my.
1: No samozřejmě, možná se tady bude zdobit i stromeček.
0: A ten už je připraven.
1: Jo?
0: Jo, ten je připraven hned vedle tam hospody.
1: Jo. Takže v pátek 24. července tady na Stříbrném rybníku regulérní Vánoce se vším, co k ním patří. A když jsme zmiňovali Tři oříšky pro Popelku.
0: Tak musíme být tematický.
1: Pojďme na to.
2: Krásné Vánoce s rádiem Frekvence 1.

0: hodina je tady. Po 18. hodině spousta skvělé muziky, tak v rychlosti třeba pošlem, třeba...
1: Třeba Venka Boys.
0: A nebo Čaba Vambu.
1: Už se kejvou hlavy, to se mi líbí.
0: A za půlku zprávy.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Naději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: S Káťou Vavřínovou. Káťo, hezké odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Češka zasažená v Chorvatsku bleskem je v kritickém stavu. Houby rostou hlavně na horách a komplikace hlásí z D1 a Pražského okruhu. Češka, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka v kritickém stavu. Řekl to v rozhovoru serveru Blesk.cz. Ministerstvo zahraničí o události informovalo v úterý. Uvedlo, že žena je v nemocnici v Rijece a že další informace nebude úřad poskytovat s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů. Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl uvést 40% akcí pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické

0: skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcií. Babiš to řekl novinářům před odletem do Srbska. Houby v Česku rostou ale spíš na horách, třeba na severu i východě Čech. Kde a co najdeme, tak to frekvenci 1 prozradila meteoroložka Dagmar Honcová.
1: Čím do vyšších nadmořských výšek se vydáte, tak tím větší šanci máte, že něco najdete. Ideálně je tak vyrazit do horských oblastí. Lidé posílají praváky, a to z Jizerských hor, z Krkonoš, ale třeba také z Jeseníku nebo z Beskyd. Pravé hřiby.
0: Kouč hokejové reprezentace hráčů do 18 let Jaroslav Nedvěd mohl po skončení angažmá ve Spartě pokračovat s trénováním v domácí nejvyšší soutěži. Nakonec se ale rozhodl pro návrat k 18. V rozhovoru s Českou tiskovou kanceláří řekl, že práce s mládeží ho naplňuje. Rád pomáhá hráčům v jejich rozvoji a líbí se mu sledovat jejich progres.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Na nebi se střídá slunce s mraky, oblačnosti ale bude přibývat. Teploměry ukazují maximálně 24 stupňů a zítra čekáme proměnlivou oblačnost. Na většině území se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě bude tepleji, tam teploměry ukážou i 25.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Komplikace hlásí z D1 i Pražského okruhu.
3: Dálnice D1 je stále uzavřena u vážné dopravní nehody na 203. kilometru na Prahu. Poslední možný sjezd je exitem Holubice na kilometru 210. 20 minut naberete na D1 před Brnem od Prahy mezi tím 81. a tím 96. kilometrem. A Pražský okruh brzdí směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: A po zprávách mají slovo na Frekvenci 1 Jana Knížková a Vojta Epler.
2: Radio Kempy, Frekvence 1.
4: Přátelé, možná slyšíte takový nepořádek tady vzadu během zpráv. A to je proto, že se tady stěhuje kapela Hrůzy.
5: Ano, já jsem chtěl říct, že teďko během posledních 3 minut jste zažili to kouzlo živého vysílání z Radiokempu.
4: A teď to všechno padá.
5: Všechno tady padá, všechno se tu staví a ten čurbes, který to rušil, to byly zprávy.
4: Díky. Tak, máme krátce po 18. hodině, zdravíme z Radiokempu tady ze Stříbrného rybníku. Tak jaká je situace? Rozdávají se buřty, za chvilku se bude zapalovat oheň, opékat se buřty. Což je takový vlastně běžný bod programu každého radiokempu.
5: Já bych řekl, že pro někoho je to i vrchol programu. Přece jenom jako kemp, buřt, stan a koncert. No. To je takový to, co v kempu chcete prostě zažít.
4: Takové vyvrcholení s buřtem prostě. Pardon, já to tam já nevím, jak skáče samo. Takovýhle debilní kemp. Tak, ale
5: to je kouzlo,
4: co je důležité, tak vy jste si asi všimli, že v rámci našeho odpoledního vysílání nebyla proplácena účtenka a to je taky trošku jinak, když jsme venku.
5: My to tady děláme na radiokempech tak, že vlastně celé odpoledne, téměř do 18. hodiny, ti, kteří jsou tady s námi, mohou dávat do připraveného boxu účtenky. Ale pozor, je tam jedna podmínka. Ta účtenka musí být za útratu tady v kempu. Přesně logicky, tak. Jako je dobré dát tam třeba účtenku za ubytování, za celý pobyt nebo za nějakou nákladnější věc. Protože když tam dáte účtenku za jedno pivo, tak jako proplatit 35 korun nebo
4: kolik to stojí? No tak jako kde je najdeš, jo, to je pravda, ale no a protože tady dneska budeme mít hudebníka, muzikanta, jmenuje se Michal Hrůza, tak s ním musíme udělat samozřejmě rozhovor a vyspovídat ho a zeptat se ho, jak se má, co dělá, jestli má rád buřta s hořčicí anebo s kečupem.
6: A nebo s curry, ne, přece.
4: A nebo s curry.
5: A nebo currywurst, ano.
4: Tak to nás čeká všechno v téhle hodině. My vám přejeme pohodový den a jste Frekvenci 1. My jsme venku, my jsme kde?
5: My jsme na Stříbrném rybníku a tohle je třetí letošní radiokemp.
2: Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.

0: vyhrajte tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Znáte to.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: Řešit budeme výročí Ferdy Mravence.
0: Věděli jste, že když se objevil poprvé, byl pod vlivem?
2: No, řekni normálně, že byl prostě nalitej. To je fakt.
0: Všechno si probereme už ráno.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: tři lidi.
1: Dámy a pánové, Michal Hrůza.
2: Už se nám tu projevil.
1: Ne, my jsme chtěli vysvětlit, proč jsme se na chviličku odmlčeli, protože tady probíhala na radiokempu na Stříbrném Rybníce zvuková zkouška kapely Hrůzy. Samozřejmě s Michalem Hrůzou, ten už je tu s námi. Michale, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
0: Hezký podvečer.
2: Tak my totiž v rámci radiokempu vždycky nabídneme nějakou speciální kapelu. Tou speciální kapelou dneska je tvoje kapela a ty. A vzhledem k tomu, že to je vlastně takový jako netradiční místo, si myslíme, pro ty muzikanty. Co ty a kempování?
0: No, já jsem milovník karavanů, ale já mám radši, když tím karavanem se jede, kde nejsou ostatní.
2: Rozumím.
0: Čili takový to prostě ta svoboda té samostatnosti, ale samozřejmě zase, když pak člověk jednou za dva, za tři dny se vrátí do kempu, tak je to skvělé, že se tam může umýt. A
2: vyleje to, máš tam záchod, ne?
0: Ano.
2: Ne, tak to je strašně praktický.
0: Je to praktický.
2: Jako pozor, to musíš přemýšlet takhle dopředu, že?
0: Já jsem si jednou udělal takový neobydlený kemp, kde jsem se domluvil s tím majitelem, že tam můžu bejt, tak jsem tam byl a postupně tam přijížděli lidi a já jsem cítil, že už tam nemám to soukromí, tak jsem si udělal takový plot, aby na mě nebylo vidět. A jak jsem ho dostavil, takový ten skládací, tak se ozvalo: pane Hrůza, ale my vás chceme vidět.
1: A nestačilo jenom slyšet třeba? No. Kde to bylo? To bylo na Islandu nebo za
0: Polárním kruhem? Ne, to bylo tady v Českém ráji a právě to už prostě přece jenom, to je takový můj domácí kraj, no tak tam to prostě takhle bylo a já jsem jim nechtěl říkat, víte, já jsem si tam ten plot udělal kvůli tomu, aby mě nebylo vidět. A oni to poznali a měli krásnou dvojnásobně vtipnou historku, ale my vás takhle nevidíme.
2: A to je vlastně blbý s tvým ksichtem, jakože všude tě poznají, že jo. Prostě to vlastně, ty už vlastně nemáš vůbec žádný soukromí.
0: Ale samozřejmě mám, ale...
2: Doma.
1: Za plotem.
2: Za plotem. Ne, jako představa, že jdeš s karavanem někam do kempu, tak je to vždycky to bude tak, že... No, tě budou lidi poznávat.
0: Je třeba hezký to v Rakousku. Mm. Tam u těch jezírek a tam je to super. A já jsem jednou, já mám totiž takový vedlejší produkt mé profese. Já vlastně strašně rád se jako zpovídám těmi svými písněmi ostatním lidem. A hrozně mě naplňuje, když to někdo chápe a chodí na koncerty a zpívají ty lidi písnička, je to hrozně příjemný. A pak si řeknete a už dost a už musím si odpočinout a být jako utíct do pouště nebo kam. A já jsem takhle jednou jel do městečka Tarifa, což je ještě pod Gibraltarem, úplně nejnižší místo pevnické Evropy. Přijel jsem tam a šel jsem se projít a vidím vzadu pána, který měl vepředu krátký, vzadu dlouhý. Prostě to je úplně jasný a spaní a nadávali si trošku, byli naštvaný a mluvili česky a říkám, ty vole, tak já tady tisíce kilometrů. Ale samozřejmě...
1: Jak je vzadu párty a vpředu biznis, tak je to jasný.
0: Ale vlastně to vůbec není o tom, že by byli špatní nebo ne, ale vlastně člověk chce být jako chvilku...
2: Neunikneš.
0: Ale to je prostě krásná maličkost té mé úžasné profese, kterou jsem se vybral a dělat lidem radost nebo aspoň donutit přemýšlet těmi písničkami.
2: Tady nastala taková zvláštní situace, kdy si vzadu v zákulisí říkal, já jsem poslední dobou nějaký zdrchanej a Miloš ti říká, buď rád, že jsi zdrchanej, protože až nastane období, kdy nebudeš zdrchanej.
0: To je pravda.
2: Tak budeš nezdrchanej, no.
1: My doufáme, že se dneska s kapelou Hrůzy hezky zdrcháte.
2: Tady a co tady za zdrcháte hlavně?
1: A jaký budou ty zpovědi? Co nás čeká?
0: No, my jsme teď hlavně plní historky, kdy náš basista, který je spolu s Honzou Horáčkem nejhezčí člen našeho souboru, tak on snědl feferonku.
1: Jejda.
0: A on miluje pálivý, ale tohle, že prý bylo nejpálivější, co kdy v životě jet a tak nám to udělalo radost, protože jemu začaly téct slzy a brečel nad tím jídlem a nás to hrozně potěšilo, že má takhle utrpení a tak se těším, jak bude dneska hrát.
1: Takže dneska platí heslo, kdo rychle hraje, dvakrát hraje.
0: Ne, spíš není nic lepšího, než se posvítit, než se posmívat kamarádu.
2: No, no samozřejmě. Je, že utrpení cizího, no jasně. No.
1: Tak dobře, toho ty kamarády máme.
2: Teď vážně, co nám dneska kapela Hrůzy zahraje?
0: Já jsem dlouho přemýšlel, jak to mám nazvat, ale pak jsem si říkal, že není nic jednoduššího, než říct tak, jak to je, prostě být pravdivý. Dnes zahrajeme písnička.
2: A ta pravdivost, to se cení.
1: My se rádi necháme přesvědčit.
2: Tak jo, Michal Hrůzy, teda Michal Hrůzy, Michal Hrůza a kapela Hrůzy. Ona se to trošku...
0: Já se ještě svěřím, já miluju, když takhle někde hrajeme a teď přijde ten moderátor a on se vždycky hrozně snaží, a aby to bylo vtipný, a zatím jsem zvědavý, jestli nás dneska někdo bude uvádět. Já bych viděl to na Janičku. A tam tenkrát ten moderátor říkal: a přichází zpěvák s velkým S.
2: Jako?
0: Jako S. A teď my jsme samozřejmě vybouchli, protože tam se píše Z, já tady mám před sebou i mladší děti.
2: No, ano, píše
0: a
2: píš
0: prostě zpěvák s velkým S.
1: Třeba to myslí jako s velkým souborem.
2: Podle mě to může být s cokoliv velkýho. No, třeba s velkým srdcem třeba.
0: No.
1: Smyslem pro melodii.
2: Nebo pro humor.
0: To zachraňuje to jméno kapela Hrůzy.
2: To všechno zachrání. Vlastně vy už máte alibi, ještě se ani nezačali.
0: No, hlavně to dává obrovskou svobodu v té prostoře kosti. My můžeme říkat takový blbosti a pak to svedeme, že to je součástí.
2: Jasně, jo, to je jako promyšlený.
1: Všechno je pečlivě připravené.
2: Přesně. Prostě. Michal Hrůza tady v rámci Radiokempu na frekvenci 1 na Stříbrném rybníku v 19 hodin to vypukne. My se moc těšíme a děkujeme, že jste dorazili s celou kapelou sem za námi.
1: Děkujeme a těšíme se.
0: Díky.
3: Právě vysíláme živě z kempu Stříbrný rybník.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo.

0: 19 hodin, nějaké drobné k tomu, je nejvyšší čas rozloučit se z mobilního studia Frekvence 1 na Stříbrném rybníku z 3. radiokempu.
1: Moc jsme si to užili. Krásné místo, krásní lidé, skvělá atmosféra, počasí ideální, no a...
0: Dobré jídlo.
1: Ano, měli jsme tady bramboráky, byly fantastický. Přátelé, děkujeme za přízeň, děkujeme za to, že jste za námi přijeli a budeme se těšit, že za námi přijete i na další radiokempy.
0: Ano, příští týden za vámi přijedou, pokud se nemýlím, to je Strážnice.
1: Strážnice.
0: To za vámi pojedou Lubka s Mírou a potom ten další kem také Lubka s Mírou. Pokud byste se chtěli vidět s námi, s Janí a se mnou, tak 12. srpna na Vranovské pláži.
1: To je tady odsud trošku z ruky, ale myslím, že to nevadí.
0: Co by kamenem do té doby doházel.
1: Přesně tak. No a teď je nejvyšší čas pustit toho, kvůli kterému asi jsou tady ty davy. Takže my se loučíme.
0: Ondra Albrecht.
1: Jo, to je on, to je on.
2: Já to asi neodspívám, pardon, se omlouvám.
1: To dáš.
0: Jo, pojď do toho.
1: Tak Ondro, tak to odpál a my se loučíme.
0: Mějte se.
2: Janě a Vojta, který nás tu provázeli celé odpoledne, můžete jim zatleskat. Ano. A to byl zároveň taky takový nácvik na ten potlesk, který budete dělat už za chvilku, protože víte, kdo k nám dorazil? Ano, to jsem chtěl přesně slyšet. Přátelé, já vás poprosím, abyste zakřičeli, že jste tady a jste připraveni? Jste tady? Dobře, já si myslím, že už nic nebrání tomu, abychom zahájili koncert, který i živě přenášíme ve vysílání Rádia Frekvence 1 tady z radiokempu Stříbrný rybník Hradec Králové. Dámy a pánové, Michal Hrůza a kapela Hrůzy!

než jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla jsi mi z nebe.

Děkujeme. My těch písniček máme vlastně tolik, že vlastně nevíme, co přesně zahrát. Zkusíme jednu takovou legrační. Všechno hrát nemůžeme, protože máme jenom hodinu, ale to nevadí. Zkusíme vybrat něco, co byste mohli znát a také, což rozhlasoví posluchači neuvidí. Oni neuvidí, jak krásně tančí náš nejlepší basový baskytarista Pavel. Vzhledem k tomu, že je to rozhlasový přenos, budu přenášet. Levá půlka střídá pravou. Zaseklo se nám to na levé straně. No, ono se to prostě špatně komentuje.

Zhruba před 20 lety jsem žil ve východních Čechách, v Pardubicích. A tam jsem napsal nějaké staré písničky. A protože tady vidím pána, který už, myslím, jich bude pamatovat, je to píseň pro pamětníky. Zítra mám svůj den.

No, krásně zpíváte. To jsem nečekal. Nechci ukazovat, kdo zpíval nejlépe, ale... Slečna skromná. Dáme ještě jedno retro. Není slyšet. Nosím černý brýle, protože mi nejde chránit svoji duši, která něco tuší. I z okolností zdá se, že nepřichází zase to, co jsem si přál, musíte čekat dál.

Jo, tamhle jste. Já jsem vám to chtěl hodit, ty brýle, ale pak jsem si říkal, že bych se určitě netrefil a chytil by to ten pán před váma. To víte. Zahrajem vám poslední takovou retrovku, protože je hodně důležitá, ale je to neuvěřitelný, že už té písničce je 20 let, a také je neuvěřitelný, že jsme ji za těch 20 let, jak ji pořád hrajeme, tak jsme ji trochu změnili a teď zní trošku jako retro. Má aranž retro, tak vám ji zahrajeme v retro stylu, ale možná ji poznáte a bude se vám líbit i tak.

0: protože nemáme moc času, tak já to přeskočím. Měli jsme teď vyhlásit soutěž o nejkrásnější ženu tady, ale my to přeskočíme. Nejkrásnější je tamhle ta slečna, jak chtěla ty brejle. Stačí jenom, když řeknete jméno, telefon a číslo bankovního spojení. Dobře, tak stačí jenom jméno, přesný. To je mladší bratr, že jo, Adam. Jak se jmenete, slečno? Jak?
1: Ivon.
0: Opravdu? To není možný, protože... To není možný, prostě další písničce jmenuje... Další písně, kterou teď budeme hrát, se jmenuje stejně jako vy. To není domluvený. Další písnice jmenuje Ivona.

manžel, jak koukám, vás má velmi rád. A už se usmál. Víte, já to dělám na každém koncertě, pane manžel. To se nebojte, to bych si nedovolil. A hned na všechno nejdem odpověď, co bude zítra. Za pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamáhám.

Holky, vy máte na čele nakresleného busta? No co to je? Jitrnice, aha. Ono to není poznat, no. Hezky se smějete. Další píseň bude o vašem smíchu.

perami, to na co je to s námi, mé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí žele, namalujtem perami, to na co je to s námi, mé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namalujtem perami, to na co je to s námi, mé oči hvězdy celé.

vrátit. Byl to poslední, co jsem se dal. Vrátit zpátky, potkat tě znovu mít. To už jsem nečekal. Vrátit zpátky, je to jak v hlavě chtít. A v srdci zdorovat. Vrátit zpátky, je to jak odejít. A přitom zůstat na pořád. Vážení přátelé, kempové, jsme moc rádi, že vás přišlo tolik pod pódium. My se s vámi loučíme, ale úplně nejvíc z nás však se loučí náš bubeník Standa, který bydlí kousek od Hradce Králov. Je to rodilý Pražák, ale bydlí tady opravdu. Loučí se s vámi náš nejlepší klavírista Karel. Loučí se s vámi náš nejlepší kytarista Emil. Loučí se s vámi náš nejlepší basista Pavel.

Je to milé. A prosím vás, kempaři, máte tady v kempu vůbec, dá se v tom koupat? V tom stříbrně? Je to takový zelený trošku. Není, jo? To jsou ryby zelený, aha. Tak vám zahrajeme něco o vodě. Co to znamená tohle? Jo, že jste plavali, aha. Takhle se tam plave. Hej. Tak my se s vámi rozloučíme písničkou, která je taky už 20 let stará. A je to přesně před 20 lety, kdy jsem jí psal pro jednu holku takovou dobrou. Ona fakt to hezky začala pak zpívat všechno a ano. A tak vám ji zahrajeme v té původní takový trošku rockovější verzi, ale to nevadí, prostě snad si s námi zaspíváte, protože až na tu paní, na tu, jak ona se jmenovala, ne, to, nebudeme to komplikovat, prostě vám zase zahrajeme písničku a kdo bude chtít a pozná ji, tak si s námi zaspívá.

0: Za námi je další výborný radiokem téhle sezóny, to byl Michal Hrůza. Díky za velké emoce a my se vracíme zpátky do studia, 20. hodina a my si dáme právě teď zprávy.
1: Frekvence 1, zprávy.
0: Slovo má Honza Homolka.
2: Prezident Pavel vetoval novelu ODS, ukončila členství Dvořákovi a ředitelka správy nemovitosti rezignovala. Také ode mne hezký večer. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
3: Pokud státy tvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
2: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Výkonná rada ODS ukončila členství a předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi potvrdila také, že ODS v Praze 1 i přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Ředitelka správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová po podvodu ve firmě za 46 milionů korun rezignovala. Správu dočasně povede ředitel technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil. Řídit bude obě organizace. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Češka, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka v kritickém stavu. Řekl to v rozhovoru serveru Blesk.cz. Tereze Valentové pomohlo k dnešnímu postupu do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze i zdravé naštvání. Poté, co v utkání s Australankou Mayou Jointovou prohrála první set 1-6 v další sadě, už soupeřce nadělila Kanára. A třetí set to vládla 6-3.
4: Je zápas, velice těžký, soupeřka hrála. Kortem první se to úplně neskutečně, takže já jsem jenom doufala, že se to otočí, protože takhle, kdyby hrál celý zápas, tak si s ní jenom podám ruku, že řeknu, že byla lepší, takže pak jsem tam ještě pár věcí změnila. Myslím si, že jsem udělala dobře a prostě nepřestat věřit a furt maká dál hrát každý balon a věřit, že se to otočí.
2: Valentovou čeká v pátek utkání s Krajankou Marií Bouskovou, které chce oplatit loňskou semifinálovou porážku.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a postupně se na většině území vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až

0: 22 stupňů, na jihu Moravy k 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má Martina.
2: Dálnice D1 je stále uzavřena u vážné dopravní nehody na 203. kilometru na Prahu. Poslední možný sjezd je exitem Rousínov na kilometru 216. V koloně před touto dopravní nehodou na D1 na Prahu se stala dopravní nehoda na 211. kilometru. Srazila se tady dvě nákladní a jedno osobní auto. Se zvýšenou pozorností bez zdržení projedete okolo dopravní nehody na 30. kilometru dálnice D55 směrem na Hulín. A dopravní nehoda se řeší před Svitavami směrem na Olomouc na 195. kilometru dálnice D35. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
0: Tolik zprávy po 20. hodině na Frekvenci 1 s vámi a čerství a Milan Bílek. Milane, siesta byla?
3: Ano, siesta samozřejmě byla mezi 4. a 5. jako každý den. Ale teď je čas na fiestu. Tak hezký večer vám přeji, máme 4 minuty po 20. hodině a moc samozřejmě díky za ty ovace a bylo to krásně slyšet na dalším radiokempu. Já vám posílám už za chvilku třeba Sandru, další hitléta, který budeme vzpomínat, Hedevej a Jelen, ještě jednu noc.

0: Co léto, to letní hit.
1: A dnes si my taky šetřit nebudeme. Máme 12 minut po 20. Teď vás zvu na velký hit roku 1988, který naspívala německá zpěvačka Sandra Heaven Can Wait. Ten hit, který si právě teď dáme, vlastně popisuje takové intenzivní milostné splanutí a flirt, kdy partner přichází v ten správný čas, pročež nebe na chvilku může počkat. Takže zpátky do končících 80. A tady je kdysi velká ikona Sandra, Heaven Can Wait.

0: Orinoco Flow, to byla Eňa Stetu naprosto správně na frekvenci 1 před 8:30. Tak my jsme pro vás celé odpoledne a taky čas večera měli Radio Campusov. Jeden dozněl, tak už je třeba máknout na té další štaci, další adrese, kde nás čeká jedna z nejlepších kapel současnosti, českých kapel. A budou to Miraj, takže vás čekají samozřejmě hity, energie, všechno, co k dobrému koncertu patří. A kde bude to místo? Bude to Sluná strážnice na Jižní Moravě. Právě tam pro vás budeme s dalším radiokampem. Odpoledne v hlavní roli Lubka Ponížilová, Míra Michálek, samozřejmě k tomu osvědčený recept na to nejlepší odpoledne, a to je živé vysílání, které budete moci vidět, hodně soutěží, buřty, kelímky štěstí, tuším, že by tam mohly být, budou, no a po 20. hodině taky afterparty Ondry Albrechta. Takže jedeme celé léto, celé prázdniny, každou středu a tu příští 29. července jsme pro vás v kempu Strážnice. Tak se na vás těšíme, nejlépe osobně už za chvilku Backstreet Boys anebo Krištofa Dominika Lagia Půlnoční hřích.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 000 korun.
1: 50 tisíc korun.
2: To je aktuální jackpot Posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat Poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte Poslední slovo
1: a berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.

0: Remember a velmi decentně s námi 11 minut po půl deváté Madonna, která se v tomhle hitu představila v trochu jemnějším světle po těch velkých skandálech spojených s albem Erotica a také knihou Sex. To všechno v roce 1994, kdy právě vyšel tenhle ten hit. Jinak byla to hlavní píseň k filmu s režisérem za zády a byl to zásadní obrat v kariéře téhle dámy. Jinak z toho byla taky nominace na ceny Grammy Zlatý Globus. Za chvilku Modern Talking Rockset, co dal dnešní den, středa s datem 22. července, kdy svátek má Magdaléna, tak to už řekne Honza Homolka ve zprávách o 21. hodině.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

but everything's surreal.

0: Loupám se o 5 Radeček a tady je frekvence 1 a taky 21, takže zprávy.
1: 21 hodin, frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer. Babiše mrzí rozhodnutí prezidenta. Policie po zásahu obvinovala a Macinka sdělil velvyslankyni, že je třeba ukončit válku. Rozhodnutí prezidenta republiky Petra Pavla vetovat novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty je nepromyšlené, nezodpovědné a aktivistické. Koalice udělá vše proto, aby veto přehlasovala. Řekl to premiér Babiš v reakci na prezidentovo rozhodnutí před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
3: Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta. To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice a v minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém, takže uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné, nepromyšlené veto, řekl bych aktivistické veto, prohlasovali.
2: Svým vetem podle Babiše prezident ohrožuje například české zdravotnictví, obranyschopnost a výstavbu. Podle Babiše tak potvrzuje, že je lídrem opozice. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimiž je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Ministr zahraničí je Petr Macinka při nástupním rozhovoru sdělil nové ruské velvyslankyni Aně Ponomariovové, že válku proti Ukrajině je třeba ukončit. Jakékoliv vysvětlování ruských důvodů a příčin v tomto ohledu nepomůže. Ke konci války povedou pouze konkrétní kroky, které obnáší zejména kompromisy obou stran a vůli obou stran, uvedl následně na Facebooku. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Komise o tom informuje v tiskové zprávě. Kouč Ivan Hašek přiznal, že odvolání od českého nároďáku ho nikdy nepřebolí. Celý život chtěl postoupit na mistrovství světa také jako trenér, což se mu zatím nepovedlo. 62-letý kouč to řekl v rozhovoru pro Sport.cz, Fareálu a Čavky Praha. Ze situace národního týmu po návratu ze šampionátu tomu bylo smutno.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se zítra na většině území vyskytnou také přeháňky, nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy k 25.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Ivona.
4: Dálnice D35 je na 194,5 kilometru ve směru na Olomouc otevřená, počítejte ale stále se zdržením. Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 216. kilometru ve směru do Prahy. Důvodem byla uzavřená dálnice na 203,5 kilometru. Stále se tvoří kolona, zdržení je 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
2: Tolik zprávy také po 21. hodině s vámi na Frekvenci 1. Milan Bílek.
0: Hezkou středu vám přeji. Tak včera jsme si dali takový krátký výlet do kina Odyssea, absolutní a největší hit. Co může tenhle film ohrozit? Rád vám představím trháky, ty filmové do konce letošního roku. No a za chvilku Mabel Disco Disco, vzpomínáte, velký letní hit.

0: Co léto, to letní hit.
1: Vyrážíme spolu do roku 2002. A to už je taky hezkých pár let, 24 let. Tak, co si budeme povídat, Itálie, to byla v 90. a hlavně začátkem nového milénia meka taneční hudby. A v Itálii tehdy vznikly vlastně všechny hity, které zpívali třeba ICMC, Alexia, Wakefield, Corona, Henley, W a nebo Eiffel 65. No a z Itálie byl i taneční projekt Mabel. Mabel, a ten se proslavil hitem Disco Disco.

Streets of Philadelphia, to byl Bruce Springsteen před půl desátou, je to tak. No, já doufám, že k vám doteklo, dorazilo to, že zítra ráno budeme hrát v posledním slově o více jak 50 tisíc korun. Jsou to krásné peníze. Dneska se hrálo samozřejmě čtyřikrát. Hrálo se taky na dalším radiokempu, který jsme pro vás měli, no abyste neuhodli. Přidáváme další penízky a pokud se nepletu, tak zítra po ránu to bude 51 500 za to poslední slovo Pepi Vrtala, které pokud hodnete, tak to máte v kapse a mít 50 tisíc na druhou polovinu prázdnin je samozřejmě skvělá představa. Tak nám volejte už do toho zítřejšího živého vysílání 51 500. To je přesně tolik, kolik pro vás máme, když to dáte. No, když jsem mluvil o radiokempu, Miraj s námi budou na tom dalším v kempu Strážnice. Už za týden, právě s tímhle hitem.

0: baby, baby, baby, I love you, Ray. A tohle byla veľká otevřená náruč. A taky Big Mountain, 7 minut po půl desáté, tady je Frekvence 1. Já vám přeju hezký večer a pokud jste nebyli dlouho v kině, rádi byste hltli nějaké novinky. Myslím, že i v dalších týdnech a měsících bude o co stát, co tady máme teď. Samozřejmě Nolanovu Odysseu, velkofilm Christophera Nolana s Mattem Damonem a Zendayou. Je to velký hit a je to velmi úspěšný hit, alespoň podle tržeb za poslední dny. Fenomen letošního roku. Co nás čeká v srpnu? Tlapková patrola, dinosauří film, velký letní animovaný hit pro rodiny. A kdyby náhodou, tak v tom dalším prázdninovém měsíci tady budeme mít ještě další pecku End of Oak Street, tedy Survival Trailers, Anne Hathaway a Evanem McGregorem. A do třetice taky Dog Stars, postapokalyptické téma režiséra Ridleyho Scotta. Tak jestli toho máte rádi, tak se byste se měli dočkat velké novinky. A podíváme se ještě do září, tam máme dva filmy. Resident Evil, nový filmový restart slavné herní série, který se natáčel v Praze. A pak Practical Magic, tedy pokračování čarodějnické romance se Sandra Bullock a Nicole Kidman. To nás čeká po prázdninách, tak si to užijte. Za chvilku Katy Perry, Band-Aids.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: Máme seznam 26 nejnavštěvovanějších českých míst.
4: Průměrný Čech byl ale jen na 8 z nich.
3: Tak schválně, jste podprůměr, průměr, anebo nadprůměr.
4: Zjistíte ráno, tak vstávejte s námi.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: Je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
1: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Výkonná rada ODS ukončila členství je předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 je přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Ředitelka správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová po podvodu ve firmě za 640 milionů rezignovala. Správu dočasně povede ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil. Řídit bude obě organizace. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Češka, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka v kritickém stavu. Řekl to v rozhovoru serveru Blesk.cz. Tereze Valentové pomohlo k postupu do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze i zdravé naštvání. Poté, co v utkání s Australankou Mayo Jointovou prohrála první set 1-6, v další sadě soupeřce nadělila Kanára a třetí set ovládla 6-3.
2: Je zápas velice těžký, soupeřka hrála. Kortem první se to úplně neskutečně, takže já jsem jenom doufala, že se to otočí, protože takhle, kdyby hrál celý zápas, tak si s ní jenom podám ruku, že řeknu, že byla lepší, takže pak jsem tam ještě pár věcí změnila. Myslím si, že jsem udělala dobře a prostě nepřestat věřit a furt maká dál hrát každý balon a věřit, že se to otočí.
1: Valentovou čeká v pátek utkání s krajenkou Marí Bouskovou, která chce oplatit loňskou semifinálovou porážku.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy k 25 a příjemný poslech Frekvence 1.
4: Hezký večer a my spolu jedeme dál po 22. hodině, to mi dělá radost a já doufám, že vám taky ta další muzika, kterou posílám, Scorpions, Tomi Kitta nebo Verona a Lásko Prou.
3: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

Wind of Change, a to byly Scorpion se svou definitivně nejslavnější skladbou a super písní, která je po těch dekádách, doufám, že i vás bere. Tady je Frekvence 1, my nekončíme s těmi výlety do hudební minulosti, nejčastěji do minulého století, a já se dívám takhle polovina července rok 1989 a

0: Lunatica, která měla taky ta Love, Thy Will Be Done, ale ten první byl, myslím, úspěšnější, Toy Soldiers, a přestože to zní jako hezká, melancholická, milostná balada, tak Martika vlastně zpívala obojí s drogovou závislostí a text inspiroval její blízký přítel, který v té době propadl závislosti, a metafora těch Toy Soldiers, hráčských vojáčků, vyjadřuje ten pocit bezmoci, kdy drogy ovládají člověka stejně jako dítě své hračky. Tolik k vysvětlení. Martika byla skvělá, měla dva velké hity a pro nás, pro náš playlist je prostě nezapomenutelná. Už za chvíli Connell 7475, taky Taylor Swift, Top Line.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz.

Váš Vajáž si hrajeme na Frekvenci 1. Pro někoho je symbolem 80. let Rubikova koska, pro někoho Škoda Favorit, pro někoho zase tenhle hit Vajáž Vajáž před půl jedenáctou. Tak pokud vás zebou kolena při tom počasí, které tady třeba náhodou máme a stále kraťasy, případně sukínky, tak to ještě chvilku budete muset vydržet, ale vypadá to, že s těmi prvními srpnovými dny, které se pomalu, ale jistě blíží, se k nám vrátí přeci jenom tropické počasí, což mi tady ukazuje jedna z těch aplikací počasí a vážně na příští pátek tam vidím 33 a pak dál 34 stupňů, tak si na to vlastně počkáme. Ale daleko blíže nám třeba předpověď na zítřejší den, na 23. červenec a té se dá věřit a navíc taky od Honzy Homolky a samozřejmě to zazní taky ve zprávách, které pro vás máme už za malou chvíli. Ale teď Lin Marlin, Petr Muka nebo Elton John, Dua Lipa a

0: Sitting Down Here, a to byla Lynn Marlin, 9 minut po půl 11. Komu se zítra bude přát u nás k narozeninám? Vojta Dych zítra bude mít svůj velký den 23. července a pak velká hvězda Martin Ligor, tedy ten vele důležitý z kapely Depeche Mode, zítra bude slavit 65. narozeniny. Tak jak to máte vy s těmi zítřejšími narozeninami? Jestli byste to chtěli vrátit od nás takhle přes éter z frekvence 1, tak se ozvěte, protože mezi 10. a 11. tady bude nastoupen buď to Robin, případně Martiandová. Tak za chvilku Duran Duran, Tereza Kendlová, tak je Číren, I Close.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Specialista na funkční dýchání Rostě Václavek. Tak jak správně dýchat, abychom byli zdraví.
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: ukončit válku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rozhodnutí prezidenta republiky Petra Pavla vetovat novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty je nepromyšlené, nezodpovědné a aktivistické. Koalice udělá vše pro to, aby veto přehlasovala. Řekl to premiér Babiš v reakci na prezidentovo rozhodnutí před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
1: Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta. To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice a v minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém, takže uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné, nepromyšlené veto, řekl bych aktivistické veto, prohlasovali.
0: Svým vetem podle Babiše prezident ohrožuje například české zdravotnictví, obrany schopnost a výstavbu. Podle Babiše tak také potvrzuje, že je lídrem opozice. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimiž je zneužití pravomocí úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Minister zahraničí Macinka při nástupním rozhovoru sdělil nové ruské velvyslankyni Aně Ponomarjovové, že válku proti Ukrajině je třeba ukončit. Jakékoliv vysvětlování ruských důvodů a příčin v tomto ohledu nepomůže. Ke konci války povedou pouze konkrétní kroky. Ty obnáší zejména kompromisy obou stran a vůli obou stran, uvedl následně na Facebooku. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Kouč Hašek přiznal, že odvolání od české fotbalové reprezentace ho nikdy nepřebolí. Celý život chtěl postoupit na mistrovství světa také jako trenér, což se mu zatím nepovedlo. 62-letý kouč to řekl v rozhovoru v areálu Čavky Praha. Ze situace národního týmu po návratu ze šampionátu mu bylo smutno.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech. Frekvence 1.
3: Hezký večer vám přeji po zprávách, taky ještě necelou hodinu mají svátek Magdalény. Všechno nejlepší posílám Europe, Ten Sharp a tatě Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile.
2: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Tady je Frekvence 1, tohle byla švédská skupina Europe v roce 1987, která ukázala, že kromě velkých kytarových hitů umí silné balady. A Kerry, tak to byl příběh o lásce, která skončila, ale vzpomínky zůstaly. A právě tahle píseň se stala jedním z největších hitů kapely a v americké hitparádě dokonce vystoupala až na třetí místo. To všechno je minulost a moc hezké vzpomínky. Za chvilku Kateřina Marie Tichá, Queen a nebo Jelen za tebou.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 000 korun.
1: 50 000 korun.
2: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
1: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
3: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
4: rodina,
5: destinace,
4: mapa.
2: Uhodněte poslední slovo.
1: A berte jackpot přes 50 tisíc.
2: 50 tisíc korun.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.

čase před půlnočním není nouze o skvělé balady, které máme pod kůží, a tohle myslím, že byla jedna z nich. Jesse a Joshua Kedison tady s námi. Do půlnoci kousek, dáme si půlnoční zprávy. Před nimi taky Dave Stewart a Candy Dulfer, Lily Was Here, Kristýna, případně Damiano David a Next Summer. A ode mě dobrou noc až do rána, hezky si žijte. A já se na vás těším, neb máme středu, jako vždycky na Frekvenci 1, na finále dalšího červencového víkendu. Tak si to užívejte.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu rady. Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1. Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
4: Prezident Pavel vetoval novelu. ODS ukončila členství Dvořákovi a ředitelka správy nemovitostí rezignovala. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Vysvětlil to tím, že předloha podle něj ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
5: Pokud státy tvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
4: Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Výkonná rada ODS ukončila členství je předsedovi místní organizace strany v Praze 1 Filipu Dvořákovi. Potvrdila také, že ODS v Praze 1 je přes dřívější rozhodnutí oblastní rady postaví v první městské části v podzimních komunálních volbách kandidátku. Spor vznikl poté, co se celostátní vedení strany kvůli jeho dřívějším kauzám postavilo proti Dvořákově kandidatuře na starostu Prahy 1. Ředitelka správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová po podvodu ve firmě za 640 milionů rezignovala. Správu dočasně povede ředitel technických služeb Tomáš Pospíšil. Řídit bude obě organizace. Podle policie jde o rekordní škodu způsobenou tímto typem podvodu v Česku. Češka, kterou na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v Chorvatsku Štěpána Šantrůčka v kritickém stavu. Řekl to v rozhovoru serveru Blesk.cz. Tereze Valentové pomohlo k postupu do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze i zdravé naštvání. Poté, co v utkání s Australankou Mayo Jointovou prohrála první set 1-6, v další sadě soupeřce nadělila Kanára a třetí set ovládla 6-3.
6: Je zápas velice těžký, soupeřka hrála. Kortem první se to úplně neskutečně, takže já jsem jenom doufala, že se to otočí, protože takhle, kdyby hrál celý zápas, tak si s ní jenom podám ruku, že řeknu, že byla lepší, takže pak jsem tam ještě pár věcí změnila. Myslím si, že jsem udělala dobře a prostě nepřestat věřit a furt makat, dál hrát každý balon a věřit, že se to otočí.
4: Valentovou čeká v pátek utkání s krajenkou Marií Bouskovou, která chce oplatit loňskou semifinálovou porážku.
0: Frekvence 1. Počasí.

Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost, postupně se na většině území vyskytnou přeháňky, nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech, Frekvence 1.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. Hrajte o víc jak 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun.
1: To je aktuální jackpot posledního slova na Frekvenci 1.
0: Třikrát denně máte možnost hádat poslední slovo.
2: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to
3: rodina,
4: destinace,
3: mapa.
1: Uhodněte poslední slovo.
0: A berte jackpot přes 50 tisíc.
1: 50 tisíc korun.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak jako... už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Babiše mrzí rozhodnutí prezidenta. Policie po zásahu obviňovala a Macinka sdělil velvyslankyni, že je třeba ukončit válku. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Rozhodnutí prezidenta republiky Petra Pavla vetovat novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty je nepromyšlené, nezodpovědné a aktivistické. Koalice udělá vše pro to, aby veto přehlasovala. Řekl to premiér Babiš v reakci na prezidentovo rozhodnutí před svým odletem na pracovní cestu do Srbska.
2: Mě velice mrzí rozhodnutí pana prezidenta. To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a potvrzuje, že je lídrem opozice a v minulosti, když opozice předkládala nekryté rozpočty, nezodpovědné rozpočty, tak s tím pan prezident neměl žádný problém, takže uděláme všechno pro to, aby jsme tohle nezodpovědné, nepromyšlené veto, řekl bych aktivistické veto, prohlasovali.
1: Svým vetem podle Babiše prezident ohrožuje například české zdravotnictví, obrany schopnost a výstavbu. Podle Babiše tak také potvrzuje, že je lídrem opozice. Po úterním zásahu v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů, mezi nimiž je zneužití pravomocí úřední osoby, přijímání úplatků či praní špinavých peněz. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Minister zahraničí Macinka při nástupním rozhovoru sdělil nové ruské velvyslankyni Aně Ponomarjovové, že válku proti Ukrajině je třeba ukončit. Jakékoliv vysvětlování ruských důvodů a příčin v tomto ohledu nepomůže. Ke konci války povedou pouze konkrétní kroky. Ty obnáší zejména kompromisy obou stran a vůli obou stran, uvedl následně na Facebooku. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním konglomerátem Paramount Skydance v hodnotě 110 miliard dolarů. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Kouč Hašek přiznal, že odvolání od české fotbalové reprezentace ho nikdy nepřebolí. Celý život chtěl postoupit na mistrovství světa také jako trenér, což se mu zatím nepovedlo. 62-letý kouč to řekl v rozhovoru v areálu Čavky Praha. Ze situace národního týmu po návratu ze šampionátu mu bylo smutno.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost. Postupně se na většině území vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Na jihu Moravy k 25. Příjemný poslech. Frekvence 1.